včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž? Daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Otvírám

0: newyorském metru sedí Černoch a čte noviny. Vedle něj přisedne Žid. Nakoukne Černochovi přes rameno a vidí, že ty noviny jsou v hebrejštině. Zakroutí hlavou. Pane, to vám nestačí, že jste Černoch.
1: Dva souvěrci na lodi do Ameriky. Bouře, loď se začne potápět. Nebych. Panika, jeden z těch dvou sedí klidně na palubě, druhý zmateně pobíhá a vykřikuje, oni nevidějí, co se tu děje. No a co by se tu mělo dít? Loď se potápí. No a? Je snad moje?
0: Majitel obchodu si zavolá svého pomocníka. Chci s vámi, pane Digreen, vážně promluvit.
1: Co se stalo, pane šéf?
0: Pracujete u mě 5 let a po celou dobu mě okrádáte.
1: Jak bych mohl?
0: Nepřerušujte mě. Nejméně 2 roky se zavíráte ve skladu s mou ženou.
1: Ale...
0: A teď jsem se dozvěděl, že jste přivedl do jiného stavu mou dceru. Varuji vás, pane Digreen, nežeňte to k nejhoršímu.
1: Máš jít k šéfovi.
0: Ke kterému?
1: K seniorovi.
0: Fischerovi se stáhne žaludek, odkráčí do ředitelny, ale je obřadně přijat a usazen do křesla.
1: Neumím si, pan Fischer, představit, říká zakladatel firmy Simon a Simon, že by se naše firma mohla obejít bez vás.
0: O to Fischer vydechne blahem.
1: Od příštího měsíce se o to přesto pokusíme.

0: Zrychlený obchodní styk. Posíláme vám objednané zboží a fakturu splatnou do týdne. Zároveň předáváme celou záležitost našemu právnímu zástupci.
1: Lyonský zbohatlík, který konvertoval ke katolíkům, provází návštěvu po svém novém domě. Zde je naše jídelna, typický Biedermeier, zde ložnice ve stylu Ludvíka XVI, tu manželčin rokokový salonek. A toto, to je pokojík po mém otci. Vidím, přeruší její host. Předkřesťanská epocha.
0: Bankéř Strauss provází hosty svou vilou. Zde je hala, tady přijímací salon, vpravo moje pracovna, chlubí se, a v této velké jídelně může najednou stolovat, nedej bože, 50 hostů.
1: Nahum se dobře učil, je z něj zbožný a vzdělaný žid, ale zůstal chud. Náchod školu prolajdal, v synagoze ho jak těživ nikdo neviděl, ale kšeftu je tak úspěšně, že je nejbohatším mužem v obci. Jednou mu Nahum povídá, jak je to možné, že ty jsi tak zbohatl a já nemám pořád nic.
0: Jak chceš zbohatnout, když se v jednom kuse staráš o jiné a ne o sebe? Když pořád někoho podporuješ a poslední korunu dáš žebrákovi. Když chce našinec zbohatnout, musí být prvních 10 let svině.
1: No, dobře. Ale co pak?
0: No, pak se na to zvykne.
1: Věřitel píše dlužníkovi. Velectěný pane, kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy. Kdo nedodržel slovo? Vy. Kdo je lump? Váš oddaný Jankl Nussbaum.

0: Mám soud. Potřeboval bych vědět, kdo je tu nejlepší advokát.
1: Feinberg, když je střízliv.
0: No, na toho nemám. A kdo je tu druhý nejlepší advokát?
1: Feinberg, když je opilý.
0: Policajt zadržel podezřelé individuum a sepisuje s ním protokol.
1: Jak se jmenujete?
0: Jakob Abeles.
1: Odkud?
0: Z Tarnopole.
1: Vaše zaměstnání?
0: Vetešník.
1: A vyznání?
0: Řekl jsem vám, že se jmenuji Jakob Abeles, že jsem vetešník a bydlím v Tarnopoli. To mám snad být buddhista?

0: Tak vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává. Jedno směl poslední klapot kopit.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
2: A budu z nudy sudy krouhat, pak do všech mužských leze touha. Prachu mraky, drahý vraky.
0: Už zítra, výhradně

se o tom nikdy nedoví, že už dávno jsem ji začal vážně brát. Jenom škoda,

0: Jel jsem silnicí, když asfalt stál a studený pod na čele mě téměř řál. Zkrátka dobře bylo vedro a to přímo k zalknutí. Stála tam dívka jako z obrázku a ve smutných očích měla otázku, zdali jí slezu. Já ji vzal a dodnes na to myslím s pohnutím.
1: Na mě nekoukej a radši sleduj cestu ve směr rychle k dalšímu městu. Nekoukej na mě a nohu na Green Day.
0: Protože často jezdím sem a tam, všechna města jsem viděl a všude to znám a nebyla snad chyba, že jsem té dívce o tom povídal. Ptala se, nejste vy ten, co svou zemi zná, a já jsem řekl, máte pravdu, jsem to já. A ona na to, že prý slyšela, jak v rádiu mou píseň někdo hrál. Jenže to zpíval vodička. Co jsem té dívce mohl povídat? Připustil jsem, že svou zemi mám v skutku rád a že třeba Berounce dám 100krát přednost před mořem.

Tvou zemi jsem znával jen já. Dneska všechny pochyby lehce zaženu od té doby, co se mi nabídla za ženu. Že prý můžeme se vzít a potom budeme na to dva. Já řekl, proč ne. Naší lásku dneska nic nespoří, známe města, hory i pohoří, známe hrady, zámky, řeky a Bůh ví, co víc.

Vážení přátelé, já bych si dovolil říct to asi takhle, oni zde hovořili o mém potenciálním talentu, já bych to rozebral, tu situaci. No podívejte se, já nejen, že jsem potenciální talent, ano, nebo přímo zpěvák, co budeme šlapat kolem kaše, ale já jsem se v poslední době ještě vrhnul taky na přednášky. No, byl jsem o to požádán, právě nechci jmenovat, ale například taková Jana Koštýřová, pokud si dobře pamatuju, z Kroměříže, tak ta mě žádala, abych přímo už zanechal zpěvu, že ano, a radši se vrhnul na ty přednášky. No podívejte se, dnes bych se do toho obul rovnou, jak zašít sobě punčochu, když díra leze ven. Je to první téma, které jsem zvolil. No podívejte se, přátelé, jak na to. Nejprve se porozhlédneme, že? Zdali máme manželku. Když manželka chybí, provedeme operaci sám. Tak jak na to? Vezmeme do jedné ruky jehlu, že ano? A do druhé nic. Teda nic. Nic, ano. A plivneme, přátelé. My plivneme na konečky, že ano? Tedy prstů, na konečky prstů. A my zažmouláme libovolný, řekněme, třeba tento konec nítě tak, aby byl, jak my říkáme, nikdo neví, ano, homogénní. A to je jedno. A nyní se díváme do ucha, co tam máme, abychom mohli prorazit z jedné strany tam a z druhé zpátky ven. Ano. A zase plivneme a zase zažmouláme, aby vzniknuvší chuchvalec zabránil, aby tam ani zpátky. A nyní k vlastní díře. Ta díra, to je pro nás filozoficky vzato, že? Určitý prostor, kde momentálně není nic. Nic. A my musíme dosáhnout toho, abychom postupně, až mi ten prostor začneme obklíčovat, aby tam nebylo, ale už vůbec nic. Tak jak na to. Taky si vezmeme náprstek, že ano, radši na všechny prsty si narveme náprsky, radši i u nohy, taky něco na sebe, protože zimní kabát raději bych doporučoval, protože, přátelé, my zde máme krevní oběh, že ano, který kolotem, klokotem nahoru dolů pata špička celá noha, ano, občerstvuje všechny okončetiny, že ano, jehla, která přiznejme si to otevřeně, nemá žádný rozum. Jo? Vniká do tělesné dutinky a to ostrým hrotem napřed, že ano? A ještě nakonec by se nám mohla zúčastnit obíhačky, že? A ještě a mohla by nás taky píchnout, pěkně píchnout. No tak, tak to bychom jistě neradi naše počínání korunovali. A nyní dále, taky se do toho dává takový hříbeček, teda, to nevím na co. No ne, ale dává se to do té punčochy. Proč ne, že ano? No tak, ono taky, nebo sušený. No ono to přeci jenom ochutí. Když to tak vemete, no, že to má takový jiný šmak. No, no a nyní dále. Ta díra stále ještě zeje. A my ten prostor začneme obklíčovat. My nabodneme oko, jedno oko, druhé oko, podle toho, kolik jich máme, že ano? My ty oka k sobě přimhuřujeme, že ano? My vidíme, že vítězíme. My nakonec ještě zvítězíme, nakonec natáhneme punčochy a pak ještě taky někdy natáhneme bačkory. A je to vítězství člověka nad dírou. No, tak už to nechte. No a
nyní ještě kvůli vám poslední větu, skoro bych neřekl, jsem chtěl říct takové poučení, že ano, jako v každé bajce, ještě lepší je, když máme šicí stroj, nebo ještě lepší je, když máme manželku, to je vůbec snad, to je, a o tom nebudu, ale nejlepší vůbec ze všeho je, když máme manželku, švadlenku, madlenku.

jsem poslal, pak na tu adresu. Odpověď blesková, přišla mi po netu. Pozvání daleko, za moře s letenkou. A jestli budu chtít, klidně i s manželkou. Tak jsem se dostal z Kladna do New Yorku. Babička s dědou sedí tu na dvorku. To, že mi děkují, neberu v úvahu.

vzácnosti, když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

já šel jsem do přírody snít. A tak se stalo, že jsem spadl z města Činžáků rovnou do města chat.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dál. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

střechami, kde jen vítr fičí, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak Jadran, Versailles šaty účí.

jednou ale nepřišel, a když už se to táhlo, město se jen trpělivě v sazích dusilo. S lidmi se to za tu dobu povážlivě nahlo, nic nad nimi vyššího teď už nebylo.

Magnusek si totiž poslal pro pivo a kominické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit kameni svoji podobu. Pohled, co by připomínal jadran, účes, který měl jen

z okresu, on k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina i Jiří Spoděbrat, každej z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu, i Masaryk i mýval svého času.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

Já miluju teda příběhy ze života, protože to si nevymyslíte, to prostě napíše jenom život. A to mi vyprávěl malíř Komárek, že se po, já nevím, jak se scházejí lidi po 10 letech po maturitě a 20 a pak už 40 letech, tak takhle se sešel se svými spolužáky u takového rybníka a teď dováděli jako za mlada. Potápěli se a strkali do sebe. A jak tak dováděli, tak jeden najednou povídá, Ježišmarja, kluci, mně se ztratili zuby. Vypadla mu protéza prostě. No tak z kamarádství ty kluci se potápěli a na to dno šáhali a jednoho to otrávilo. Tak si vyndal pod vodou svoje a povídá tomu, co měl ty zuby pryč. Já je našel. On ty zuby vzal, kouknul se na ně, zahodil, já pá, ty nejsou moje.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme nové album Žalmana a jeho spolu a Tomáš Porád něco.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

Vidím tu krutou noc, vidím vše jako dnes. Lazím se po zemi, kolem nás osnatej drát. Zableskly výstřely, po krku skočil pes. Když brácho odešel, do

trošku si říkaj, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj a trápení

se každý zbuší v tomhle mrtvým muši, pak se za ně vsedle pomodlit. Ať se každý zbuší v tomhle mrtvým muši, pak se za ně vsedle pomodlit.

nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý. Za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl.

prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám, tam někde na ledových krách.

Noc pomine, vím, den začíná zrát, co postavil jsem, s tím budem si hrát, s tím budem se loučit a budem se smát, to je mít rád.

drahtích čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 19. května pro vás budeme s Václavem Cílkem vysílat přímo z kaňonu Zlaté řeky. A téma Všechny krásy posázaví.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

tady čekám, tak jako když jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe.

Ahoj, všechny zdraví, Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

0: Country počasí.
1: Dnes bude polojasná až oblačná obloha. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Přivýdělek k penzi, ale také možnost, jak zůstat v sociálním kontaktu a aktivní. V Česku je podle posledních dat České správy sociálního zabezpečení asi 193 tisíc pracujících seniorů. Personální agentury přitom upozorňují, že jejich potenciál pracovní trh v Česku nevyužívá naplno. A to nejen kvůli neochotě firem zaměstnávat lidi v důchodovém věku, ale také třeba nedostatečnou podporou ze strany státu. A ještě dodám, že v Česku je také přes 30 tisíc živnostníků, kteří pobírají starobní důchod. Ti nemusí platit odvody, pokud nepřekročí stanovený příjmový limit. Ten je pro letošní rok zhruba 117 500 korun. Na start tras 59. ročníku pochodu Praha-Prčice se o víkendu postavilo 23 683 turistů. To je meziročně asi o 800 méně. Organizátoři to připisují na vrub počasí. V lesích začala sezona borovic, do lesů proto vyrazila spousta lidí. Výhonky se totiž dají používat při výrobě sirupů nebo čajů. Zájem je hlavně o výhonky borovice lesní, olej z nich má totiž léčivé účinky. Na škodovácký komín vzhlédneme společně s Lubošem Dvořákem.
2: Vzhůru na škodovácký komín si zaveleli ornitologové a po žebřících stoupali do téměř 200-metrové výšky. Cílem bylo hnízdiště sokola stěhovavého. Letitý pár spolu vyvedl jedno mládě. Kroužkování dobře živeného samečka sledovali i jeho rodiče. Matka létala s pokřikem kolem a otec dohlížel na bezpečí z vrcholu komína. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Začalo jezdit další senior taxi, kde tentokrát to nám prozradí kolega Savana.
3: Znojmo se rozhodlo zjednodušit starším lidem cestu k lékaři nebo na úřad za vedením služby s názvem Senior Taxi. Je určena pro důchodce od 65 let, registrace začne zítra. Samotné jízdy pak bude možno objednávat nejspíš od poloviny června. Služba má lidem usnadnit dopravu k lékaři, do lékárny nebo na úřady, informoval místostarosta Jakub Malačka. Luděk, Savana, Urbánek, Znojmo.
0: Sport.
1: A ještě fotbal. Včerejší program nadstavbové části fotbalové ligy pokračoval třemi zápasy skupiny o titul. Hradec Králové porazil Slavii 3-1 a zajistil si účast v evropských pohárech. Liberec prohrál si Spartou 0-2 a Plzeň doma porazila Jablonec jasně 5-0. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Zraný banjo Valdemar Matuška. Tak to byla krásná písnička, hlavně tedy Kamarádi táborových ohňů. To byla ta nádherná muzika, která nás přivedla k dnešnímu pondělnímu vysílání Country Rádia. Čas 6 hodin a 6 minut.
1: No to je víkend za náma, co? Co na něj říkáte? Jste utěpaný, jestli jste šli pochod Praha Prčice, tak možná ano. Pokud jste zůstali doma, tak si říkáte, ještě, že jsem nešel, bych to v životě neušel, takovou dálku.
0: No a hlavně, jestli jste sledovali hokej, tak teda nevím, jestli jste nadšení, ono to začalo docela dobře, když jsme tedy zvítězili samozřejmě v tom prvním zápase, ale s tím Slovinskem to nedopadlo nějak teda dobře, takže ten 89. ročník mistrovství světa, který probíhá ve Švýcarsku, byl pro mnohé z nás, příznivců ledního hokeje, velkým zklamáním.
1: No tak ale pokračovat se bude samozřejmě dál a lze koukat i na jiné týmy, tak, na Česko.
0: Dneska se Švédska.
1: Fandit se dá komukoliv samozřejmě, zvlášť třeba vládě může fandit úplně komukoliv, protože
0: jo,
1: vůbec nevidí ty drezy,
0: neznám,
1: vůbec neví, která je, která, jestli napravo nebo nalevo, vládě vždycky křičí gól.
0: No, víš? Z ničeho nic. No. A on v podstatě vůbec není, já nevím, jak to máte vy naši posluchači.
1: Ale ty nevidíš ten puk.
0: Teď jsem to chtěla říct, no. Já vůbec nevím, kde ten puk je. Tam prostě je změť nějakých hráčů, kteří jezdí neskutečně rychle. Všechny obdivuju napříč různými zeměmi, ale ten puk tam prostě není.
1: Prostě jak se zvednou hokejky, Vláďo, křičí se gól a tleská se. Jo? Hloupé je, když jsi v tom špatném kotli a raduješ se. Ano. Tak ale ty samozřejmě fandíš u televize většinou, možná i vy, milí posluchači. Tak co se všechno událo o víkendu a co nás čeká během tohoto týdne, to se samozřejmě od nás dozvíte. Já se teda moc těším na ty maturity, které vyvrcholí. Vyvrcholí tento týden. Myslím si, že je docela hezké, že Michal Horák s Pokáčem naspívali takovou pěknou písničku pro maturanty a my si ji dneska pustíme. Tak nás poslouchejte dál a dozvíte se, co kluci dali dohromady.
0: Samozřejmě držíme palce, také budeme opojovat dnešní jméno, které je v kalendáři a k tomu 18. květnovému dni. Je to Nataša.
1: Tak si dáme Míšu Lejchta, dáme si taky Forehand a Bílý sníh, jejich písničku, kterou společně naspívali.
0: Ať se vám dobře poslouchá, takhle krásně po ránu přeje Kačka a Vláďa.
1: Je pondělí 18. května, tak ještě jednou krásné dobré ráno a pěkný start do nového týdne.

0: Za minutu bude 6:45, posloucháte Country Radio. Jestli se v tuto chvíli oblíkáte a si říkáte, tak je to dneska ty pantofle, nebo jestli ty zimní boty, nebo jak to teda je, tak Vláďo, co
1: no,
0: teda?
1: Já bych to neviděl ani na pantofle, ani na zimní boty, protože sice teď ty
0: nikam
1: teploty...
0: Nikam nechoďte,
1: ano, to by bylo možná nejlepší zvolit tento kompromis, ale ono to asi u mnoha případů nepůjde. Tak se po ránu oblečte tepleji, protože teploty jsou v rozmezí od nějakých 8 do 2 stupňů Celsia, a to napříč České republice. Dnes by to mělo být podobné jako včera, o nějaký ten stupínek by ty teploty měly povyrůst, to znamená kolem té 21. Takže to si řekneme za chviličku při podrobné relaci, která se počasí bude týkat.
0: Mrkneme se i na silnici, ta největší, nejzávažnější komplikace je na D6, je to 28. kilometr ve směru na Karlovy Vary, máme tam kolizi nákladňáku, je mimo komunikaci, takže pravděpodobně projedete, ale jestli budete koukat, tak hodně určitě zbrzděte, jo? Mm-hmm. Tak je to D6, 28. kilometr.
1: Jak už bylo řečeno, za chviličku si dáme podrobnější informace o dopravě, teď už Pavel Bobek a jedna z těch krásných písní, které zazní dnešního rána. Pojď stoupat, jak dým.
0: Tak přejeme krásné dobré ráno, pěkné vstávání. Za chvilku podrobné počasí.

0: je a bude.
1: Sluníčko už dávno pobíhá po obloze a myslím si, že to je to nejkrásnější probuzení, když se prostě podíváš z okna ven a tam svítí sluníčko. To tě prostě jako nabije, i kdyby si spal jenom 2 hodiny, podle mě. Tak dneska nám sluníčko vyšlo už v 5 hodin a 10 minut a zapadat nám bude ve 20 hodin a 43 minut.
2: Ještě než si řekneme, jak to bude s dnešními teplotami, my už jsme to tak malinko nakousli před písničkou Pavla Bobka, tak se pojďme podívat do Klementina a to na rekordní teploty. V roce 1787 bylo nejchladněji 0,5 stupně nebo 0,5 stupňů Celsia, tedy nejchladněji, jak jsem říkal, no a pro změnu.
1: Jak jsi to řekl?
2: Já už si to vůbec nepamatuji.
1: Tak to je půl stupně nad nulou. Já ti to když tak přeložím.
2: Dobře. 29,2 stupně Celsia pro změnu nejtepleji, to dá rozum, podle této teploty bylo v roce 1971.
1: to dá rozum,
2: no,
1: přece.
2: 0,5 stupně.
1: No, tak se podíváme na to, jak to vypadá v tuto chvíli, tedy po venku, abyste věděli, jestli teda je to na ty gumáky, zimáky.
2: Nebo pantofle.
1: Nebo pantofle. Tak záleží samozřejmě, kde jste. Jako, jestli jste na Kvildě, tak tam je minus 6, jo. Tak tam určitě to teda na žádnou letní obuv není. Ale jinak ty teploty jsou v tuto chvíli v rozmezí od 3 do 7 stupňů na Moravě. Příč celou Českou republikou.
2: No a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia na východě a severovýchodě kolem 14 a v 1000 metrech na horách, pokud se budete pohybovat, tak bude chladněji 10 stupňů Celsia v Beskydech kolem 7. K tomu má být polojasno až oblačno. Ráno, a to o tom jsme hovořili, zejména v Čechách, skoro jasno.
1: No tak bodejť mi na horách nebyla zima, když někde napadl sníh. Rozumíš tomu, že v květnu napadl sníh? Já prostě se s tím vůbec nemůžu vzpamatovat, protože naposledy třeba na Šumavě byl sníh v tomto období před 10 lety.
2: No tak počasí si dělá v podstatě, jako má takové vrtochy, ne co chce, ale samozřejmě...
1: No dělá si, co chce.
2: Dělá si, co chce.
1: Tak trochu anarchie, ale mrkneme se i na úterý. Během dne bude většinou oblačno a místy přehánky, ale nejvyšší denní teploty 17 až 21.
2: V květnu li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá. Univerzální pranostika na měsíc květa.
1: Já si dám taky jednu uni. Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
2: Tak tolik informace o počasí, teď už informace o muzice. Eliška Kotlínová, Domovská země. Právě v tuto chvíli, to znamená v 6 hodin a 20 minut.
1: Dáme si i Johnnyho Cashe a Waylona Jennings I Wish I Was Crazy Again. Užívejte si hezkou muziku.
2: Krásné ráno.

0: Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno, přátelé, za 4 minuty, už je 6:30, tak se mrkneme, jak pak nám to jezdí nebo nejezdí, a to jak na kolejích, tak na silnicích. Čížkovice, Libochovice, Frýdlant nad Ostravicí, Ostravice, Olomouc, Šternberg, anebo Radnice, Chrást u Plzně. Tak to jsou polodenní vlakové výluky, které nás budou trošku zlobit zhruba do 16. hodiny dnešního dne. Jak to vypadá na silnicích, pozor si dávejte v Praze na Radlické, máme tam dopravní kolizi, v sobě tam jsou dvě osobní vozy. Bouralo se taky na D6 na 28. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Je tam dopravní nehoda nákladního vozidla. Přejeme šťastnou cestu, bez nehod a bez kolizí.
2: Country Radio.
3: Tak vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
4: Koukám, jak celá země vstává, jedno měl poslední klapot kopit.
3: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější. A

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Většinu služeb, které provozuje stát, už je možné v Česku vyřídit online. Z necelých 9 000 se jí dá digitalizovat přes 6 000. Hotovo je aktuálně 35,5%. Jenže podle některých lidí služby nefungují vždy tak, jak mají. V Libereckém kraji přibývá lidí, kteří jsou ochotní častěji měnit zaměstnání. V porovnání s loňskem je to o 10% lidí více. Ministerstvo dopravy prodloužilo až do konce letošního roku pilotní projekt zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na dálnici D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným. Stále prý není dostatek dat pro posouzení bezpečnosti i plynulosti provozu. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno až oblačno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů Celsia. Hezké pondělí vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Ta naša Nataša, ta má dneska svátek, tak přejeme všechno nejlepší. Tohleto jméno pochází z ruštiny a jedná se o domáckou podobu jména Natálie, která se dnes užívá jako samostatná varianta. Význam tohoto jména vychází z latinského nativitas, které znamená narození. Takže když se řekne Nataša, tak se někdo někde narodil. Musíte slyšet křičet miminko.
2: Jo. To je naše Natáška, že?
1: Natáška. Tak 2600 by jich mělo být v Česku.
2: V kalendáři máme další jméno, to je takové novodobější. Jeho historie sahá do roku 1872 a tím jménem je Timea. Jedná se o křestní jméno řeckého původu. A teď pozor, vytvořili právě již zmíněném roce 1872 maďarský spisovatel Mór Jókai ve svém románu Muž se zlatým dotykem. Odvodili jej právě z tohoto řeckého jména nebo podobného Eutymia, které znamená radostná či žena dobré nálady. Tak všem radostným Timeám přejeme všechno nejlepší.
1: Timea, to je velmi zvláštní jméno. Dneska máme Mezinárodní den muzeí, což je vlastně den, který si připomínáme každoročně právě toho dnešního dne 18. května. A je to akce organizovaná Mezinárodní radou muzeí ICOM od roku 1977 s cílem zvýšit povědomí o tom, že muzea jsou důležitým prostředkem kulturní výměny, obohacování kultur a rozvoje vzájemného porozumění, spolupráce a míru mezi národy.
2: No, tím jsme udělali také malý takový jako oslý můstek k tomu, že pokud nebudete mít co dělat, tak některé z těch mnoha muzeí, které na území České republiky máme, můžete třeba i dnešního dne navštívit. No a zdravíme i na Slovensko, protože tam dnes v kalendáři je jméno Viola. Tak přejeme všechno nejlepší Violky.
1: No a když koukáme do mysliveckého kalendáře, tak vidím, že hnízdí jiřička obecná.
2: To je krásný ptáček. To mohu potvrdit, protože na Orlíku nám tam lítají jiřičky jako zběsile a staví si a hledají si taková ta krásná místa, kde by mohli zahnízdit a snést nějaká ta vejce a nějakým způsobem jako ten rod jako oprášit.
1: Rozšířit.
2: Rozšířit, jo.
1: Tak, a když je to jiřička, tak její partner je jiříček?
2: Jiříček.
1: Jo, tak jiříček a jiřička budou mít děti.
2: Hurá. Ano, a my jim posíláme písničku, která se jmenuje Michelle a je od legendární kapely Beatles. Tak zdravíme jiříčky.
1: Jiříčky.
2: A jiříčky.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit.

0: Ladíte Country Radio přesně ve 6:45, tak co pak se děje na silnicích? Víme,
1: no,
0: povíme.
1: Ano, určitě velmi rádi, jenom v kostce těch informací ohledně silnic je víc než dost, tak my jsme si vyzobli jednu jedinou, a to sice D1 směrem z Vyškova do Brna, takže na sjezdu k Brnu, tam se začíná brzdit už na 213. kilometru na sjezdu na Rousínov. Kolona je roztrhaná, jede, ale samozřejmě očekávejte zpomalení, takže pevné nervy.
0: Tak informace o počasí možná budou příznivější, záleží, jaké máte rádi teploty. Na Horské Kvildě se teď oteplilo na -5,5 stupně Celsia. Soupeří trošku s Kořenovem, s Jizerkou, protože tam mají -4,5 stupně Celsia. Jo? Tak uvidíme, zdali pak se to brzy dorovná, ale to jsou opravdu jako vůbec ty nejnižší teploty takhle v polovině května. Si myslím, že to teda je docela zásadní, ale možná, že na těch horách to tak bývá. Každopádně jinak na území České republiky jsou ty teploty mezi 3 až 7 stupni Celsia.
1: No, každopádně počítejte s tím, že dnes vystoupají na nějakých 16 až 21. Tak to je ta pozitivnější zpráva. Jedna z těch dalších pozitivních zpráv je ta, že nás čeká muzika Blanka Šrumová, Divoký Praha Západ, a pak někoho z vás budeme probouzet. My už to přání máme, včetně písničky.
0: Tak držte nám palce. Divoké

0: probuzení na Country Rádiu.
1: Máte připravený ty palce? I na nohách bychom potřebovali, jestli můžeme poprosit, tak připravte ty palce a teď až řeknu, jo, tak prostě zmáčknete. 3, 2, 1, teď. Jo, a Vláďo, ty taky.
2: Já mačkám palce, ano, já...
1: Ale mě... Ale. Dobré ráno, moc vás zdravíme z Country Rádia, a tady je Katka s Vláďou.
2: Dobrý den.
3: Já se omlouvám, já vůbec
1: slyším. My vás slyšíme dobře, tady je Country Rádio, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Jste Lucinka? Haló?
1: Haló, asi se slyšíme, snad doufáme. Máme tady vzkaz od Martina a Jardy.
2: Tak to vypadá, že nám to vypadlo. Ale...
1: Ne, nevypadlo. Haló, slyšíme se.
3: No, slyšíme se, akorát mě to překvapuje, jestli nemáte špatný číslo. Já Country Rádio neposlouchám.
1: No to nevadí, že neposloucháte.
2: Ano, a znáte Martina a Jardu?
1: Martin a Jarda evidentně poslouchají Country Rádio a chtějí vám nechat u nás zahrát písničku.
3: No tak to je hezký, absolutně nevím, jaký máte na mysli, ale je to krásný.
2: Dobře, tak my vám přišteme to přání, aby jsme vás rozveselili.
1: Tak máme zahrát naší báječné kamarádce Lucince s přáním krásného dne, aby se jí vše podařilo, měla klidný den a hezky si ho užila.
2: Prosíme nějakou pěknou písničku od skupiny COP. No a to jí posílají všichni z komise dopravy, včetně našeho předsedy. A za všechny Martina a Jarda. Tak už je to takhle dobře?
3: No. To bylo určitě krásný. Já strašně moc všem děkuju. Omlouvám se, ale já fakt strašně špatně slyším.
2: Nemáme
3: to. Ale pánové a dámy, všem děkuju a je to úžasný a velice to mi zlepšili den, opravdu.
1: No tak vidíte, tak musíte poslouchat Country Rádio, aby jsme vám zlepšovali den každé ráno.
2: Ano. My si vás vyzkoušíme, zavoláme během příštího týdne, jo?
1: Mějte se krásně, hezké ráno, tady je písnička pro vás.
2: Ano. A příznačná s příznačným názvem Dál jen se směj.
1: No tak nakonec jsme Lucinku rozesmáli.
2: Ale krásně, příjemně.

0: ze všech chlapů nejšťastnější chlap, tak my věříme, že nejenom to mužské pokolení, ale že vy, naše posluchačky Country Rádia, patříte do rodiny těch šťastných, anebo když to nebudeme moc přehánět, alespoň radostně a pozitivně laděných posluchačů.
1: No tak můžeme to přehánět, co bychom to nemohli přehánět. Takhle při pondělku musíš hodně přehánět, jo, protože tam potřebuješ...
0: Dodat energie.
1: Přesně, tam potřebuješ hodně energie, protože jako nastupuješ zase prostě na tu šichtu pětidenní, tak držíme palce, je to všechno dneska zvládnete a držíme palce samozřejmě hlavně maturantům, kteří už se tento týden prostě nemůžou dočkat.
0: No, ústní zkoušky dneska, tvůj, držíme palce.
1: No, celý tento týden to bude probíhat, tak držíme palce. Za chvilku 7 dáme si zprávy a po nich Mirka Hofmana.
2: Country počasí.
3: Dnes bude polojasná až oblačná obloha. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Čatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura.venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
7: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
2: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
8: Tereza.
2: Znáte je?
8: Jedině Tereza.
2: Jsou ve vaší duši.
9: Řeky lásky proud kolem nás prdal.
2: Každý tón, každé slovo.
10: Toulám se klínem skal. Tam u nebesní brán.
2: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Rádio.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Mnozí vysokoškoláci a středoškoláci si začínají domlouvat brigády na letní prázdniny. Nejjednodušší jsou většinou města, kde jsou větší zázemí. Nabídky brigád zájemci najdou například na webech personálních agentur, jednotlivých firem nebo měst. A firmy slibují, že hodinové mzdy letos opět mírně porostou. Teď na téma peníze a půjčky. 17% půjček příbuzní nevrátí. Problémy jsou s každou třetí. Přesto je drtivá většina Čechů ochotná v rodině půjčovat i velké peníze. Nejvíc a nejčastěji v českých rodinách půjčují rodiče svým dospělým dětem na bydlení. Na nečekané výdaje si ale Češi raději než od rodičů půjčí od sourozenců. Tak alespoň dopadl průzkum. K vodě se teď vydáme s Lubošem Dvořákem.
2: Poděbradské jezero patří dlouhodobě k nejoblíbenějším místům, kam lidé vyráží za vodou, odpočinkem i sportem. Nová sezóna začíná právě dnes. Areál bude otevřený tradičně až do poloviny září. Zatím ale počasí koupání příliš nepřeje a voda láká jen otužilce. Během příštích dnů se má oteplit, takže sezóna by se mohla rozjet naplno. Luboš Dvořák, Poděbrady.
1: Z Olomouce pěšky do Prahy. Kdy, kdo a proč, to nám prozradí kolega Savana.
3: Studenti z iniciativy Stojíme za kulturou Olomouc vyrazí koncem května pěšky z Olomouce do Prahy na podporu kultury a veřejnoprávních médií. 15-denní pochod dlouhý přes 330 kilometrů spojí kulturní program, debaty i happeningy v regionech. Pochod vychází 31. května z Olomouce. Luděk Savana, Urbánek, Olomouc.
0: Sport.
1: Motocyklista Filip Salač obsadil ve velké ceně Katalánska v kategorii Moto2 sedmé místo a připsal si nejlepší výsledek v sezóně mistrovství světa silničních motocyklů. V Barceloně vyhrál domácí Manuel González, který si upevnil vedení v průběžném hodnocení seriálu. A Ital Nicolò Bulega ovládl všechny závody mistrovství světa superbajků v Mostě a upevnil si vedení v průběžném pořadí seriálu. Tovární jezdec z Ducati po sobotním triumfu proměnil ve vítězství i oba starty na severu Čech a udržel letošní neporazitelnost. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Mirek Hoffman a kapela Greenhorns a písnička Hey Joe. Tak přejeme krásné dobré ráno a pěkné vstávání spolu s Country Rádiem.
1: No, když se bavíme o vstávání, vzhledem k tomu, že máme krátce po 7 hodině raní, přesně 6 minutu, tak někomu z vás přece jenom popřejeme dobrou noc. No, my ani tak ne, jako spíš Ivan Černý s kapelou Country Band. Dobrou noc, Irene.
0: Dobrou noc, no tak to vám rozhodně nepřejeme. Přejeme vám spíš pěkné ráno a pěkný start do dalšího pracovního týdne. Začíná 18. květnovým dnem, svůj svátek slaví všechny Nataši a hnízdí Jiřička Obecná i se svým Jiříčkem.
1: Ano, my už jsme se v jednom z našich vstupů rozpovídali o tématu, že začínají tento týden ústní maturity, začínají dnešním dnem, takže Kačenka to má doma taky trošičku nervičky, že ve středu to čeká.
0: Tu... Jo, ve středu bude ten velký den.
1: Ano.
0: Tak...
1: Ano, no,
0: věřím,
1: že všichni jste nervózní, zvláště pak rodiče, takže ono všechno dobře dopadne, je potřeba to brát s nadhledem, s úsměvem a ve finále to bude opravdu fajn.
0: Nakonec si řeknete, jo, ale to bylo jako jednoduchý, no. Jako my jsme se tak strašně báli. Uvidíte, že to tak bude a ty nervy, ale k tomu samozřejmě patří, to tak prostě jako vždycky je. Ano. Kdybyste se nebáli, tak byste na tom byli jako já.
1: No, chodíš do lesa
0: já
1: pořád.
0: Já jsem se vůbec nebála prostě.
1: Jo? No. A jak to dopadlo?
0: Dobře to dopadlo.
1: No a tím, že chodíš do lesa, to znamená to, že kdo se bojí, nesmí do lesa, kdo se nebojí, tak do toho lesa chodí neustále, takže ty jsi taková lesní ženík, aby se ještě taky dalo říct, že?
0: Jo, no to je takové už trošku složitější poránu na přemýšlení. Tak se budeme věnovat muzice, dáme se Ivana Černého, dobrou noc Irene a budou i Dire Straits. Taky se mrkneme na počasí, docela určitě se vrátíme k jednomu z ranních otazníků v minulém týdnu. Který to bude, tak se zatím nechte překvapit, můžete zatím typovat.
1: Tak, jdeme na tu muziku, ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka Vláďa. Nesmí ani zapomenout na historické události, čekají nás
0: data. No jasně, tak za chviličku se slyšíme.

0: No a naťukneme si počasí, jak to vypadá v 7 hodin.
1: Tak já ho naťukávám, tak bude to lepší,
0: to vypadá,
1: když ho naťuknu.
0: To vypadá, kdyby sklapala řízky teda teďka mezi náma.
1: No je naťuká, tak jo, to bolí, ale tak trošku jsme to naťukli, tak
0: ano,
1: pojď,
0: ano, ano.
1: Řekni
0: tak
1: nám to, jak to
0: řeknu,
1: bude
0: že po ránu je přece jenom chladněji, než tomu bude během celého dne, což je, myslím, informace, kterou určitě všichni tušíte. A ty teploty jsou v rozmezí od 8 do 2 stupňů Celsia. Na Jizerce dosahujeme i těch minusových, tam je to taková ta klasika, takže ať už jste kdekoliv, pamatujte na to, že byste se měli přece jenom po ránu teplej oblec.
1: A pamatujte taky na to, že na D6 jsou komplikace, je to 5,5 km ve směru na Prahu, máme tam neprůjezdný levý jízdní pruh, už je to tam označeno trojúhelníkem, ale došlo tam ke střetu 3 osobáků a na místě už jsou hasiči, takže samozřejmě už se to tam nějakým způsobem řeší, ale je to komplikace, která vás na vašich cestách trošku zdrží ve směru na Prahu. D6, 5,5 km.
0: Ano, teď si dáme kapelu Brontosauři, ještě zůstaneme u toho počasí, alespoň v rámci tématu její písně, která se jmenuje Jarní tání. A pak už nakoukneme do historie.
1: Ježiš, to už doufám máme za sebou. Na Sněžce moc ne, teda. Na Jizerce. Tam je to čeká.

0: Data v datech aneb významné události dnešního dne.
1: Ať chceme nebo ne, tak 18. květen je 138. dnem letošního roku. Ano, letí nám to jako voda a letělo to i napříč historii, protože těch historických událostí vztahujících se k dnešnímu dni máme opravdu víc než dost. Ku příkladu v roce 1891 byla otevřena budova Národního muzea.
2: V Praze.
1: Ano, v Praze.
2: No tak hurá. Tak podíváme se na narozeniny. Ty dneska slaví Zdeněk Troška, český režisér, který pochází z jihočeských Hoštic u Volyně, které se několikrát objevily v jeho úspěšných filmech. Věnuje se také divadelní režii.
1: No a teď už pojďme k hercům a herečkám. V roce 1962 se ku příkladu narodil herec Karel Roden.
2: V roce 1972 se narodila česká herečka a také scénáristka. Její matka je česká herečka Iva Janžurová. Představila se také ve filmu Výlet, kde si zahrála spolu se svojí matkou a sestrou Teodorou. Jde o Sabinu Remundovou. Přejeme všechno nej.
1: V roce 1993 už u sportovců se narodil kajakář a vodní slalomář Jiří Prskavec. Na zimních letních olympijských hrách v roce 2020 v Tokiu obdržel dva tituly. Jinak samozřejmě také má titul mistra světa, a to vše na kajaku.
2: V roce 1920 už jsme ve světě, se narodil Jan Pavel II., polský katolický duchovní a 264. papež, zemřel v roce 2005.
1: No a zůstáváme u těch narozenin ve světě. V roce 1942 se narodila Emilia Vašáriová, slovenská herečka, sestra Magdy Vašáriové, manželka scénografa Milana Čorby a držitelka Českého lva.
2: V roce 2005 zemřela Stella Zázvorková, herečka, která získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli za Babí léto.
1: No a ve světě v roce 1911 zemřel Gustav Mahler, rakouský hudební skladatel a dirigent. Dodnes je v Olomouci Mahlerova cukrárna.
2: Tolik tedy dnešní data v datech. Jdeme za muzikou, tady je Epidemie.

0: legendární a skvělá Naďa Urbánková, tobě náležel čas. Ano, tak to si můžete říkat v tuto chvíli v rámci třeba svých protějšků, ale každopádně pokud koukáte na hodiny a říkáte si, že by bylo fajn si pospíšit, tak věřte, že je 7 hodin a 25 minut, takže jestliže vám náleží tento čas k tomu, abyste vyrazili do práce, tak je možná pro mnohé ten nejvyšší.
1: No a možná, že vyrážíte v tuto chvíli také do školy, že? Protože ano, vás ano. Čekají dneska ústní maturity. Tak jestli máte ještě chviličku, půl minutky čas, tak spolu s námi setrvejte, protože my pro vás máme písničku, kterou Michal Horák a Pokáč společně naspívali. Je taková kratoučka a je pro všechny studenty a speciálně pro všechny, kteří právě jakoby aktuálně prožívají to kritické období před tou maturitou.
0: Nervózní období.
1: Takže pro všechny budoucí odmaturující ano. Je tady jedna speciální písnička, skutečně má půl minuty, takže to zvládnete a vydržte.
0: Jdeme na to.
1: No, ale proč nám to nehraje, ale teda no, jako...
0: Takže...

0: To bylo skvělý. Zase jsem tam trojka, ta by byla fajn, takže my si myslíme, že...
1: Na trojku to stačí.
0: Určitě, držíme palce, aby aspoň ta trojka jako tam se usídlila nějak. I to se počítá. Vlastně je to za dobře, že jo?
1: No určitě. Tak držíme palce, když tak tu písničku si můžete poslechnout i na facebookovém profilu Michala Horáka.
0: Takže všichni vám držíme palce, včetně těchto dvou autorů a interpretů. Teď už Marty Robbins a jdeme do El Pasa.
1: Dáme si El Paso a za malý okamžik taky zprávy a dopravní servis na Country Radio.
0: Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa.
1: Dobré ráno.

0: Country rádiem na cestách.
1: Jdeme se podívat na silnice a také na koleje, kde pak nám ty vlaky dneska nejezdí. Bude to na trase Kuřim Pečky, také Dívčice, Strakonice a Písek, Strakonice, Blatná, Moravský Beroun a Rýmařov, Bruntál nebo Klatovy, Přeštice. Tahle výluka vytrvá až do 13.6. včetně rychlíku do Železné Rudy. Další informace přicházejí ze silnic. Komplikace čekejte na D5. Je to tam mezi 43. a 43. a půl kilometrem ve směru na Plzeň. Stala se tam dopravní nehoda a díky, nebo spíše kvůli tomu, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a také neprůjezdná zpevněná krajnice. Ten odstavný pruh je to u středových svodidel. Nehoda na D1 blokuje sjezd exitu 253 ve směru na Prahu. Máme tam havarované vozidlo, průjezd je se zvýšenou opatrností a ještě jedna komplikace, ta je z Českých Budějovic, bouralo se tam v ulici Nádražní. Kdyby i vy jste měli nějaký dopravní problém nebo jste narazili na nějakou komplikaci někde teď aktuálně čekáte v koloně, tak nám zavolejte 210 323 333 nebo využijte aplikaci Country Radio. Přejeme šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Radia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Začala oprava královského letohrádku na Pražském hradě. V příštích 2 letech se obnoví například okna, okenice, arkádový ochoz nebo dřevěný strop tanečního sálu. Kamení, které se v lednu objevilo na železničním koridoru nedaleko Přelouče, dali na koleje 2 děti. Policisté věc předali k vyřízení drážnímu úřadu. Další 2 letošní případy uložení kamení nebo dlažebních kostek na železničním koridoru u Pardubic se stále vyšetřují. Na řadě jihočeských řek je teď hydrologické sucho. Situace v kraji je nejhorší v republice. Například třeboňským rybníkům chybí 1/5 vody. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude polojasno až oblačno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů Celsia. Hezké pondělí vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: všichni dovnitř, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme. Ale já to
1: Tak to byl prodavač v podání Michala Tučného a na konci taková ta hašteřice, jo, teď prostě a takhle, nebo jak, jak to bylo vlastně.
2: Jedno deko sem, jedno deko tam.
1: 11 deka navíc, to teda sakra vadí, to už je dost peněz, takže, takže tak nějak podobně to bylo. Uvidíme, jak to bude po 8 hodině vypadat v obchodech, že?
2: No, jestli tam také nedojde k nějakým hašteřicím, uvidíme. Možná se budete hašteřit, co se týká počasí v rámci toho, co si na sebe po ránu obléci.
1: Věste, to si neber.
2: To si neber,
1: já si to chci vzít, ano, nebude ti zima, tohle mi sluší, chci.
2: Frajeřinka nehřeje.
1: Už se do toho nevejdeš. No,
2: uvědom si, kolik je ti roku, vem si čepici z bambulí. Ne,
1: to neber nebudu... si ten výstřih.
2: Tak nějak, ano. Tak teď po ránu opravdu se oblečte tepleji, protože teploty dosahují maxima 8 stupňů. Samozřejmě na Jizerce máme teploty pod nulou. Ono by se to během nemělo srovnat na nějakých 21. Ovšem pozor, v 1000 metrech na horách kolem 10, takže ani ta Jizerka možná v těchto nižších teplotách nebude během nevýjimkou.
1: Určitě tak na Šumavě mají sníh, tak tam budou čekat možná že jim to jako roztaje. Ano. Samozřejmě v těch vyšších polohách třeba. Tak podíváme se na D6, tam máme komplikace, je to ve směru z Karlových Varů na Prahu, je to zhruba na 10. kilometru vás potká kolona, tak tam určitě uvíznete, je to u sjezdu na Jeneč, je to zhruba na půl hodinky.
2: Mm-hmm. Bob Dylan, písnička I Want You ve vysílání Country Rádia v 7 hodin 41 minut.
1: Tak vám přejeme pěkné dobré ráno, čeká nás ještě Ivan Mládek, no a za malý okamžik také informace o jedné krásné soutěži.
2: Mm-hmm, moc se na to těšíme.

0: místo se nevešlo do ranního otazníku.
1: Minutu po 7:45 pro vás máme návrat k rannímu otazníku. Tak co si myslíte, o čem si budeme povídat, k čemu se vrátíme?
2: No, budeme si povídat o vašich řidičských schopnostech, protože to bylo jedno z těch témat z minulého týdne.
1: No, tak dostáváme se k příspěvkům, které se dostaly na Facebook Country Rádia, tak Tomáš nám tady píše, já si myslím, že jsem fantastický řidič a lepšího není.
2: No,
1: co by ne?
2: Tak, aby to bylo genderově vyváženo, tak si ještě přečteme příspěvek od Jaroslavy a ten se mi hodně líbí. Jezdím již 42 let bez nehody a téměř denně. Někteří mě chválí, někteří mi říkají Fittipaldi a můj přítel mě vždycky známkuje jako ve škole a hlavně mi do toho jako spolujezdec pořád příšerně kecá. Už několikrát jsem mu řekla, já zastavím, pojď si řídit ty.
1: Přesně.
2: Nešel.
1: Já zastavím, no přesně. No. Ale to je potom náročné, jako víš co, kdyby skutečně jako zastavila, zkuste to někdy vyzkoušet, jako co by teďka dělal? Teď vystupte z toho auta.
2: Udělejte to, dotáhněte to do zdárného.
1: Přesně, neslibujte, jenom to takhle se vždycky slibuje a pak nic z toho.
2: A já bych do toho pak taky kecal, jako na místě toho, co opustí tu řídící jednotku toho automobilu. No, tak ono se to vždycky lehce povídá. Jdeme na muziku, pozdní sběr, buď na mě opatrná.
1: Za chvilku soutěžíme, tak si připravte telefony, třeba budete znát správnou odpověď a něco vyhrát.

0: poznáte, kdo jsem?
1: No, my budeme doufat, že ano.
2: No, my jsme řekli, že to bude jednoduché. Konec konců, když máme tuhletu pravidelnou soutěž už nějaký ten pátek, tak vždycky uhádnete, i když si mnohdy myslíme, že zas až tak jednoduché to nebude. A já teď škudibilsky řeknu, že se vám to mnohdy snažíme malinko trošku jako okořenit, aby to nebylo na první dobrou tak jednoduché.
1: No, takhle, chtěl si říct stížit, ale řekl si okořenit. Tak dneska tady máme jedno zásadní jméno a my bychom mohli začít.
2: Ne? Ano.
1: Položit 5 otázek, dostanete 5 odpovědí, no a na základě toho se rozhodnete a zavoláte 210
2: 323 333. Tak, odkašlu si a jdu na to. Kdybyste nám na úvod řekl nebo řekla jméno, hned bychom věděli, čím se zabýváte.
1: Ano, myslím si, že většina lidí by mě pravděpodobně poznala podle jména nebo podle toho, čím se živím.
2: Mm-hmm. Pohybujete se v politice, sportu, herectví nebo jste třeba moderátorka?
1: Tak moje kariéra je spojena hlavně se sportem a se soutěžemi na nejvyšší úrovni.
2: To znamená hromadný nebo individuální sport?
1: No, je převážně individuální. Většinou soutěžím sama za sebe, i když občas reprezentuji i tým nebo svoji zemi.
2: Tak já přiznám, že zatím z toho moc moudrý nejsem, ale čekají nás ještě 2 otázky a 2 odpovědi. Používáte při sportu nějaké sportovní náčiní?
1: No ano, bez něj bych svůj sport vůbec nemohla hrát.
2: Tak to jsem zvědavý, teda dobře, tak ještě jedna možnost. Vyhrála jste někdy z největších tenisových turnajů nějaký na světě? Teď jsem uhodil hřebíček na hlavičku,
1: tak myslím, že ano, ano, podařilo se mi vyhrát i velmi slavné tenisové turnaje, které sledují fanoušci po celém světě.
2: No, tak bylo to napinavé, byla to jedna z těch těžších odpovědí nebo otázek, které jsme použili v souvislosti s tím aktuálním jménem. Tak, my už víme, že se jedná o tenis, ale teď o koho?
1: No, tak zkusíme nějaké telefonní číslo. Country Radio, dobrý den.
3: Halo?
1: Halo, Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak poprosíme slumit rádio a povídejte, o kom pak si povídáme dneska.
3: Myslím si, Petra Kvitová by to mohla být.
1: A nebo by to mohl být taky někdo jiný?
2: Její brácha, Petr Kvit třeba.
1: Tak je to Petra Kvitová, nebo jen tak jako, že typujete, co?
3: Typuju, že by to mohla být. I když už teda nehraje, ale...
1: No, tak zkusíme.
2: To teda klobouk dolů, jako,
1: jasně,
2: to opravdu klobouk dolů.
1: Jasně, je to Petra Kvitová, tak právě tu jsme tak zahalili trošku tajemstvím, protože jsme o ní v podstatě nic moc neprozradili, ale vy jste prostě uhodil hřebíček na hlavičku.
3: Tak děkuju.
2: No, možná jste na tom stejně jako já, protože se o tenis moc nezajímám a jediný jméno, které u nás znám, tak je Petra Kvitová, takže já bych dal také Petru Kvitovou.
1: Tak skvělý, vyhráváte od nás dnešních Country Rádia. My gratulujeme, mějte se moc fajn, naslyšenou.
3: Děkuju.
2: Ať se daří, naschle.
1: My si dáme hoptropáky, ještě ně, to byla taková rychlá soutěž.
2: No, vidíš, Petra Kvitová, taky bych ji dal. Jak jsem řekl, žádnou jinou neznám.
4: Stalo se to v podzimním víkendu. Někdo v noci vylomil nám zámek. A jde kde se...

0: Tak to bylo štěně, alespoň v podání kapely Hop Trop. No a tohle už je informace o správném čase, 7 hodin 56 minut.
1: Přejeme vám pěkné ráno, pěkné vstávání, no a samozřejmě pěkný pracovní klokot, ať vám to dneska jde od ruky. Za chvilku si dáme zprávy, taky počasí a po 8 hodině třeba nějakou muziku.
0: Ano, a o tu se postará třeba Valdemar Matuška, nebo tu nebude chybět ani Robert Křesťan.
2: Country počasí.
3: Dnes bude polojasná až oblačná obloha. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Přivýdělek k penzi, ale také možnost, jak zůstat v sociálním kontaktu a aktivní. V Česku je podle posledních dat České správy sociálního zabezpečení asi 193 tisíc pracujících seniorů. Personální agentury přitom upozorňují, že jejich potenciál pracovní trh v Česku nevyužívá naplno. A to nejen kvůli neochotě firem zaměstnávat lidi v důchodovém věku, ale také třeba nedostatečnou podporou ze strany státu. A ještě dodám, že v Česku je také přes 30 tisíc živnostníků, kteří pobírají starobní důchod. Ti nemusí platit odvody, pokud nepřekročí stanovený příjmový limit. Ten je pro letošní rok zhruba 117 500 korun. Na start tras 59. ročníku pochodu Praha Prčice se o víkendu postavilo 23 683 turistů. To je meziročně asi o 800 méně. Organizátoři to připisují na vrub počasí. V lesích začala sezona borovic, do lesů proto vyrazila spousta lidí. Výhonky se totiž dají používat při výrobě sirupů nebo čajů. Zájem je hlavně o výhonky borovice lesní, olej z nich má totiž léčivé účinky. Na škodovácký komín vzhlédneme společně s Lubošem Dvořákem.
2: Vzhůru na škodovácký komín si zaveleli ornitologové a po žebřících stoupali do téměř 200-metrové výšky. Cílem bylo hnízdiště sokola stěhovavého. Letitý pár spolu vyvedl jedno mládě. Kroužkování dobře živeného samečka sledovali i jeho rodiče. Matka létala s pokřikem kolem a otec dohlížel na bezpečí z vrcholu komína. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Začalo jezdit další senior taxi, kde tentokrát to nám prozradí kolega Savana.
3: Znojmo se rozhodlo zjednodušit starším lidem cestu k lékaři nebo na úřad zavedením služby s názvem Senior Taxi. Je určena pro důchodce od 65 let, registrace začne zítra. Samotné jízdy pak bude možno objednávat nejspíš od poloviny června. Služba má lidem usnadnit dopravu k lékaři, do lékárny nebo na úřady, informoval místostarosta Jakub Malačka. Luděk, Savana, Urbánek, Znojmo.
0: Sport.
1: I dnes se bude hrát hokej a třetím soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku budou dnes Švédové. Výběr kouče Radima Rulíka touží po nápravě šokující sobotní porážky 2-3 v prodloužení se Slovinci, která národnímu týmu zkomplikovala boj o postup do čtvrtfinále. A ještě dodám, že utkání začíná pro Čechy i do třetice ve 20 hodin a 20 minut. Končí ale zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Třeba mládí.
1: Ano, mládí nám také odnese čas. Nejenom samozřejmě mládí, ale třeba nějaké jako myšlenkové pochody a podobně. Když začneme zapomínat, tak to všechno nám může odnést čas v souvislosti s věcmi, které se dávno udály.
0: No tak někdy je to dobře, ale
1: jo,
0: někdy je dobře, že zapomeneš na některé věci.
1: Jo, to je taky pravda vlastně, ano. No. Dobře je, že zapomenu jenom na ty, které se mi
0: na ty
1: líbí.
0: Podstatné.
1: Na ty podstatné. A zůstanou mi v hlavě ty, které se mi nelíbí.
0: Musíš asi prostě nějaké suplementy do sebe nacpat po ráno pěkně. Hrstičku nějakých tabletek, Vládě. A hned bude svět barevnější.
1: Tak jo, děkuju za návod. Hned navštívím nějakou nejbližší apatiku.
0: Tak, co v apatice nekoupíte, tak to je samozřejmě muzika, kterou vám nabídneme hnedka po 8. hodině, kdy vás zdraví Vládě Vlacha, Katka Čepelíková. Hezké ráno.
1: No, rozum tam také nekoupíte, že? V apatice.
0: Ne, no. To bohužel na to musíte pracovat sami.
1: Tak nikam nejdu, to je stejně zbytečné. Jdeme na muziku, krásné ráno vám přejeme. No a Nataša dnes slaví svůj svátek. I tato hodina bude plná nejrůznějších událostí a také jedné soutěže.
0: Určitě budeme se taky povídat o někom, kdo má dneska narozeniny, protože tu máme pořad Pod lupou už za pár okamžiků. Tak zůstaňte s námi, přejeme vám krásné ráno 18. května.
1: Tak, kdybys mě zabila, tak nevím, co by se přihodilo, musela bys vysílat sama.
0: To se nestane.
1: Děkuju, díky.

0: Kdo je tu inženýr, ať si s námi zpívá? Zpívala skupina Rangers písni Prohovaní. Promovaní inženýři, ne pruhovaní.
1: Je, vždycky, jak se tam zpívá to deskriptiva, tak ano. Já jsem vždycky jsem tam slyšela desky píva. Jo, a vždycky jsem se zpívala desky píva a vůbec mi to nebylo chtít.
0: Ono to tam původně v tom textu takhle bylo, říkal Honza Vančura, ale v rámci nějakých rekvalifikací a přehrávek to museli změnit právě na tu úplně jinou
1: deskriptiva.
0: Textaci.
1: Deskriptiva. Dobře, přesně. Takže super písnička, kterou si každý možná zpívá tak trošku
0: bez
1: jinak.
0: Bez ohledu na vzdělání
1: ale
0: samozřejmě.
1: Ale všichni dobře ano. Známe. Tak se podíváme na to, jak to aktuálně vypadá s počasím. Tak zatím ty teploty nejsou samozřejmě buchví jak ideální, nejsou buchví jak vysoko. Zejména tady na horách se pohybují kolem nuly, ale jinak už se trošku začaly zvedat, takže jsou mezi 7 až 12 stupni Celsia.
0: Jedna aktualita z D6, velké zdržení očekávejte u Prahy směrem z Karlových Varů na sjezdu na Unhoš, na 12. kilometru se brzdí do kolony, zdržíte se asi 40 minut a ta kolona se týká sjezdu na vjezd do Prahy na 5,5 kilometr. Zde došlo k dopravní nehodě v levém pruhu.
1: Tak buďte tam opatrní, určitě zvolněte. My si teď dáme nějakou pěknou muziku a pak se podíváme na pořad Pod lupou, kde máme tentokrát jednoho skvělého českého režiséra.
0: Můžu to říct?
1: Ne.
0: Creedence Clearwater Revival. Jo.

0: Jirku Volině, které se několikrát objevily v jeho filmech, tak si povíme o jeho životě něco více, protože právě dnes slaví své narozeniny.
1: No a začínáme středoškolskými studii. Ty absolvoval v Lycée Carnot ve francouzském Dijon a poté vystudoval filmovou a televizní režii na pražské filmové a televizní fakultě Akademie muzických umění. Tu ukončil v roce 1978, no a dle svých slov mu do tvorby zasahovala také jeho maminka Růžena Trošková.
0: Byl porotcem premiérové řady československé talentové show Talentmania. 28. října roku 2017 převzal z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana medaili za zásluhy a roku 2021 prohlásil, že už nebude filmovat. A jeho posledním filmem je zatím pohádka Zakleté pírko.
1: Otevřeně se Zdeněk Troška přihlásil k homosexuální orientaci. Důvodem pokládá za úžasnou věc neodpuštění si dobré jídlo, které samozřejmě má rád. No a považuje se za všežravce. Je milovníkem literatury a ctí pohádkové číslo 3. Žije v rodných Hošticích u Prahy.
0: V září 2025 po operaci zad přiznal vážné zdravotní problémy a proto zrušil svoji show v O2 aréně, která se měla konat letos v únoru.
1: No a jeho ocenění, tak u příkladu dostal medaili za zásluhy prvního stupně, což bylo v roce 2017.
0: No a jaké filmy natočil? Například, a to jsem třeba vůbec nevěděla, ano, že můj oblíbený film Bota jménem Melichar.
1: To jsem také vůbec netušil, ano, s Reginou Řandovou, krásný film, to bylo takový jako ten holčičí.
0: Spíš jako školní, nebyl ani tak holčičí, ale byl super.
1: Ano, no a pak celá řada pohádek o princezně Jasněnce a létajícím ševci, nebo princezna Zemlejna z pekla štěstí a tak dále a tak dále.
0: No ale klasika samozřejmě Slunce, seno, ano, že jo, to je prostě, myslím si, legenda, kterou každý si se Zdeňkem Troškou spojí. Tak přejeme všechno nejlepší.
1: A my jdeme na muziku. V 8 hodin 20 minut. Pavel Brimer právě teď.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Za 8:30 hezké dobré ráno. Tak se vrhneme hned z kraje na ty vlakové výluky, které nás aktuálně trápí na některých trasách. Konkrétně mezi Poličkou a Svitavami nejezdí vlaky, ale autobusová doprava. Stejně tak mezi Čiškovicemi a Libochovicemi nebo Olomoucí a Šternberkem. Tyhle ty výluky vytrvají ještě několik pár dnů, ale vytrvají vždycky mezi 8 a 16 hodinou. Tak snad na večer už to bude lepší. D2, 9. kilometr ve směru na Brno, tak právě tam se bouralo. Podobná situace panuje i na D5 na 41. kilometru ve směru na Plzeň a komplikace čekejte i na D1, je to sjezd na exit 253 ve směru na Prahu, máme tam havarované vozidlo. Projet budete moci, ale určitě pomaleji, než jste očekávali. Za chviličku zprávy taky počasí a Pavel Bobek má dívka N. Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Většinu služeb, které provozuje stát, už je možné v Česku vyřídit online. Z necelých 9 000 se jí dá digitalizovat přes 6 000. Hotovo je aktuálně 35,5%. Jenže podle některých lidí služby nefungují vždy tak, jak mají. V Libereckém kraji přibývá lidí, kteří jsou ochotní častěji měnit zaměstnání. V porovnání s loňskem je to o 10% lidí více. Ministerstvo dopravy prodloužilo až do konce letošního roku pilotní projekt zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na dálnici D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným. Stále prý není dostatek dat pro posouzení bezpečnosti i plynulosti provozu. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude polojasno až oblačno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů Celsia. Hezké pondělí vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak se jdeme podívat na ty holky, které dneska slaví svůj svátek. Jde o Nataši. Tak Nataša je samozřejmě jméno, které pochází z ruštiny. Ovšem jedná se o domácí podobu jména Natálie, které se dneska užívá i jako samostatná varianta. Význam a původ těchto jmén je shodný. Tak samozřejmě znamená to narození. Tak tahle ta holka se prostě dneska narodila. I když má svátek, tak má vlastně i narozeniny.
2: Všechny holky, že by byly Nataši?
1: No ne, ty holky se jménem Nataša se překládají jako narození, takže vlastně dneska mají i narozeniny. Jo?
2: No to je vlastně pravda.
1: Dvojitý dárek to chce, jenom abyste věděli.
2: Dobře, v kalendáři máme další jméno, tím jménem je Timea. Jedná se o křestní jméno řeckého původu. Toto jméno, a to je velmi zajímavé, vytvořil v roce 1872 maďarský spisovatel Mor Jokaj ve svém románu Muž se zlatým dotykem. Odvodil jej právě z řeckého jména Timea, jestli chcete úplně přesně, Timimia, které znamená radostná či žena dobré nálady.
1: Dneska máme také Mezinárodní den muzeí, což znamená, že je to taková jako speciální akce, aby jsme si uvědomili, jak jsou ta muzea velmi důležitá a je to vlastně takový důležitý prostředek kulturní výměny, obohacování kulturu a rozvoje vzájemného porozumění, spolupráci a míru mezi národy.
2: Tak zavítáme-li na východ k našim slovenským sousedům, tak tam slaví svátek Viola. I tam zdravíme a Violkám, což je krásné jméno, přejeme všechno nejlepší.
1: Tak dneska by si tam mohli také na nějakou violu zahrát, ne?
2: Ano, přesně tak. No, si představ, že nějaká violistka se jmenuje Viola.
1: Jak vypadá krásné. Taková viola?
2: Jsou to větší housla.
1: Jsou to větší housla, taková kytara trošku.
2: No, kytara ne, ale jsou to větší housla. Mají krásný, nádherný zvuk. Zvuk violy prostě miluju.
1: Kolik mají strun?
2: Stejně jako housle 4.
1: Když není žádná prasklá.
2: Když není žádná prasklá, dobře. Václav Neckář, teď se dostáváme k dalšímu hudebnímu nástroji od violy, přicházíme ke kytaře.
1: Já říkala, že to bude kytara. Tak jdeme na to.

0: Za minutu je 8:45, posloucháte Country Radio, tak jak to vypadá teď aktuálně na silnicích? No, není to nic moc, teda musíme říct, ano. Že samozřejmě ta situace po ránu a zvláště při pondělku není úplně ideální. Komplikace čekejte hlavně na D1 na 212. kilometru ve směru na Brno, protože tam se nám to pěkně nějak zdrclo, jo, dva osobáky a je tam neprůjezdná zpevněná krajnice, ale dost to zasahuje do toho jednoho levého jízdního pruhu a tím pádem tedy do pravého jízdního pruhu a tím pádem samozřejmě situace komplikovaná.
1: Ano, ty situace jsou komplikované vesměs na všech dálničních příjezdech do větších měst, ať už je to Brno nebo Praha, ale snad vás potěšíme informacemi, které se týkají počasí. Teď po ránu pořád ještě kolem těch 8 až 5 stupňů Celsia, ale přes den dosáhnou teploty na nějakých 16 až 21. No a k tomu nemusíte nosit deštníky, protože má být polojasno, sice oblačno, ale na ten déšť to dnes nevypadá.
0: Určitě, tak teploty někde ještě jako pod nulou, ano. Jo, taká sněžka tam ještě jako pod nulou jsme, ale nebojte, ono to i na těch horách
1: srovná se to.
0: Trošku jako vystoupá výše.
1: Teď už Kenny Rogers ve vysílání Country Rádia. No a za chviličku někoho z vás poprosíme o to, jestli chce vyhrát triko, aby nám zavolal.
0: My vás poprosíme, chcete vyhrát.
1: Chcete vyhrát triko, prosím.
0: Prosím, prosím. Tak pokud se s námi ještě nesoutěžili, tak
1: ano,
0: určitě
1: to je důležitá
0: se
1: informace.
0: S námi určitě můžete klidně za chviličku zaspívat. Tak volejte 210 323 333.
1: A teď už slíbený Kenny Rogers.
0: Robin James.

0: Dospíváš to?
1: Tak já nevím, jak vy, naši posluchači country rády, ale já jsem si krásně pobrukoval díky písničce Kennyho Rogerse. Dalo by se říci, že s Kačkou jsme se báječně rozespívali k tomu, abychom se i my eventuálně občas do nějakého, ne dost, to už stačilo, zpívání samozřejmě pustili, na to se teďka pustila Kačka, ale o nás to ani tak není, je to o vás, kteří byste si chtěli vyspívat triko country rádia, protože je tu další dnešní pravidelná soutěž, jak jste slyšeli, která se jmenuje Dospíváš to.
2: Tak na lince už je Věrka. Věrko z Prahy 5, my tě zdravíme, ahoj.
1: Ahoj.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak podle hlasu by to mohla být skvělá zpěvačka, že?
2: No mohla. No. Věrko, zaspívej nám Hoří.
3: Hoří.
2: No vidí, hoří.
1: A to byl
2: hoří.
1: Takový jako podmanivý, dalo by se říct, baritonový, mužský, krásně usazený hlas.
3: Ale to byla podpásovka od vlády, já spíš jako v rámci povolání jsem čekala jiný pokyn.
1: Ano, tak.
2: Počkej, jaký pokyn si čekala v rámci povolání?
3: Jak... Nějaký povel, třeba stůj,
2: jo,
3: třeba
2: stůj.
3: Vaše doklady.
2: Jo, vaše...
1: jo, policistka, takže že by to byla.
2: Takže nám volala paní, jo, tak my se bojíme.
1: Aha, dobře, no.
2: Neudělali jsme nic špatně, ježišmara, teď musíme paní policistku pustit, teda jako skrze, i kdyby nezaspívala, tak musíme dát.
1: Ne, musí zaspívat. Tak, jak my musíme ukazovat doklady při silničních kontrolách, tak prostě naše policistka musí zpívat.
2: Přesně, teď jste v našem područí.
1: Ano,
2: jo?
1: Konečně se nám policistky dostali do područí. Jdeme na to.
2: Tak my jsme připraveni. Tak Věrka je taky připravena?
3: Taky ano.
2: No ta paráda, tak my pouštíme písničku.
4: Už nemá...

0: kráčíš dál a cesta se kroutí.
1: To je skvělý.
0: No tak to bylo fantastické.
2: Ale není tě u policie škoda?
0: Ale tak to bylo fantastické.
3: Já se tam
2: zeptám. Jo, oni tě nepustí, protože jestliže... Ale to by nebylo jako špatný, že? Dobrý den, pane řidiči, že by to zpívala. Ukažte mi své doklady.
0: Dobrý den, vaše doklady, prosím.
2: No, někdy to zkus.
0: Tak Věrko, to byl fantastický výkon, myslím, že jsi teďka rozespívaná. Čeká tě práce dneska?
3: Dneska ne, já mám trošku volněji. My jsme shodou okolností měli takovou příjemnou záležitost tady u nás na Zbraslavi v zahrádkářské kolonii. Měli jsme tady Honzu Greenwalda, který byl nedávno hostem u Kuby Jirouška.
2: Ano.
3: V Tremských Tamtamech, vlastně on je ornitolog, takže tak, jak s Kubou hovořili předposledně v Tamtamech o ptácích, tak u nás se dneska ráno sčítalo, takže tady na Zbraslavi jsme byli s Honzou Greenwaldem a monitorovali jsme ptactvo.
0: Tak to je pěkné.
2: Takže dneska žádné zatýkání na silnicích nehrozí?
3: Ne,
2: výborně.
0: Ani žádné ptáčky jste nezatkli?
3: Taky nebyli moc malincí.
2: Já jsem se moc rychlý. Dobře, každopádně gratulujeme, úžasná zpěvačka, určitě vážná policistka. Teď si toho Babiho Daňka Outsiderová spustíme pěkně v celku.
0: No tak my gratulujeme, Věrko.
2: Gratulujeme, ať se daří.
0: Ahoj, ahoj.
3: Hezký den, ahoj.
2: Ahoj.
4: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Filmová muzika Žalmana Spol, Rána v trávě, no filmová, spíš seriálová muzika.
1: Dalo by se říct, ano, ano, tak je to v podstatě na plátně a to je to stěžení a podstatné. Na plátně,
0: a spíš v televizi.
1: Spíš v televizi. Na plátně ovšem nebo v televizi nemusíte mít další hudební nabídku, která nás čeká v příští hodině v rámci vysílání s Kačkou a s Vláďou. Tak to bude třeba co? Samozřejmě třeba Michal Tučný, skupina Greenhorns.
0: No, a nebo taky Nové struny. Tak vám přejeme hezké dobré ráno spolu s Country Rádiem. Hezký den.
2: Country počasí.
3: Dnes bude polojasná až oblačná obloha. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
7: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Asi 60 odborníků rokovalo po 3 dny v Benešově u Prahy, aby se dopídili, co se to děje s českou hospodou. Hlavně z venkova a menších měst totiž výčepy mizí. Průzkumy sice říkají, že většina Čechů stále považuje hospodu za součást kultury a tradic, ale frekvence návštěv pivnic se rychle snižuje. Do hospody sice někdy zajde až 97% respondentů, ovšem zpravidla pouze jednou týdně nebo dokonce jednou za měsíc. Rozhodně je lepší pohyb než alkohol. Elektrokola v minulých letech zásadně změnila trh s jízdními koly. Už si je totiž nekupují převážně lidé nad 50 let a nezřídka jsou zákazníci výrazně mladší. Obchody elektrokol prodávají více než klasických kol. Proměnou prošel v posledních letech trh s dětskými koly. Většina prodaných jsou ultralehká a málo kdy se prodá dětské kolo levnější než 10 000 korun. Nejběžněji se dnes prodávají kola v cenovém rozpětí 40 až 80 000 korun. Jak to je a bude s jednou z mnoha atrakcí v centru Prahy, to zjistil Honza Navrátil.
2: Kauza fiakrů na pražském Staroměstském náměstí má rozřešení. Magistrát koňské povozy vyřadil z tržního řádu už v roce 2023. Jejich provozovatelé ale s koňmi na náměstí stále zůstávali. Celá kauza skončila nakonec u ústavního soudu a ten potvrdil 10 000 pokutu, kterou vyměřil magistrát. Po prosincové obměně složení rady města vedení Prahy pravděpodobně fiakry opět povolí. Honza Navrátil, Praha.
1: Zatím není potřeba, ale až budou vedra, určitě přijde vhod. O co jde, to nám prozradí kolega Savana.
3: Ochlazení v letních tropických teplotách najdou Brňané za nedlouho na brněnském Halasově náměstí. Několik let nevyužívané brouzdaliště u multifunkčního sportoviště TJ Tesla Brno a tamního obchodního domu pracovníci aktuálně modernizují. Vznikne zde podobné mlhoviště jako na Moravském náměstí v centru. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě na vodu. Kajakář Josef Dostál skončil na světovém poháru v Brandenburgu 6. v závodě na 500 metrů. Na rozdíl od minulého týdne, kdy dojel v Segedu 3., tak mistr světa v této disciplíně na medaili nedosáhl. Za 3. nádašem z Maďarska Dostál zaostal o 0,3 sekundy. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: s pivem.
1: Tak pokud jste byli někde u Taterů, vřele doporučujeme, protože jak jste slyšeli z té předcházející písně, vládne tam pohoda, řeší se tam cokoliv, co se týká problému nebo dobré nálady s pěvem a nějakým tím dobrým mokem.
2: No a jestli jste byli u Taterů,
1: ano.
2: Jo, tak snad vás to moc nebolelo a máte nějakou pěknou parádu na sobě.
1: Myslíš, že to spolu souvisí nějak? U Taterů, že by byli Tatéři, tak...
2: Já si myslím, že spíš ne.
1: Ne.
2: Vláďo, nechal by si někdy něco vytetovat?
1: Ne, nenechal.
2: Proč?
1: Se bojím.
2: Čeho?
1: No nevím, třeba infekce zavedená, nebo a teď navíc to bolí, že jo?
2: Ani to nebolí.
1: Nebolí? Tak
2: moc,
1: nechám.
2: Moc to nebolí.
1: Dneska sice nemám
2: záleží,
1: čas.
2: Záleží, kam ne. Si to necháš vytetovat. Kdyby jsi to nechal vytetovat na nějaké, řekněme, jo, takové místo, tak samozřejmě tam to asi bude bolet, tam bude bolet asi všechno.
1: Dobře, a kde to nebolí?
2: Já myslím, že třeba na paži, že to nemusí bolet, třeba na rameni.
1: Tak, výborně.
2: No ale třeba na takovém zápěstí ze spoda, ano. Tak tam to teda bolí pekelně.
1: A to by mohlo být někdy téma, že?
2: Kde vás nejvíc bolelo tetování?
1: Tak, Crystal Gayle a Karel Černoch, to jsou dva interpreti, kteří nás čekají právě teď krátce po deváté. No, když říkám krátce, máme 9:09 dopolední, 18. květen v kalendáři a Nataša slaví svůj svátek.
2: No tak uvidíme, jestli dnešní téma, které nás za chviličku ano. čeká v rámci ranního otazníku, bude o tetování o nějakých...
1: A nebo o restauraci u Taterů.
2: Nebo o nějakých bolestech, jo, uvidíme. Ano. Ale myslím, že spíš to bude nějaké příjemné téma.
1: Tak, ať se vám dobře poslouchá, pře Kačka a Vláďa. Teď už jdeme na muziku.
2: Hezké dopoledne.

Svýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džin, a když se optali ohledně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáhl láhev z úst. Snad to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý flor teď nosím já a jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas probouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza, růst. Přišla fůra let, přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach jde z ní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jediný cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár hrálo pokr, ten boží dár, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu s bejs

chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval, pojď sem, vytáhl z kapsy nůž a z mýho ucha zbyl jen cár. Zádil jak běs, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří proléc mý pobouchač se sách, ale já ji měl dřív, stál jak solnej sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát.

syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrád, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.

0: Co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: 9 hodin 22 minut, to znamená, že teď je ten správný čas, kdy se od nás dozvíte zásadní otázku pro dnešní den, která bude souviset se sportem.
2: Ano, bude souviset.
1: Ten je nám velmi blízký s Vláďou.
2: Určitě, určitě. Ne, samozřejmě, tak já bych to klasifikoval tak, že každý z nás je svým duchem sportovec, že jo? I když ho aktivně nevykonává a nevytváří. Teď všichni víme, že probíhá ve Švýcarsku již 89. ročník mistrovství světa v ledním hokeji, abychom byli přesní, tak od 15. do 31. května. A já se tedy přiznám, že byť nejsem žádným velkým příznivcem ledního hokeje, tak si troufám tvrdit, že i já toto utkání nebo tato utkání sleduju a můžu vám říct, že jsem fandil. O víkendu byl jsem tedy nesmírně rád, když jsme ve skupině B zvítězili nad Dánskem 4-1 a teď o víkendu se to tak trošičku jako pošramotilo se Slovinskem, že?
1: No jo, no, tak no, prostě jako nemůže prostě pořád jenom svítit sluníčko.
2: No já
1: jako
2: vím, no.
1: Prostě
2: no, no.
1: Takhle nejde. Takhle to ve světě chodí a prostě někdy se raduješ a někdy si smutný, že?
2: Ale já si
1: myslím. Slávista by o tom mohli napsat několik.
2: Ano, já si myslím, že dnes ve 20 hodin a 20 minut se to všechno v dobré obrátí, budeme hrát se Švédskem. I když to je velmi silný soupeř. A to by mě teda čeští hokejisté překvapili, jako se Slovinskem prohrát a se Švédskem vyhrát třeba 7-1.
1: No tak je
2: no, to asi takhle nebude. Tak
1: samozřejmě, takže fandit budeme i tak, ale nás by zajímalo, protože předpokládáme, že tahle ta jakoby důležitá

0: sledujete, nebo minimálně prostě máte nějaké povědomí o tom, jak to jakoby je, jo? A myslím si, že je to jako velmi populární sport, protože je to nesmírně velmi rychle, ano. Prostě je to šup, šup, šup.
1: Blbý, já se přiznám, já tam nevidím ten puk teda vůbec. Já
0: to není podstatné. Důležité je, jak se zvednou ty hokejky, jo? Přesně, důležité je, že to vidí ty hráči. Jak se zvednou hokejky, tleskám, no. Jo? To si myslím, vlastně ty se na to můžeš dívat i bez zvuku.
1: Jo, to je vlastně
0: na
1: pravda.
0: Na tento sport.
1: Vidím zvednuté hokejky, tleskám. Blbý, jak když tu branku dá protivník.
0: To jo. Samozřejmě jako pak fandí doma raději, jo?
1: Jasně.
0: Samozřejmě, aby si nefandil protivníkům. Tak my se vás dneska chceme zeptat, pakliže ten hokej takhle sledujete, a my věříme, že ve většině případů ano, jestli se vůbec v těch pravidlech hokeje vyznáte, protože vím, že jako spoustu lidí jako na hokej kouká, ale baví je to prostě, jak je to rychlý, jak prostě ten puk a jak oni umí perfektně bruslet
1: kusy
0: a jak jezdí a jak se umí střídat a že ty vlastně sleduješ ten šrumec, ale těm pravidlům třeba vůbec nerozumíš. Nerozumíš těm termínům a tak, ale vlastně ti to nevadí. Jo? Já třeba jako taky sleduju spoustu různých jiných sportů občas a taky neznám ta pravidla, ale jako baví mě to.
1: Já sport, ano, máš naprostou pravdu, sleduju výhradně proto, že jsem od přírody líný člověk a říkám si, ten sport mě baví, když to dělá někdo jiný.
0: No ale vidíš, ale taky jako koukáš na to, moc tomu nerozumíš, ale jako líbí se ti to.
1: Ano, tak k hokeji určitě patří i kamarádství a to znamená, že ta další písnička Tonyho Linharta by mohla směřovat všem našim hokejistům. Kamarádský kruh.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Za 2 minuty už bude 9:30, tak se podíváme na situaci, kterou máme na kolejích, protože Třeboň, České Velenice, to je trasa, na kterých vláčky dneska nejezdí. Týká se to dnešního a zítřejšího dne mezi 8 a 16 hodinou. Stejně tak trasa Polička, Svitavy nebo Olomouc, Šternberg. Ani tam se dneska vláčky neukážou, zůstanou pěkně odpočívat nějaký ve svých stanovištích a bude se tam ta trať nějakým způsobem upravovat. Tak s tím počítejte, že pojedete autobusovou dopravou. No a co se děje na silnicích, kde na vás číhají nějaké komplikace, třeba na D8, 23. kilometr ve směru na Prahu, tam se bouralo podobně jako v Praze na Kondratické spojce nebo v ulici Vybíralova. Přejeme vám šťastnou cestu a kdybyste narazili na nějakou komplikaci, tak si ji nenechávejte pro sebe. Normálně nám zavolejte 210 333 333.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
3: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country rádiu. Ahoj, Kuba Jirovský.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak tady máme takové hokejové utkání, řekla bych.
2: Hokejové téma.
1: My už vlastně od pátku fandíme. Vláďa fandí a ani neví komu, viď?
2: No, důležitý je, že padají góly.
1: Vláďa prostě něco. Zvedá ruce, jak se ozve gól, tak je ano, prostě zvedne ano. A křičí taky gól, vždycky se přidá. Má to hrozně rád. Já se snažím vždycky vidět puk. Jo, občas se mi zadaří, no ale občas se zadaří a občas ho taky vidím, ale je to prostě taková rychlá, skvělá hra. Tak v pátek nám to začalo v Curychu a Friburgu, už 89. mistrovství světa v hokeji.
2: No, my jsme měli úspěch s Dánskem, to jsme porazili 4-1, méně úspěchů a štěstí jsme měli se Slovinskem, tam jsme prohráli 2-3. A dnes budeme držet palce českému týmu, protože ve 20 hodin a 20 minut hrajeme se Švédskem. A také s tím souvisí celá řada odpovědí, které jste nám poslali na základě naší dnešní takové lapidární otázky.
1: Jestli pak se vyznáte v pravidlech hokeje, a Karel píše, nenadarmo se říká, mám v tom hokej.
2: Ano, to řekl hezky, napsal nám Michal od Berouna. K dnešnímu tématu, ano, v pravidlech se vyznám. Syn hrál za zmiňovanou Slávii hokej od 4 let, takže povědomí o pravidlech mám. Ale jak začne mistrovství světa nebo nedávno skončená olympiáda, máme po republice miliony trenérů, kteří všichni vědí, jak to měli hrát, jak měli střídat, případně jak to brankář měl lépe chytat. Krásný den a dnes budem slavit vítězství na Švédy 4-3.
1: Jo, to už se ví?
2: Tak já si myslím, že on jak se v tom orientuje a vyzná a jak jeho synek hrál od 4 let, tak ví a predikuje to, že vyhrajeme. A já mu věřím.
1: A nebo
2: má
1: takový ten almanach, jako bylo ve filmu, v takové té trilogii, Navrat do budoucnosti.
2: Jo,
1: pamatuješ,
2: ano,
1: tak tam měli ten almanach. No. Jak prostě znali všechny ty 4-3. Výsledky. Jako.
2: Ježíš, to budou nervy. Teď
1: tak,
2: mě nasadil brouka do hlavy.
1: Tak vy jste byl v budoucnosti, no. A my jsme to teďka prokoukli.
2: Ano.
1: Irenka napsala, jistě, hraje se 3x20 minut, góly se střílí do soupeřovy branky a možná ještě poznám zakázané uvolnění.
2: To je na tom stejně jako já.
1: No, tak byste mohla být rozhodčí tím pádem.
2: No. Napsal nám Grizzly, krásné ráno Kačko a Vláďo všem do studia. Myslím, že se v pravidlech vyznám a hokej mě baví. I když bruslení je pro mě spíš pokusem o sebevraždu, ale pravidla jsem se naučil a možná nějaká dobrá drobná novinka mě uniká, ale to bude jen detailík.
1: No vidíš, takže zdá se, že se tedy v pravidlech hokeje vyznáte, tak doufám, že budete i dneska všichni fandit. Komu dáme dneska výhru?
2: Tak mně se líbil ten Michal od Berouna, který to takhle krásně popsal, možná už díky tomu, že nám tady avizoval tu pozitivní informaci o tom, že dneska Švédy porazíme 4-3.
1: Jo,
2: a možná to jako spečetíme tím dárkem.
1: No počkej, takže má almanach z budoucnosti, ano, a ještě dostane výhru, jo teda. No dobře, tak tentokrát jo. To bylo na tobě, Vláďo, tak dobře.
2: Ano, děkujeme. Děkujeme za příspěvky, my se k ním vrátíme určitě ještě zítra. Teď Paul Simon, Art Garfunkel, píseň ticha, The Sound of Silence.

0: pospíš, lásko má.
1: Country počasí.
2: Dnes bude polojasná až oblačná obloha. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů.

0: Free Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Mnozí vysokoškoláci a středoškoláci si začínají domlouvat brigády na letní prázdniny. Nejjednodušší jsou většinou města, kde jsou větší zázemí. Nabídky brigád zájemci najdou například na webech personálních agentur, jednotlivých firm nebo měst. A firmy slibují, že hodinové mzdy letos opět mírně porostou. Teď na téma peníze a půjčky. 17% půjček příbuzní nevrátí. Problémy jsou s každou třetí. Přesto je drtivá většina Čechů ochotná v rodině půjčovat i velké peníze. Nejvíc a nejčastěji v českých rodinách půjčují rodiče svým dospělým dětem na bydlení. Na nečekané výdaje si ale Češi raději než od rodičů půjčí od sourozenců. Tak alespoň dopadl průzkum. K vodě se teď vydáme s Lubošem Dvořákem.
2: Poděbradské jezero patří dlouhodobě k nejoblíbenějším místům, kam lidé vyráží za vodou, odpočinkem i sportem. Nová sezóna začíná právě dnes. Areál bude otevřený tradičně až do poloviny září. Zatím ale počasí koupání příliš nepřeje a voda láká jen otužilce. Během příštích dnů se má oteplit, takže sezóna by se mohla rozjet naplno. Luboš Dvořák, Poděbrady.
1: Z Olomouce pěšky do Prahy. Kdy, kdo a proč, to nám prozradí kolega Savana.
3: Studenti z iniciativy Stojíme za kulturou Olomouc vyrazí koncem května pěšky z Olomouce do Prahy na podporu kultury a veřejnoprávních médií. 15-denní pochod dlouhý přes 330 kilometrů spojí kulturní program, debaty i happeningy v regionech. Pochod vychází 31. května z Olomouce. Luděk Savana, Urbánek, Olomouc.
0: Sport.
1: Motocyklista Filip Salač obsadil ve velké ceně Katalánska v kategorii Moto2 sedmé místo a připsal si nejlepší výsledek v sezóně mistrovství světa silničních motocyklů. V Barceloně vyhrál domácí Manuel González, který si upevnil vedení v průběžném hodnocení seriálu. A Ital Nicolò Bulega ovládl všechny závody mistrovství světa superbajků v Mostě a upevnil si vedení v průběžném pořadí seriálu. Tovární jezdec Ducati po sobotním triumfu proměnil ve vítězství i oba starty na severu Čech a udržel letošní neporazitelnost. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

Po 10. hodině vás zdraví Milan Schmidt, přeje vám krásné pondělní dopoledne, máme 18. května, zahráli nám Rangers a také Mariana. Než si dáme další muziku, tak i pozvánka na Tuláckou stezku, která nebude chybět, a v kukátku Country Rádia připomenutí toho, že kapela Gentlemani vydala naprosto skvělé album, ze kterého budeme hrát některé písničky i v našem vysílání, ale hlavně se blíží křest tohoto alba, takže se nechte pozvat, Michal Cerman vám za chviličku řekne více. Dále z muziky potom čekejte Tonyho Jocha, Jitku Vrbovou a nebo třeba Roberta Křesťana. Hezký poslech, dobrý den.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Pro všechny příznivce krásné muziky mám dobrou zprávu, protože na světě bude pravděpodobně, tak tuším, nové album navíc spojené s koncertem. No nebudu vás napínat, na telefonu je Michal Cerman. Míšo, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak mám pravdu asi, viď? Máš pro nás nějaké dobré zprávy?
2: Máš pravdu. Zrovna držím v ruce už naše úplně zbrusunový CDčko Gentlemani a máme z toho všichni velkou radost.
1: Chystáte k tomu určitě nějaké koncerty?
2: No tak chystáme především křest tohodle toho CDčka,
1: ano,
2: který proběhne na lodi Tajemství bratří Formanů na Výtoni, a to ve středu 20. května od 7 hodin. Je to taková zvláštní akce, protože je to spojení ještě se křtem knížky našeho kapelníka Lukáše Fischera a Matěje Formana O nás zvířatech. Takže je to taková velká prostě společenská akce na té lodi Tajemství.
1: Velká sláva. Na co se můžeme těšit tedy, kromě toho, že uvidíme knihu, uvidíme CDčko, uvidíme vás, uvidíme Gentlemany?
2: No, tak určitě se můžeme těšit na moc hezký prostředí té lodi. Mě to samotného velmi překvapilo. A především na krásný kmotříčky a sudičky obojeho. To znamená, že naší desku bude křtít pan Tomáš Linka a pan Kamil Střihavka. A knížku O nás zvířatech pokřtí vážené dámy Iva Janžurová a Uršula Kluková.
1: No tak opravdu skvělá společnost a já si myslím, že to album, které už ty držíš v ruce a já ho ještě neviděl, mi co nejrychleji doručíš, abych ho mohl také představit našim posluchačům. A konec konců, když dovolíš, tak já tě zvu i k sobě do Country Rádia, aby jsme trošku probrali, jak to vlastně všechno dopadlo, protože vím, že jste se na to album chystali poměrně dlouho.
2: No, to je pravda. Pracovali jsme na něm dlouho. Nejdřív nás zaříct covid, potom personální potíže, ale nakonec se všechno dobře povedlo a mám to tady v ruce, takže samozřejmě moc rád přijdu a předám ti to.
1: Určitě. Já se budu těšit, takže milí posluchači, je to pro vás výzva, abyste jednak poslouchali Country Radio a těšili se na dopolední kávu s Gentlemany a Michalem Cermanem, abyste si také poslechli album týdne téhleté kapely, které stihneme ještě určitě tento měsíc, ale hlavně, abyste mohli vyrazit i na křest. A tak tě poprosím, Míšo, ještě jednou, v kolik hodin, kdy a kde?
2: Je to 20. května od 7 hodin na lodi Tajemství bratří Formanů na Výtoni.
1: Děkuju za pozvánku, ať se všechno vydaří, pořádně to pokřtěte a těším se na vás. Měj se hezky, ahoj.
2: Díky moc, ahoj.

městě sochám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát.

a pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak koutkem ústí řek a pocit měl.

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme se podívat na koleje, nejprve pár polodenních výluk Čížkovice, Libochovice, Radnice, Chrást u Plzně, Třeboň, České Vilenice a Polička Svitavy. To je část dnešních polodenních výluk, kde budete přesedat na autobusy, na ty další se podíváme třeba v příští hodině a pojďme rychle na dálnice, protože tam se bourá a to hned na několika místech. I když na D1 na 335. kilometru ve směru na Ostravu, kde jsme bouračku měli, už je nehoda odstraněna a provoz v jízdním pruhu je obnoven, tak pozor na D8, 15,5 km ve směru na Ústí nad Labem, neprůjezdný levý jízdní pruh, probíhá vyšetřování nehody dodávka s motocyklem. Na D6 na 27. kilometru ve směru na Karlovy Vary havarovalo nákladní vozidlo, probíhají vyprošťovací práce. Na D5 na 4,5. kilometru ve směru na Prahu je nehoda dvou osobních aut, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, i tady se připravte na zdržení. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, milí posluchači skvělého Country Rádia. Je opět čas na naši toulku, proto se dnes podíváme do Kovozo ve Zlínském kraji. Areál ve starém městě u Uherského Hradiště, kde se Kovozo nachází, původně sloužil zcela jinému účelu. Od roku 1867 tam totiž fungoval cukrovar, který patřil k významným průmyslovým provozům v regionu a po dlouhá desetiletí zpracovával cukrovou řepu z okolních polí. V roce 1988 tam vznikl první provoz společnosti Kovo Steel Recycling, zaměřené na výkup a zpracování železného šrotu. Postupně se ale celý areál začal měnit a získal zcela nový charakter. Z chátrajícího průmyslového prostoru se stalo recyklační ekologické centrum, které dnes spojuje zábavu, vzdělávání i originální uměleckou tvorbu z kovového odpadu. Základ Kovozo tvoří kovová zvířata v životní velikosti, kterých je tam už více než 250 a stále přibývají. Vznikají díky šikovným kutilům, kovářům i zaměstnancům areálu. Každé stvárněné zvíře je zcela originální. Zajímavostí je, že některé sochy jsou složené například i ze součástek vyřazených zemědělských strojů, takže návštěvníci mohou poznávat konkrétní mechanické díly v úplně novém kontextu. U vstupu všechny vítá 27 metrů vysoký maják Šrotík, odkud je krásný výhled na Chřiby i Bílé Karpaty. Z vyhlídkových lávek je také možno sledovat i provoz recyklační části areálu. Další atrakcí je gumové bludiště ze starých pneumatik. Nechybí ani muzeum automobilových veteránů a expozice zemědělství a cukrovarnictví, která připomíná původní historii místa. Nedílnou součástí areálu jsou také interaktivní prvky, které návštěvu výrazně zpestřují a příjemně oživují program. Areál navíc pravidelně ožívá při různých akcích pro veřejnost, od tematických prohlídek až po programy například pro školy. Návštěvníci si tak mohou vyzkoušet, jak vznikají kovové sochy a často si odnášejí i vlastní malý výtvor. Více informací o Kovozo ve starém městě Uherského Hradiště najdete například na webu toulavé-šlápoty.cz. Pěkný den a dobrou náladu vám přeje Vítek.

0: Tuhletu krásnou skladbu byste našli na albu kapely My tři a vy z loňského roku a také ve vysílání Country Rádia, jmenuje se Dolomity. Dozněla jako poslední skladba této hodinky, když jsme u hezkých folkových věcí, tak bych vás rád pozval na dopolední kávu, která bude tento pátek 22. od 11 hodin a musím říct, že přivítám opravdové hvězdy. Přijde totiž za country hudbu Věra Martinová, tedy první dáma country music, a za, řekněme, folkaře a písničkáře Tomáš Klus, tedy velká, velká osobnost. No ale oni natočili společnou píseň, jak k tomu došlo, o jakou píseň, kde to si povíme právě v té dopolední kávě a řekneme si i trošičku více, takže jestli chcete, poslouchejte v pátek v 11 hodin. Vím, že ještě čas, no ale tak si to nějak naplánujte, ať víte, co a jak. On tenhle týden totiž bude hodně, hodně nabitý, středa, čtvrtek parníky, v pátek pak tahle ta milá návštěva, chystá se něco i na víkend, zkrátka a dobře, určitě spousta aktivit, o které byste nechtěli přijít. Možná dokonce i nějaká návštěva živé muziky. Takže pojďme na kulturní tipy s Tomášem Adamcem a také na předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Dnes bude polojasná až oblačná obloha. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
6: Haló, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
8: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
9: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Miroslav Paleček chystá poctu písničce. Ve čtvrtek 21. května od 19 hodin a 30 minut v Karlových Varech. Klub Paderewski. Uslyšíte Palečkoviny, Ješkárny nebo třeba zhudebněnou poezii Jaroslava Seiferta. Dostane se také na novinky. Restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 vás zve na úterý 19. května. Salon Zelenáčů začíná v 19 hodin a 30 minut. Věra Martinová a její hosté David Kourek a Tereza Homolová vystoupí ve středu 20. května od 20 hodin ve Velkém mlýně Folkové mlýnice, ulice u Českých Loděnic, Praha 8 Libeň. A chystá se také květnové setkání osad na Barče v pondělí 25. května od 19 hodin. Praha Strašnice, kulturní dům barikádníků. Hrají nové struny Štěpán Rak a Satisfakce. O dalších akcích a koncertech se dozvíte na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Pátrátkem Country Rádia.
1: Dobré muziky není nikdy dost a tak mám radost, že vás mohu pozvat na další hezký koncert, nebo vlastně pozve nás Jakub Machulda, kterého mám na telefonu a kterého tímto zdravím. Dobrý den, Jakube.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Tak naši posluchači vás mohou znát jednak jako muzikálového herce, ale také jako, řekněme, napodobitele Elvise Presleyho a vy k tomu máte velké předpoklady, jak hlasové, tak fyzické, nejenom, že jste mu podobný, ale hrajete a zpíváte tu jeho muziku opravdu velmi věrně. Jak jste se k tomu dostal vůbec?
2: No, bylo to tak asi osudem daný, že právě jak jsem mu podobnej, tak okolí už, když jsem byl mladší, tak říkalo, ty vypadáš jako Elvis, a já teda musím říct, že já jsem jeho velký fanda už od dětství. Aha. Takže ta muzika je mi prostě nesmírně blízká, protože spolu je přesně country, spolu je rock, blues, že jo, a všechny ty styly, které já mám rád, gospel, to je prostě moje.
1: Ta muzika je nesmrtelná, stejně tak jako Elvis, takže <Ano. laughs> určitě budeme mít další a další možnosti, nejenom vás, ale i další, kteří se zamilovali do této krásné muziky vidět. Ovšem to vaše vystoupení už se velmi blíží a já bych rád pozval naše posluchače právě na vystoupení, které máte teď před sebou. Tak nám řekněte, kde vás můžeme vidět s programem a na co se tam můžeme těšit?
2: Tak my se na všechny těšíme 21. května v divadle Royal na Vinohradech. A pokud jste fandové rock'n'rollu nebo obecně muziky vůbec, tak já si myslím, že to je taková oslava nejenom prostě příběhu Elvise Presleyho, krále rock'n'rollu, ale obecně

0: psáno Elvis Live s někým .cz a tam se dostanete i ke vstupenkám, i k promovideu, ať máte představu, jak ta show vypadá, na co se můžete těšit, takže tady tím směrem bych vás asi pozval, ať se na to podíváte.
1: Já to určitě prostuduju, věřím tomu, že i naši posluchači a že se uvidíme na některém z vašich koncertů, protože prostě proč si neužít Elvisovskou show, když ji máme na dosah ruky. Moc děkujeme za pozvánku, mějte se krásně a úplně závěrem ještě jednou zopakujte, kdy a kde.
0: 21. května divadlo Royal na Vinohradech.
1: Ať se vám daří, Jakube, a těším se na viděnou, naslyšenou. Mějte se.
0: Mějte se krásně, děkuju moc.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady další dopravní informace, slíbil jsem ještě nějaké polodenní výluky, tak se na ně pojďme podívat. Polička Svitavy, Frýdlant nad Ostravicí, Ostravice, Olomouc, Šternberg. I to jsou místa, kde budete přesedat na autobusy během dnešního dne až do 16. hodiny. A teď se pojďme podívat na to, jak se situace komplikuje anebo naopak stabilizuje na dálnicích. Tak vypadá to, že nějaké nové věci přeci jen přibyly, ale v dobrém slova smyslu na D6 dopravní nehoda, před kterou jsme varovali na 27. kilometru ve směru na Karlovy Vary, už je odstraněna a je to tam normálně dobře průjezdné v tuto chvíli a žádná další nehoda, která by přibyla, se neobjevila tedy, ale máme tu pochopitelně takové ty komplikace běžné, na které jsme zvyklí, například na D1 212. až 209. kilometr ve směru na Brno, je tam kolona vozidel, tak počítejte s drobným zdržením. Koukám i na D5, kde se nám také často tvoří kolona na příjezdu do Prahy a ani dnes to nebude určitě jiné. Zatím to vypadá dobře, od Rudné je hustější doprava ve směru na Prahu, ale není to žádná tragédie. A ještě jeden pohled v tuhle tu chvíli na dálnici D11. A jak to tak vypadá, tak i ta vypadá celkem relativně klidně, tak doufejme, že se situace neskomplikuje. Teď ale vidím, že tady něco přeci jen přiskočilo. Ne, to už je do řešení. Takže vypadá to všechno dobře, tak doufejme, že dorazíte do cíle bezpečně, přejeme vám všem šťastnou cestu a uvidíme při dalších dopravních informacích, jak se bude situace vyvíjet.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.

0: Tak tohle byl Kamelot, včetně pozvánky na Pražskou fontánu. Pokud jste se ještě nedívali na naše stránky, na to, kdo na fontánách hraje, jaký interprety tam můžete očekávat, tak je to opravdu velká sestava. Kromě Romana Horkého a Kamelotu se můžete těšit třeba na Ivoše Jahelku, Honzu Vančuru a Plavce, Miroslava Palečka, Folk Team, Tomáše Linku a Přímou Linku, Country Sisters a další a další. Ono hodně nabité je to i v Brně, i v Ostravě, tak na našich stránkách se můžete kouknout a navíc za zvýhodněnou cenu si můžete i kupovat vstupenky právě na fontány, které jsou připraveny opět na třech místech, tedy v Praze, v Brně a v Ostravě. Tolik tedy pozvánka na fontánu, teď Láďa, můj ranní kolega, pozvánka na zítřejší den. Vstáváte brzo v 6, buďte u vysílání, čeká vás toto.
1: Ahoj Milane, zdravím také všechny posluchače Country Rádia. Jenom si tak chci přiblížit to, o čem si budeme povídat s Kačenkou zítra. Máme sice květen, to je pravda, ale studenti toužící po prázdninovém přivýdělku by se už teď měli pomalu, ale jistě zajímat o případné možnosti letních, tedy prázdninových brigád, tak, aby s jejich nabídkou následně už nebylo pozdě. No a jak to provést a jak ty brigády letos budou fungovat, o tom si řekneme právě zítra. Ahoj, zdraví tě Vláďa.

devátý šel tam, kam se tenkrát vítr hnul, za láskou zamišel. Vítr ten se otáčí a korouhlička s ní, měl vybrat cestu jinačí. Dnes už to vím. Vítr stokrát změní směr, nesmíš na něj dát, jít na jih nebo na sever, volit pravdu

jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Tak odveste mě, prosím, domů, je to tu celý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích tak sama v černé noci, kdo pak ví?

proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

Láska na mě civí, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši strať. Pět měl odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať. Já dodnes tudy jezdím a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy

0: Velmi typický hlas a velmi typický projev. Dolly Parton, My Tennessee Mountain Home. Skvělá píseň doznívá poslední dnešního dopoledne, musím říci, je totiž 11 hodin 58 minut před námi polední menu. Takže hodinka narvaná českou muzikou, tak jak to většinou bývá, a také soutěž. Soutěž, ve které opět ve třech písních budeme hledat nějaké společné tajemství. My jsme teď 14 dní soutěžili o krásné vouchery do Westernového městečka. Vracíme se zpátky teď k tomu původnímu tématu a momentálně je ve hře další tričko Country Rádia s logem Country Rádia. Takže pokud chcete vyrazit na nějaký festival, třeba na Fontánu, tak tam můžete už přijít v našem drezu, abych tak řekl. Takže klidně poslouchejte a soutěžte, nebude to zase nic těžkého, stačí poslouchat texty písní, které pro vás náš hudební dramaturg připravil. Do té doby ale také ještě předpověď počasí, pro nás určitě důležitá věc, protože co si budeme povídat, už na to teplíčko teda opravdu čekáme a nemůžeme se dočkat, zejména tedy, kdo míří na parník, tak ho asi bude hodně zajímat, jak se tenhle ten týden bude vyvíjet, protože před sebou máme dvě krásné akce na Labi. I k tomu se ještě dostaneme, ale teď už si pojďme poslechnout Tomáše Adamce. Dobrý den.
1: Country počasí.
2: Dnes bude polojasná až oblačná obloha. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Přivýdělek k penzi, ale také možnost, jak zůstat v sociálním kontaktu a aktivní. V Česku je podle posledních dat České správy sociálního zabezpečení asi 193 tisíc pracujících seniorů. Personální agentury přitom upozorňují, že jejich potenciál pracovní trh v Česku nevyužívá naplno. A to nejen kvůli neochotě firem zaměstnávat lidi v důchodovém věku, ale také třeba nedostatečnou podporou ze strany státu. A ještě dodám, že v Česku je také přes 30 tisíc živnostníků, kteří pobírají starobní důchod. Ti nemusí platit odvody, pokud nepřekročí stanovený příjmový limit. Ten je pro letošní rok zhruba 117 500 korun. Na start tras 59. ročníku pochodu Praha-Prčice se o víkendu postavilo 23 683 turistů. To je meziročně asi o 800 méně. Organizátoři to připisují na vrub počasí. V lesích začala sezona borovic, do lesů proto vyrazila spousta lidí. Výhonky se totiž dají používat při výrobě sirupů nebo čajů. Zájem je hlavně o výhonky borovice lesní, olej z nich má totiž léčivé účinky. Na škodovácký komín vzhlédneme společně s Lubošem Dvořákem.
2: Vzhůru na škodovácký komín si zaveleli ornitologové a po žebřících stoupali do téměř 200-metrové výšky. Cílem bylo hnízdiště sokola stěhovavého. Letitý pár spolu vyvedl jedno mládě. Kroužkování dobře živeného samečka sledovali i jeho rodiče. Matka létala s pokřikem kolem a otec dohlížel na bezpečí z vrcholu komína. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Začalo jezdit další senior taxi, kde tentokrát to nám prozradí kolega Savana.
3: Znojmo se rozhodlo zjednodušit starším lidem cestu k lékaři nebo na úřad za vedením služby s názvem Senior Taxi. Je určena pro důchodce od 65 let, registrace začne zítra. Samotné jízdy pak bude možno objednávat nejspíš od poloviny června. Služba má lidem usnadnit dopravu k lékaři, do lékárny nebo na úřady, informoval místostarosta Jakub Malačka. Luděk, Savana, Urbánek, Znojmo.
0: Sport.
1: Odstartovalo v pořadí 89. mistrovství světa v ledním hokeji a ve fotbalové lize se hrálo předposlední kolo nadstavby. Víkendové sportovní dění teď shrne náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Čeští hokejisté vstoupili do světového šampionátu ve Švýcarsku páteční výhrou 4-1 nad Dány. V sobotu si ale cestu do čtvrtfinále zkomplikovali, když vůbec poprvé v historii prohráli 2-3 v prodloužení se Slovinci. Dnes se výběr Radima Rulíka pokusí fiasko napravit proti Švédům. Třetí zápas Česka na turnaji startuje ve 20 hodin a 20 minut. Ve fotbalové lize Hradec Králové porazil doma mistrovskou Slávii 3-1 a má pořádný důvod k radosti. Díky vítězství si kolo před koncem skupiny o titul zajistil čtvrté místo v lize a po 30 letech si zahraje evropské poháry, konkrétně druhé předkolo konferenční ligy. V dalších zápasech druhá Sparta vyhrála v Liberci 2-0 a třetí Plzeň doma přejela Jablonec 5-0.
1: To byly zprávy. Hezké poledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Tak tohle bylo svítání od skupiny Za trest. My si dáme teď ale poledne od Country Rádia a k polednímu vysílání, k polednímu menu patří soutěž, to znamená tři písně. Valdemar Matuška, Pavel Kaiser s Tomášem Havlem a Vaby Rivola budou zpívat tři písničky, ve kterých najdete společné téma. Připomínám, že trošičku jsme, to je taková nápověda ode mě zase, o tom tématu vlastně už hovořili někde v minulé hodině a hovořit o něm ještě budeme také. Děláme to tak dvakrát denně. A to je taková nápověda pro vás. Jinak by to ale nemělo být pro vás nějak složité. Pokud si poslechnete, o čem se v písních zpívá, tak je velká naděje, že to dáte na první dobrou. A pokud se vám to podaří na čísle 210 323 333 zúročit, tak si odnesete tričko Country Rádia. Tak pojďme na to. Dobrou chuť všem, kteří obědvají, a příjemný poslech všem, kteří soutěží. Taky hodně štěstí.

0: Je téma v té písni?
1: Ráno, vstávání.
0: Jo, ranní vstávání, to je v pořádku. Tak je to správně, jo. Tleskám. Ranní vstávání, já jsem trošku i napovídal, že je to, o tom jsme hovořili, když Láďa nás zval na zítřejší ranní vysílání a ještě se k tomu i dostaneme a vrátíme. Ale pro vás to znamená, že dnešní obyčejný pondělí pro vás úplně obyčejný není, protože získáváte od nás drobnou cenu. Takže vás poprosím, vydržte chvilinku na telefonu, já si napíšu adresu a to je celé, ano?
1: Ano, děkuji moc krát.
0: Není vůbec zač. A my pokračujeme dál, přátelé. Polední menu, plné krásné muziky, doufám i dobrého jídla. Takže si nechte chutnat a hezký poslech vám přeji.
2: Polední menu na Country Rádiu.

0: Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

0: poledním menu ani dnes nezapomenu na gratulaci tomu, kdo má dnes svátek, a protože je 18. května, tak je v kalendáři napsána Nataša. Takže všem Natašám, které poslouchají Country Radio, posíláme hezkou písničku, kterou obstará Robert Křesťan a Druhá tráva. Všechno nejlepší.
1: Polední menu Country Radia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: Jackson.
1: Posloucháte polední menu a já vždycky říkám, co vás čeká ve večerních hodinách, tak jestli dnes vydržíte poslouchat až do 19. hodiny, pak vás čeká repríza květnové Čapek Show. Kdo má rád bluegrass a všechno, co se děje kolem bluegrassu, kdo má rád americkou muziku a kdo má rád drby třeba až z Nashvillu, tak by měl poslouchat mezi 19. a 20. Určitě příjemný poslech.

Ahoj, tady Helena Maršálková z Pacifiku a ráda bych vás pozvala do Brna na Country Fontánu a budeme moc rádi, když vás tam uvidíme co nejvíc.

0: Odpolední menu na Country Rádiu.
1: Kněžná fialinko,

našem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností

0: Všechno má svůj začátek a všechno má svůj konec, říká se v jedné z písniček, tak tedy začátek poledního menu byl o soutěži, konec je právě teď a bude o předpovědi počasí a dalších zprávách Country Rádia. Takže Milan Schmidt vám všem přeje dobrou chuť, pokud ještě obědváte, a úplně všem příjemný poslech.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až oblačná obloha. Na západě se místy vyskytnou přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, během dne místy přehánky. Teploty zítra vystoupí na 17 až 21 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Mnozí vysokoškoláci a středoškoláci si začínají domlouvat brigády na letní prázdniny. Nejjednodušší jsou většinou města, kde jsou větší zázemí. Nabídky brigád zájemci najdou například na webech personálních agentur, jednotlivých firem nebo měst. A firmy slibují, že hodinové mzdy letos opět mírně porostou. Teď na téma peníze a půjčky. 17% půjček příbuzní nevrátí. Problémy jsou s každou třetí. Přesto je drtivá většina Čechů ochotná v rodině půjčovat i velké peníze. Nejvíc a nejčastěji v českých rodinách půjčují rodiče svým dospělým dětem na bydlení. Na nečekané výdaje si ale Češi raději než od rodičů půjčí od sourozenců. Tak alespoň dopadl průzkum. K vodě se teď vydáme s Lubošem Dvořákem.
2: Poděbradské jezero patří dlouhodobě k nejoblíbenějším místům, kam lidé vyráží za vodou, odpočinkem i sportem. Nová sezóna začíná právě dnes. Areál bude otevřený tradičně až do poloviny září. Zatím ale počasí koupání příliš nepřeje a voda láká jen otužilce. Během příštích dnů se má oteplit, takže sezóna by se mohla rozjet naplno. Luboš Dvořák, Poděbrady.
1: Z Olomouce pěšky do Prahy. Kdy, kdo a proč, to nám prozradí kolega Savana.
3: Studenti z iniciativy Stojíme za kulturou Olomouc vyrazí koncem května pěšky z Olomouce do Prahy na podporu kultury a veřejnoprávních médií. 15-denní pochod dlouhý přes 330 kilometrů spojí kulturní program, debaty i happeningy v regionech. Pochod vychází 31. května z Olomouce. Luděk Savana, Urbánek, Olomouc.
0: Sport.
1: Motocyklista Filip Salač obsadil ve velké ceně Katalánska v kategorii Moto2 sedmé místo a připsal si nejlepší výsledek v sezóně mistrovství světa silničních motocyklů. V Barceloně vyhrál domácí Manuel González, který si upevnil vedení v průběžném hodnocení seriálu. A Ital Nicolò Bulega ovládl všechny závody mistrovství světa superbajků v Mostě a upevnil si vedení v průběžném pořadí seriálu. Tovární jezdec Ducati po sobotním triumfu proměnil ve vítězství i oba starty na severu Čech a udržel letošní neporazitelnost. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Zdraví vás Lucie z kapely Epidemie a moc ráda bych vás pozvala do Děhylova u Ostravy na Country Fontánu, která proběhne v sobotu 20. června. Těšíme se na vás. Přijďte.

0: A milovat budem.
1: No vida, tak tedy epidemie nás pozvala na Fontánu 2026. Už se těším, že se tam sejdem. Konec konců to potvrdíme i písničku Vítky Vrbové, Co nevidět se sejdem. A pokud vás zajímá, co nás čeká v téhleté hodince z muziky, pak třeba Pavel Bobek nebo Jarda Samson Lenk, a nebo kromě Jitky Vrbové i Tom Petty, ale čeká nás také Kukátko Country Rádia, ve kterém vás pozvu na zítřejší pochod s Klubem českých turistů. Takže jestli patříte k těm, kteří nevydrží sedět a rádi se pohybují, tak tady je tip pro vás. Dobrý den. We'll be right back.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Tak jako každý týden, i tento bude možnost vyrazit na nějaký pěkný pochod, konkrétně s klubem českých turistů. A já už mám na telefonu Petra Teringla z klubu českých turistů v Praze. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den.
1: Kam nás pozvete tento týden?
2: Tak pochod, který jsme připravili na úterý 19. května, má název Památné stromy 15. Mhm. A pořádající odbor klubu českých turistů Turban, to je zkrátka pro turistická banda, se dala za cíl postupně udělat pochody k různým památným stromům v Praze, no a bezprostředním okolí Prahy. 15. ročník tohodle jejich snažení představuje pochod, ten startuje na konečné tramvaje sídliště Ďáblice v tradičním čase mezi 4. a 6. hodinou, vede

0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.
1: Stačí, nemusíš říkat nic, jenom dál obdě stůj. Začni,

začni. Přece znáš mě a moc dobře víš, že začít sám neumím. Tvůj dotek probudí mě a já ti odpustím. Začni, jsem to já, pořád ten, který stál s kyticí v dveří. Já co řekni, a já zas jako dřív znovu tvým pohádkám uvěřím. Přece znáš mě a tak moc dobře víš, že od tebe nikdy víc nečekám. A tak začni, tvůj dotek rozhodne.

trebava giusta c'ha. A tak začni a tvoj dotek rozhodne, jestli mám zůstat sám.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je 13 hodin a 30 minut, tedy nejvyšší čas podívat se opět na koleje a podívat se také na dálnice, ať víte, kudy ano a kudy třeba ne. Takže na kolejích v tuto chvíli nějaké velké omezení provozu nevidím. Snad jedině porucha vozidla by vás mohla překvapit na trati 015 Přelouč Heřmanův Městec. V tomto úseku porouchané vozidlo způsobuje zpoždění vlaků. Netýká se to žádného velkého počtu vlaků, ale přeci jen sledujte pokyny dopravce, pokud tedy na trati 015 z Přelouče do Prachovic cestujete. A teď se pojďme podívat ještě na dálnice. Tady už toho je trochu více, ale zase neděje se nic tragického. Snad ještě jako aktuální vidím zprávu z D4 na 30. kilometru ve směru na Strakonice. Je nějaký předmět na vozovce, vypadá to na popadané dopravní značení. Tak tam raději projíždějte opatrně. Na D4 ještě jednou na 44. kilometru je hlášeno havarované vozidlo. Tak i tady zvyšte pozornost a projíždějte velmi opatrně. Pohled padá i na D1, hodně frekventovanou, máme tady několik výstrah. Ta první přichází z exitu 210, stojí tam porouchané vozidlo, odstavený nákladák a trošku tam zdržuje, tak na to buďte připraveni. Když jsme kolem 200. kilometru, tak pozor, od 213. do 209. kilometru ve směru na Brno se tvoří kolona. Podobné varování jako před chvílí přichází, že ze 187. a 5. kilometru ve směru na Prahu na D1, tam je zase v připojovacím pruhu k benzínové stanici odstavené osobní auto, tak tam taky dávejte pozor, ať se situace nekomplikuje. A ještě jednou D1 na 67. a 5. kilometru ve směru na Brno je porouchané vozidlo. I tady dávejte pozor, je to odstavená dodávka. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Polední menu Country Radia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
2: No, hurá! Konečně jsem se dovolal.
3: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Rádia.
4: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu.
5: Partnerem je Westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Čekají vás nevšední zážitky v kulisách živoucího Westernového městečka a také velkolepá představení. Westernové-městečko.cz.

oba to viděli a oba dva říkají, že vypadal jak já, ten chlap, co utíkal. Soudce se mě ptal,

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž. A ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem s Bohem dát.

0: Pokud patříte k náruživým příznivcům Country Rádia, pak vás jistě zajímají i další pořady, které na vás čekají. Já už teď vás zvu na tuto neděli, na 24. května, protože další nové album je na světě, takže ve 23 hodin představíme album, jehož název prozrazuje v podstatě autora. Jmenuje se totiž Jménem republiky. Ano, nové album vydává i Voja Helka. Živé album s muzikou i mluveným slovem představíme ve 23 hodin a myslím, že se vám bude líbit. Je vtipné, veselé, bude se dobře usínat. Jinak ale, když jsme u toho zvaní, tak teď opět slovo pro Láďu Vlacha, který vám řekne, co nás čeká zítra po 6. hodině ve vysílání Country Rádia. Ahoj Láďo.
1: Ahoj Milane, zdravím také všechny posluchače Country Rádia. Jenom si tak chci přiblížit to, o čem si budeme povídat s Kačenkou zítra. Máme si květen, to je pravda, ale studenti toužící po prázdninovém přivýdělku by se už teď měli pomalu, ale jistě zajímat o případné možnosti letních, tedy prázdninových brigád, tak, aby s jejich nabídkou následně už nebylo pozdě. No a jak to provést a jak ty brigády letos budou fungovat, o tom si řekneme právě zítra. Ahoj, zdraví tě Vláďa.

0: Tak když jsme tu hodinku mezi 13. a 14. použili k tomu, abychom vás pozvali na pochod, abychom vás pozvali na zítřejší vysílání nebo třeba na nedělní album týdne, tak u toho zvaní ještě zůstaneme. Před námi jsou kulturní tipy a Tomáš Adamec ví, co se kde děje, takže se nechte pozvat. Předtím ale ještě předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až oblačná obloha. Na západě se místy vyskytnou přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, během dne místy přehánky. Teploty zítra vystoupí na 17 až 21 stupňů.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Haló, jsem ztracen a bloudí.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
8: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
9: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem Country Shopu na www.countryradio.cz.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Miroslav Paleček chystá poctu písničce. Ve čtvrtek 21. května od 19:30 v Karlových Varech. Klub Paderewski. Uslyšíte Palečkoviny, Ješkárny nebo třeba zhudebněnou poezii Jaroslava Seiferta. Dostane se také na novinky. Restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 vás zve na úterý 19. května. Salon Zelenáčů začíná v 19:30. Věra Martinová a její hosté David Kourek a Tereza Homolová vystoupí ve středu 20. května od 20:00 ve Velkém mlýně Folkové mlýnice, ulice u Českých Loděnic, Praha 8 Libeň. A chystá se také květnové setkání osad na Barče v pondělí 25. května od 19:00. Praha Strašnice, kulturní dům barikádníků. Hrají nové struny Štěpán Rak a Satisfakce. O dalších akcích a koncertech se dozvíte na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Po 14. hodině nám úvod zajistili Brontosauri a taky Pavlína Jíšová, na kterou už se můžete těšit na další plavbě Country Rádia. Ona se tam objeví ve středu 3. června, to je v podstatě za pár a nebude tam sama, bude tam i s dcerou Adélou a vlastně i s doprovodnou kapelou, tedy Pavlína Jíšová a Bohadlo Trio. Stále ještě nějaké lístky jsou v prodeji. Na rozdíl od plaveb, které nás čekají teď v květnu, protože 20. tuto středu Vojta Nedvěd vyprodaný, 21. Honza Vančura a David Fiedler vyprodaný a 27. Mirek Paleček vyprodaný. To znamená, že do konce května už poplují jen ti, kteří nezaváhali a lístky si objednali včas. Co z toho vychází? No, jestli se chcete k nám připojit, tak rozhodně vybírejte na našich stránkách, vidíte, kde ještě nějaké to volné místečko je, tak se k nám klidně přidejte. No a co nás čeká dál? Když jsme byli tedy u Pavlíny Jíšové, Jihočendy, tak vyrazíme do jižních Čech také v kukátku Country Rádia a konkrétně do Písku. Jsou tam nějaké hezké výstavy, takže pozvánka bude určitě od paní Koubové. Dáme si i tu Láckou stezku, no a dáme si pěknou muziku, to je jasné, jsme v rádiu, takže Hank Williams junior zajistí určitě hodně country muziky, Věra Martinová, Jak by smet, Petr Novák a Flamengo, Tvou lásku jsem rozdal, tady ji máte.

0: Rokem Country Rádia.
1: Po delší době jsem zavolal do Práchyňského muzea, takže mám na telefonu paní Koubovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní Koubová, jak to vypadá u vás? Co nám nabídnete? Na co se můžeme přijít podívat?
2: Velice rádi pozveme na výstavu pana Dalibora Říhánka. Výstava nese název Bilance 85, z čehož tedy lze usoudit, že výstava je uspořádána u příležitosti životního jubilea tohoto píseckého malíře. Mm-hmm. On tedy není píseckým rodákem, ale bydlí tady už docela dlouhou dobu, už od roku 1990, a k městu ho vážou rodinné kořeny z otcovy strany. Už jako malý jsem na prázdniny jezdíval. Dlouhé roky taky v Písku působil jako pedagog, ještě stále do dneška učí na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Výstava bude k vidění až do 14. června a nachází se v prostorách muzejní galerie, to znamená v těch největších výstavních prostorách.
1: Paní Koubová, moc děkujeme za pozvánku, mějte se krásně, přejeme hezké jaro do Písku a někdy příště naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Poslechněte si opět krátké dopravní informace, nejprve opakování některých polodenních výluk: Čížkovice, Libochovice, Radnice, Chrást u Plzně, Třeboň, České Velenice, Polička, Svitavy, Frýdlant nad Ostravicí, Ostravice. To jsou místa, kromě jiných, kde budete

0: dnes přesedat na autobusy v rámci polodenních výluk. Pak tu máme ještě zprávy z dálnic. D4 ve směru na Písek hlásí na 44. kilometru havarované vozidlo. Máme tu zprávu i z D1. Mezi 214. a 210. kilometrem ve směru na Brno se tvoří kolona a hustá doprava je i na příjezdu do Prahy, kde také může vznikat kolona, a určitě k tomu přispěje i to, že zhruba na 0,5 kilometru ve směru na Prahu jsou nějaké práce na silnici a je tam uzavřená zpevněná krajnice. Takže pozor na pohyb osob. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
1: Country Radio. Tempské tamtamy na Country Radio.
2: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 19. května pro vás budeme s Václavem Cílkem vysílat přímo z kaňonu Zlaté řeky. A téma: všechny krásy posázaví.
1: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

svátek, Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, milí posluchači skvělého Country Rádia. Je opět čas na naši toulku, proto se dnes podíváme do Kovozo ve Zlínském kraji. Areál ve starém městě u Uherského Hradiště, kde se Kovozo nachází, původně sloužil zcela jinému účelu. Od roku 1867 tam totiž fungoval cukrovar, který patřil k významným průmyslovým provozům v regionu a po dlouhá desetiletí zpracovával cukrovou řepu z okolních polí. V roce 1988 tam vznikl první provoz společnosti Kovo Steel Recycling, zaměřené na výkup a zpracování železného šrotu. Postupně se ale celý areál začal měnit a získal zcela nový charakter. Z chátrajícího průmyslového prostoru se stalo recyklační ekologické centrum, které dnes spojuje zábavu, vzdělávání i originální uměleckou tvorbu z kovového odpadu. Základ Kovozo tvoří kovová zvířata v životní velikosti, kterých je tam už více než 250 a stále přibývají. Vznikají díky šikovným kutilům, kovářům i zaměstnancům areálu. Každé stvárněné zvíře je zcela originální. Zajímavostí je, že některé sochy jsou složené například i ze součástek vyřazených zemědělských strojů, takže návštěvníci mohou poznávat konkrétní mechanické díly v úplně novém kontextu. U vstupu všechny vítá 27 metrů vysoký maják šrotík, odkud je krásný výhled na chřiby i Bílé Karpaty. Z vyhlídkových lávek je také možno sledovat i provoz recyklační části areálu. Další atrakcí je gumové bludiště ze starých pneumatik. Nechybí ani muzeum automobilových veteránů a expozice zemědělství a cukrovarnictví, která připomíná původní historii místa. Nedílnou součástí areálu jsou také interaktivní prvky, které návštěvu výrazně zpestřují a příjemně oživují program. Areál navíc pravidelně ožívá při různých akcích pro veřejnost, od tematických prohlídek až po programy například pro školy. Návštěvníci si tak mohou vyzkoušet, jak vznikají kovové sochy a často si odnášejí i vlastní malý výtvor. Více informací o Kovozo ve starém městě Uherského Hradiště najdete například na webu toulavé-šlápoty.cz. Pěkný den a dobrou náladu vám přeje Vítek.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

0: A je tady už zase 15. hodina, takže já se s vámi budu loučit. Popřeji vám hezké odpoledne s Milošem Kellerem, který už je připraven na to, aby vás provedl odpoledním vysíláním. Já se těším na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne. Nezapomeňte, dnes večer v 19 hodin vás čeká repríza Čapek Show. Je to opravdu skvělý pořad, takže si poslechněte, o čem Rostě a Iva budou povídat. Budou mít určitě nějakého milého hosta, tedy alespoň rozhovor s ním. Tak si to nenechte ujít. No a jak říkám, já se těším na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne. To nás čeká úterý v Tandemu.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až oblačná obloha. Na západě se místy vyskytnou přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, během dne místy přehánky. Teploty zítra vystoupí na 17 až 21 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Asi 60 odborníků rokovalo po 3 dny v Benešově u Prahy, aby se dopídili, co se to děje s českou hospodou. Hlavně z venkova a menších měst totiž výčepy mizí. Průzkumy sice říkají, že většina Čechů stále považuje hospodu za součást kultury a tradic, ale frekvence návštěv pivnic se rychle snižuje. Do hospody sice někdy zajde až 97% respondentů, ovšem zpravidla pouze jednou týdně nebo dokonce jednou za měsíc. Rozhodně je lepší pohyb než alkohol. Elektrokola v minulých letech zásadně změnila trh s jízdními koly. Už si je totiž nekupují převážně lidé nad 50 let a nezřídka jsou zákazníci výrazně mladší. Obchody elektrokol prodávají více než klasických kol. Proměnou prošel v posledních letech trh s dětskými koly. Většina prodaných jsou ultralehká a málo kdy se prodá dětské kolo levnější než 10 000 korun. Nejběžněji se dnes prodávají kola v cenovém rozpětí 40 až 80 000 korun. Jak to je a bude s jednou z mnoha atrakcí v centru Prahy, to zjistil Honza Navrátil.
2: Kauza fiakrů na pražském Staroměstském náměstí má rozřešení. Magistrát koňské povozy vyřadil z tržního řádu už v roce 2023. Jejich provozovatelé ale s koňmi na náměstí stále zůstávali. Celá kauza skončila nakonec u ústavního soudu a ten potvrdil 10-tisícovou pokutu, kterou vyměřil magistrát. Po prosincové obměně složení rady města vedení Prahy pravděpodobně fiakry opět povolí. Honza Navrátil, Praha.
1: Zatím není potřeba, ale až budou vedra, určitě přijde vhod. O co jde, to nám prozradí kolega Savana.
3: Ochlazení v letních tropických teplotách najdou Brňané za nedlouho na brněnském Halasově náměstí. Několik let nevyužívané brouzdaliště u multifunkčního sportoviště TJ Tesla Brno a tamního obchodního domu pracovníci aktuálně modernizují. Vznikne zde podobné mlhoviště jako na Moravském náměstí v centru. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě na vodu. Kajakář Josef Dostál skončil na světovém poháru v Brandenburgu 6. v závodě na 500 metrů. Na rozdíl od minulého týdne, kdy dojel v Segedu 3., tak mistr světa v této disciplíně na medaili nedosáhl. Za 3. nádašem z Maďarska Dostál zaostal o 3 desetiny sekundy. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do nekonečna.

jeho. Ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věl. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho.

třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucovský šípy najmou dá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.

Dobré odpoledne, u mikrofonu Country Rádia je Miloš Keller a bude s vámi až do 18. hodiny. Babi Daněk a Michal Tučný tuhle hodinku zahájili, pokračovat v ní budou Valdemar Matuška, Rangers, Willy Nelson, také Karel Kahovec a spousta dalších interpretů. Nebude chybět Kukátko, tentokrát podrobné povídání o dětské portě, která bude už za necelých 14 dní, a také dopravní informace v půl. Tohle všechno vám nabídnu, přeji dobrý poslech a úspěšný vstup do dalšího pracovního týdne.

tou trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Vždycky, když do studia Country Rádia dorazí František Čálek, je jasné, že si budeme povídat o dětské portě. Já tě zdravím, ahoj, je to tak?
2: Já tě taky zdravím, ano, je to tak. Zdravím i všechny posluchače Country Rádia.
1: Tak jak to s dětskou portou bude letos?
2: No, letos to bude zajímavé, protože jsme se dostali do polujubilejního 35. ročníku, čím se dostáváme mezi jedny z nejstarších festivalů folk country žánru u nás. A letošní republikové finále bude v sobotu 30. května, opět v Kroměříži po 9. už za sebou, v Prušinovské ulici ve dvoře vedle divadla, a opět to bude zase na dvou pódiích, která se budou střídat. Letos bude vystupovat dokonce 47 různých uskupení, jednotlivců, duet, skupin, takže to bude pěkně dlouhé, ale nevadí, bude aspoň hodně muziky, začínáme již 8.30, vypadá to, že soutěž by měla končit okolo 7 hodiny večer, zatímco se porota bude

0: ještě moc informací není na internetu a na podobných věcech, ale vždycky jsem si všiml, že v tom průjezdu visí krátké navštívenky či vizitky jednotlivých soutěžících.
1: Právě proto, že vlastně jsou to ještě děti mezi 7 a 18 lety, tak je jasný, že nikdo z nich nebo většina z nich ještě není příliš známá. Tak už několik let děláme to, že vizitku každého z těch 47 vlastně uskupení pověsíme do průjezdu, který musí každý projít, když dovnitř nebo když jde ven, a tam si mohou hosté, diváci a tak dále najít toho svého oblíbence, které zrovna třeba zaujal při vystoupení, nebo naopak někoho, na toho se přišli podívat.
0: Takže pokud posluchači, respektive návštěvníci, budou chtít vědět, kdo bude folkovou nebo countryvou hvězdou, řekněme za 5 let, protože teď je to ještě dítě nebo mladý soutěžící, tak se může přijít podívat právě na Českou portu. Mimochodem, kde se tam vzalo těch 47 soutěžících?
1: Právě já si myslím, že tím, že Dětská porta je největší festival dětských hudebníků v oblasti žánru folk country a podobně, tak je dost velká naděje, že někdo z těch finalistů se opravdu za 4-5 let někde objeví, jako se objevil Vítěz Troníček nebo Radka Fišarová, kteří kdysi vyhráli jako Dětskou portu. A to, že je to největší festival, je vidět i z toho, že finalisté těch 47, o kterých jsme mluvili, vzešli z 9 kol oblastních, které byly skoro ve všech krajích České republiky od podzimu až do vlastně března, a porota každého toho oblastního kola poslala jenom ty opravdu nejlepší sem na republikové finále.
0: Já ještě poznamenám, že se soutěží hned v několika kategoriích, to ale nebudeme teď tady rozebírat. Možná ještě řekni stručně 2 jména, která to budou moderovat, protože jsou to 2 pódia.
1: Ano, tím, že jsou tyto 2 pódia, která jsou proti sobě, diváci sedí, to jako naše specialita na otočných židlích, takže když dospívají najednou, otočí se jenom a dívají se na druhý. Na jednom pódiu stojí Jana Štěpánová, zpěvačka skupiny Jam Tour a herečka z Kroměříže, na druhém stojí Jana Richterová, folková zpěvačka, před několika lety 2. na Velké portě, ve finále Velké porty, vítězka notování a tak dále.
0: To naši posluchači znají docela důvěrně, hostem bude také skupina Marien, to bude až večer, takže ještě jednou, sobota 30. května, Kroměříž, a v kolik se začíná?
1: Od 8.30 do zhruba 19. soutěž, od 19.30 Marien a zhruba o 9 hodin večer vyhlášení výsledku.
0: Říká František Čálek, jeden z organizátorů Dětské porty. Já mu děkuji nejenom za tento rozhovor, ale i za to, jak se společně s ostatními o Dětskou portu staráš, a už se těším, protože se tam pojedu do Kroměříže také podívat. Já ti děkuji.
1: Já také děkuji, všechny vás zvu, bude to určitě super.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tohle byly Beach Boys a Colin Ray a jejich nová verze, nebo relativně nová verze, písničky Sloop John B. A tohle jsou dopravní informace. D1 do Brna ve směru od Vyškova. Kolony kamionů jsou od Rousínova, kolony osobních aut od Slavkova. 7 na obchvatu Slaného, jezdí se velmi pomalu, kolony jsou od 16 ve směru na Prahu a od D7 od konce ve směru od Prahy. Je to kvůli úpravám na vozovce. Neprůjezdná je D6 od Chebu na státní hranici. Je to kvůli vážné dopravní nehodě. Pražský okruh od D1 k D7 kamiony postávají už od D1. Regulují se vjezdy do tunelů ve směru od D1. Dále počítejte s kolonami Vegbelské ve směru nahoru, je to silným provozem, ve směru dolů potom nehodou u Novopatské. Ještě pozor na D1 z Brna do Prahy u Chocerat ve stoupacím pruhu porouchané auto, kamiony prudce vybočují. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině

Planej vítr, jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

Tohle byl Johnny Cash a nahrávka s názvem Beans for Breakfast. Za chviličku Ivan Mládek nebo Honza Nedvěd. Ty fazole k snídaní mě inspirovaly k tomu, abych vám také pověděl něco o ranním vysílání Country Rádia. Kačka a Vláďa provádějí ranní vysílání Country Rádia. Mají tam spoustu informací, zajímavostí, také soutěží, ku příkladu Poznej, kdo jsem, anebo Dospívej to, ale mají také písničku k probouzení. Ta je v provozu vždy okolo 6. hodiny a 50. minuty. Máme na to na našem webu speciální adresář a speciální tabulku. Takže když si napíšete, tak Kačka a Vláďa zavolají tomu, koho chcete probudit, probudí ho, pogratulují mu obvykle, protože to nebývá jen tak bezdůvodné, a zahrají mu písničku. Celé je to velmi veselé a příjemné, hlavně pro toho probouzejícího. Tak to vyzkoušejte, mrkněte se na náš web a určitě se to povede. A teď už Ivan Mládek.

0: Tak jsme nějak vrátili, skočil hledaný muž. Hledaný mužem je teď Tomáš Adamec, který má nachystány informace o počasí a také zpravodajství po 16. Po 16. hodině začnou hrát a zpívat Věra Martinová a také Nové struny. A Tomáš Adamec už se nalezl.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až oblačná obloha. Na západě se místy vyskytnou přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, během dne místy přehánky. Teploty zítra vystoupí na 17 až 21 stupňů.

Ahoj kamarádi, tady je zde nář Řešťál celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Řešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: to bylo furt ťuťu ňoňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
1: Měl v ramenou víc, než se zdá.
0: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
2: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
0: No tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník, ale takhle.
3: Zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám.
0: Láska vás může zklamat.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Zpráva Krkonošského národního parku navzdory kritice některých boudařů rozšiřuje kamerový systém v národním parku. Ten má regulovat dopravu. Kamery přibyly pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Systém pomáhá chránit jeho nejcennější oblasti. Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před mletým vepřovým masem, které obsahovalo salmonelu. Podle údajů na balení maso pocházelo z Polska. Má datum spotřeby do 17. dubna. Inspekce ale předpokládá, že byste ho mohli mít třeba doma v mrazáku. Vzorek odebrali inspektoři v prodejně řetězce Albert v Teplicích. I když jsme za polovinou května, stále je potřeba topit.
2: Současné výkyvy počasí se podepisují také na provozu tepláren. Dodávky tepla domácnostem zatím společnost Pražská teplárenská neukončila. Naopak je v reakci na aktuální ochlazení ještě více posílila. Podobně je na tom také jihomoravská metropole.
1: Aktuálně hlavně pěstitelé trápí půdní sucho. Problému se věnoval kolega Savana.
3: Významné vodní nádrže na Moravě a ve Slezsku mají podle ministerstva zemědělství většinou zásobní prostor naplněn zhruba na 80 až 99% a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Horší zůstává situace u půdního sucha, které Český hydrometeorologický ústav eviduje mimo jiné na jihu Moravy. Luděk Savana, Urbánek, Ostrava.
0: Sport.
1: Naši kluci odehrají večer třetí zápas na mistrovství světa. Pokračuje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Češi vstoupili do šampionátu páteční výhrou 4-1 nad Dány. V sobotu si ale cestu do čtvrtfinále zkomplikovali, když vůbec poprvé v historii prohráli 2-3 v prodloužení se Slovinci. Dnes se výběr Radima Rulíka pokusí fiasko napravit proti Švédům. Třetí zápas Česka na turnaji startuje ve 20 hodin a 20 minut.
1: To byly zprávy. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

I nadále dobré odpoledne od Miloše Kellera a z Country Rádia. Tohle byly Nové struny, Špatnej flek. Za chviličku Mirek Goffman, Odvolejte kněze, a nebo skupina Eagles a nahrávka s názvem New Kid in Town. A také tu budou Pavel Žalman, Lohonka, Jeleni, Bellamy Brothers nebo KTO. V kukátku opět pozvánka na zajímavý koncert, doprava v půl, a v druhé polovině hodiny hned dvojice pozvánek k vysílání Country Rádia. Tak hezký poslech a dobrou pohodu.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Sdružení Underfolk pořádá své akce a koncerty buď to v Pardubicích nebo v Liberci, ale čas od času i na jiných místech. Tentokrát nás Petra Palaščáková pozve do Liberce.
2: Zdravím všechny příznivce koncertů v liberecké kavárně Kroskafé Pražská. Spolu s Underfolkem vás zvu na koncert Davida Kourka a Terezy Homolové a kapely Vedlejší příznaky, skrývající jména Martiny a Aleše Hrbkových z Přístavu a Petrů Havrdy a Novotného ze Žalmanova spolu. Na viděnou v pátek 22. května od 19 hodin se těší Petra Palaščáková.

0: s Country rádiem na cestách.
1: KTO a předtím také The Bellamy Brothers nás dovedli až k dalším dopravním informacím. Nejprve upřesnění o té šestce. Není uzavřena D6 u Chebu, ale šestka ve směru od Chebu ke státní hranici a je stále neprůjezdná. Sedmička na obchvatu Slaného, počítejte s dlouhými kolonami, ať už od Prahy začínají na konci D7, anebo do Prahy začínají u 16. Kolony jsou tím pádem i na 16 na obchvatu Slaného. D1, problémy. Dojezd do Brna od Prahy už od 190. kilometru se postává. Na 196. zúžení je porouchaný kamion. Pak se to trošku rozjede, ale od Ostravské až k Rohlence je rovněž kolona. A to protože u Rohlenky došlo k vážné dopravní nehodě a momentálně je D1 od Brna na Vyškov neprůjezdná u Rohlenky. V opačném směru se jede o něco pomalej, počítejte s kolonou už od Rousínova, a to jak pro kamiony, tak i pro osobní auta. Neobjíždějte to po komunikaci 430 přes Rousínov, protože u odbočky na Hlubici je omezení, jezdí se kyvadlo i na semafory. S velkou kolonou počítejte v Praze také ve Kvelské, a to v obou směrech je to dáno silným provozem. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, a nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Tohle byla Věra Špinarová, za chviličku Vaby Daněk nebo Rekonvalescence, teď první ze dvou pozvánek v téhleté půlhodince. Vždycky touto dobou vás zvu už k víkendovému vysílání, pěkně na začátku týdne v pondělí, abyste se celý týden měli na co těšit. Tak víkend, sobotu a v neděli mezi 8 a 17 hodinou bude víkendem na osadě. První čtyři písničky v každé hodině budou tramské. No a polední siesta v sobotu i v neděli mezi 12 a 13 bude věnována Texmenům. Tak to je program na víkend, už odteď se můžete začít těšit. V závěru téhleté hodinky vám prozradím program na večer.

0: Hrál jen potichu a jemně, starý chlap ten, co je ve mně, prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla vždycky otáčí.
1: Dřív než rychladnem a spletnem, ještě jednou hlavu zvednem.

Ahoj, všechny zdraví, Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

0: Písnička dvojice George Strait a Chris Stapleton, Honky Tonk Hall of Fame, je zhruba na hodinku poslední, kterou jsme pro vás vybrali my. V další hodině vybíráte písničky, respektive už jste je v podstatě vybrali, budou písničky na přání. 18 hodin čaj o 6. v první polovině hodiny Tulák, Vítek Pěkný a potom také Fíle a dobroty Františka Mlsoty. V druhé polovině hodiny Jirka Vondráček představí písničku z Karavany pro tento týden a nebude chybět country pod kapotou Vítka Pěkného. V 19 hodin Čapek Show, repríza květnového vydání této bluegrassové přehlídky známých i méně známých interpretů. No a ve 20 hodin nastoupí opět kolega Vítek Pěkný se svým pondělním večerním vysíláním. Teď nastupuje Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až oblačná obloha. Na západě se místy vyskytnou přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, během dne místy přehánky. Teploty zítra vystoupí na 17 až 21 stupňů.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosazními doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
6: Haló, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
8: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
9: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne, bylo 17 hodin, tady jsou zprávy. Hradec Králové rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejných místech o část čtvrti Svobodné dvory na západním okraji města. Návrh vyhlášky s rozšířením zákazu projednala rada města. Zítra ji budou definitivně schvalovat zastupitelé. Strážníci budou moci díky vyhlášce lidi s alkoholem vykázat nebo pokutovat. Americký letecký dopravce Delta Airlines oznámil, že od 19. května, tedy od zítřka, přestane na krátkých letech cestujícím v ekonomické třídě nabízet nápoje a drobné občerstvení zdarma. Změna se dotkne letů kratších než 350 mil, tedy zhruba 563 kilometrů. Teď se vrátíme zpátky na zem. A jako každý den po 17. hodině tu mám pro vás jednu zajímavost z vašeho regionu. Tentokrát nás kolega Luboš Dvořák pozve za Císaři.
2: Jedna z největších investic Národního památkového ústavu na Liberecku byla do obnovené konírny v Hospodářském dvoře u státního zámku v Zákupech na Českolipsku, kam se vracejí historické kočáry. Bude jich 13 a mezi nimi i povoz rakouského císaře Ferdinanda I. Dobrotivého, někdejšího majitele zámku. Historické dopravní prostředky z 19. století získal zámek do dlouhodobé výpůjčky od Národního technického muzea. Expozice kočáru se bude sice ještě upravovat, ale slavnostní otevření se plánuje na konec května. Konírně se tak vrátí využití, jaké měla v 19. století, kdy zámek patřil císařskému rodu Habsburků. Expozice bude korespondovat s tím, čemu Habsburkům zákupský zámek sloužil, tedy jako rekreační sídlo. Dnešní podoba zákup odkazuje hlavně na dobu, kdy zámek patřil Ferdinandu I. a pak nástupci na císařský trůn Františku Josefu I. Jsou jim věnované dva prohlídkové okruhy. Od císařů v Zákupech zdraví Luboš Dvořák.
1: Sport. I dnes se bude hrát hokej a třetím soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku budou dnes Švédové. Výběr kouče Radima Rolíka touží po nápravě šokující sobotní porážky 2-3 v prodloužení se Slovinci, která národnímu týmu zkomplikovala boj o postup do čtvrtfinále. A ještě dodám, že utkání začíná pro Čechy i do třetice ve 20 hodin a 20 minut. Končí ale zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Prosím o zahrání písničky od Františka Nedvěda, Máme jen sebe, pro mou milovanou Elu k dnešním narozeninám. Moje nejdražší, děkuji ti, že jsi mi ukázala, jak je krásné někoho milovat, jak je ještě krásnější být někým milován. Děkuji ti, tvůj Zdeněk.

0: tebe. Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Milši, moc vás zdraví Jirka.
0: Dobrý den, zdravím také, tak pro koho a co to bude?
1: Děkuju, já bych vás hrozně moc rád poprosil, Pavla Bobka, písničku Dálniční hlídka, jako poděkování za včerejší hodinku k obědu, kdy jste nám hráli celou hodinku právě písničky Pavla Bobka, za co vám moc děkuju, tohoto zpěváka mám moc rád. Děkuji za včerejší bonanzu, krásné hity, perfektní hitparáda. No a také se avizoval po 18. hodině, že přijde vlastně Vítek, takže se na tebe, kamaráde, moc těším. No a určitě podle tvýho příjmení bude opět moc pěkný a samozřejmě i vám všem do Country Rádia, protože jste moc bez vám.
0: Tak, Vítek pěkný přijde po 20. hodině, ale dálniční hlídku zahrajeme za chvilku. Mějte se hezky.
1: Pardon, mějte se, naschledanou.

Rvác je tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž vlází k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: Hudičky na přání na Country Rádiu.
1: Milé rádio, zahraj prosím mému bratrovi Vladimírovi, který by oslavil 71. narozeniny. Bohužel zemřel 26. prosince 2025. Zahrajte prosím písničku Adios Amigos od Jima Reevese, píše naše posluchačka Majka z Ostravy.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Milé rádio, dnes je to již 18 let, co nám tragicky odešel náš taťka Michal Smíšek. Prosíme o zahrání písničky Kometa od Jarka Nohavici a děkujeme. Vzpomíná maminka Jana, syn Honzík s mamkou, sestra Bára a nejbližší rodina.

letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, mi už

o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

0: lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jirka.
1: Jirko,
2: já
1: zdravím.
2: Já bych prosil zahrát od Medvědu zvon, František Medvěd, myslím.
1: Dobře, bude to pro někoho nebo jen tak pro všechny?
2: Jen tak pro všechny,
1: dobře.
2: To pěkná písnička.
1: Zahrajeme za chviličku, mějte se hezky.
2: Děkuji moc,
1: naschledanou.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Prosím, zahrajte k dnešním nedožitým 93. narozeninám tatínkovi Janu Kotoucovi písničku Běž spát z hůru Doskal od Gimplerů. Vzpomínáme, Rajdlíci.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Většina problémů z minulé hodiny přetrvává. D1 ve směru z Brna na Vyškov za Rohlenkou zůstává stále neprůjezdná kvůli vážné dopravní nehodě. Právě tak jako šestka od D6 u Chebu až ke státní hranici u Skalky je rovněž vážná dopravní nehoda. I sedmička na obchvatu Slaného postává od Prahy od konce D7 od Loun, potom zhruba od Lotouše. V Praze máme kolony na tradičních místech k Belská. V obou směrech tam je to dáno silným provozem. Jižní spojka jak k Barandovskému mostu, tak i k mostu Lanovému a také od D11 k odbočce na Běchovice. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí brou.
0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Staříčký šerif u Šlíně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Jsme v druhé části dnešního vydání písniček na přání. Trutnováci zasílají pozdrav do Country Rádia. Moc bychom vás poprosili zahrát Eagles Hotel California nám všem, protože víkend jsme si opět perfektně užili a už se těšíme na další společný víkend. A dáme hned ještě další písničku. Ahoj, pozdravím všetkých. Prosím, zahrajte pre Osadníkov z Bělej Luny pesničku od kapely COP, píše Charlie z Bratislavy. Tady jsem vybral nějakou, kterou máme v repertoáru. Doufám, že copáci potěší a těší.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: A pojďme za další dvojicí. Prosím o píseň Příliš brzy od kapely Tři vykřičníky. Pro mě a pro všechny, kteří dali v soutěži svůj hlas, píše Věra z Litomyšle. Vzpomeňte dnes, je-li to možné, na mého hudebního spoluhráče, mandolinistu Petra Pazderského, který zemřel předčasně, už je to 6 let, mnoho lidí na něj stále vzpomíná, píše kytarista Petr a chce zahrát nějakou písničku z CDčka Galileo.

0: Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až oblačná obloha. Na západě se místy vyskytnou přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, během dne místy přehánky. Teploty zítra vystoupí na 17 až 21 stupňů.

Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Většinu služeb, které provozuje stát, už je možné v Česku vyřídit online. Z necelých 9 tisíc se jí dá digitalizovat přes 6 tisíc. Hotovo je aktuálně 35,5%, jenže podle některých lidí služby nefungují vždy tak, jak mají. V Libereckém kraji přibývá lidí, kteří jsou ochotní častěji měnit zaměstnání. V porovnání s loňskem je to o 10% lidí více. Ministerstvo dopravy prodloužilo až do konce letošního roku pilotní projekt zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na dálnici D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným. Stále prý není dostatek dat pro posouzení bezpečnosti i plynulosti provozu. Hezké ráno. Začala oprava Královského letohrádku na Pražském hradě. V příštích 2 letech se obnoví například okna, okenice, arkádový ochoz nebo dřevěný strop tanečního sálu. Kamení, které se v lednu objevilo na železničním koridoru nedaleko Přelouče, dali na koleje 2 děti. Policisté věc předali k vyřízení drážnímu úřadu. Další 2 letošní případy uložení kamení nebo dlažebních kostek na železničním koridoru u Pardubic se stále vyšetřují. Na řadě jihočeských řek je teď hydrologické sucho. Situace v kraji je nejhorší v republice. Například třeboňským rybníkům chybí 1/5 vody.
2: Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

září. A jestli někdy prší, co má být, proč měl bych vstát a začít plít? Ať svítí slunce, nebo padá dešť, my dva sedíme.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, milí posluchači skvělého Country Rádia. Je opět čas na naši toulku, proto se dnes podíváme do Kovozo ve Zlínském kraji. Areál ve starém městě u Uherského Hradiště, kde se Kovozo nachází, původně sloužil zcela jinému účelu. Od roku 1867 tam totiž fungoval cukrovar, který patřil k významným průmyslovým provozům v regionu a po dlouhá desetiletí zpracovával cukrovou řepu z okolních polí. V roce 1988 tam vznikl první provoz společnosti Kovo Steel Recycling, zaměřené na výkup a zpracování železného šrotu. Postupně se ale celý areál začal měnit a získal zcela nový charakter. Z chátrajícího průmyslového prostoru se stalo recyklační ekologické centrum, které dnes spojuje zábavu, vzdělávání i originální uměleckou tvorbu z kovového odpadu. Základ Kovozo tvoří kovová zvířata v životní velikosti, kterých je tam už více než 250 a stále přibývají. Vznikají díky šikovným kutilům, kovářům i zaměstnancům areálu. Každé stvárněné zvíře je zcela originální. Zajímavostí je, že některé sochy jsou složené například i ze součástek vyřazených zemědělských strojů, takže návštěvníci mohou poznávat konkrétní mechanické díly v úplně novém kontextu. U vstupu všechny vítá 27 metrů vysoký maják Šrotík, odkud je krásný výhled na hřiby i Bílé Karpaty. Z vyhlídkových lávek je také možno sledovat i provoz recyklační části areálu. Další atrakcí je gumové bludiště ze starých pneumatik. Nechybí ani muzeum automobilových veteránů a expozice zemědělství a cukrovarnictví, která připomíná původní historii místa. Nedílnou součástí areálu jsou také interaktivní prvky, které návštěvu výrazně zpestřují a příjemně oživují program. Areál navíc pravidelně ožívá při různých akcích pro veřejnost, od tematických prohlídek až po programy například pro školy. Návštěvníci si tak mohou vyzkoušet, jak vznikají kovové sochy a často si odnášejí i vlastní malý výtvor. Více informací o Kovozo ve starém městě Uherského Hradiště najdete například na webu toulavé-šlápoty.cz. Pěkný den a dobrou náladu vám přeje Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Country.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Přeju vám pěkný pondělní podvečer u čaj o 6. Já jsem se rozhodl, že tento týden pro vás budu mít recepty na pivě. Na pivě se dá přežít i bez jídla, ale recepty na pivě jsou vždycky moc dobrý. Dneska to budou špekáčky na černém pivě. Ono, černé pivo je na vaření, se používá více, protože má takovou pěknou hořkou chuť. Budeme potřebovat 6 kvalitních buřtů. 2 červené cibule, 3 bílé cibule, 2 červené papriky, nějaké žampiony mohou být, 3 rajčata, několik stroužků česneku, to černé pivo, pochopitelně, tím bych se zásobil, bídvámi, sůl a pepř, trošku rozmarínu, čili papričku a pozor, 1 lžíci cukru, 1 octa, 1 oleje a nějaký ten rajčatový protlak. A může být i sladká nebo ostrá paprika nebo uzená třeba. To záleží na vás. Nařežte buřty jako na pečení na ohni, pěkně je prořízněte do půlky a nakrájejte tu cibuli na kolečka a udělejte si v té pečící nádobě budoucí takové lůžko z těch cibulí. Potom natolejte papriky, nakrájený česnek, na slabé plátky žampiony, rajčata na kousky, tu chili papričku. Všechno to naskládejte na tu cibuli. Tak, část cibule můžete vložit i z pár kousky papriky do toho nařízlého buřtu. Na tu zeleninu v pečící nádobě dejte cukr, ocet, sůl, pepř, rozmarín, olej papriku, protlak, rajčatový. Trošku to promíchejte, na to položte ty buštíky, zalijte vše černým pivem a dejte do trouby, péci na 200 stupňů Celsia a po hodině na 170 a klidně to pečte ještě půl hodiny, hodinu. Ono to pak všechno se spojí krásně, ty chutě, a hlídejte ty buštíky. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na úterý Čížkovice, Libochovice, Radnice, Chrást u Plzně, Třeboň, České Velenice, Polička, Svitavy, Frýdlant nad Ostravicí, Ostravice, Johann Georgenstadt, Nejdek a Olomouc, Štemberg. Šťastnou cestu!
2: Country rádio.
0: Polední menu Country rádia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
3: To hurá! Konečně jsem se dovolal.
4: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country rádia.
4: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country.

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes přináším písničku již 21. týdne a je to naprostá super novinka. Věra Martinová a Tomáš Klus mají společný duet. Asi věc nečekaná, ale je to tak. Tomáš napsal tu písničku už k Věřiným loňským narozeninám, ale asi se potkal s panem prokrastinátorem a tak je to teď naopak. Písnička vychází teď, nebo vyšla, 15.5. a to znamená k narozeninám Tomáše. A naše karavana šla kolem a tak jsme měli takovou malou předpremiéru a tím pádem vám ji teď můžeme představit jako písničku 21. týdne. Prostě někdy do sebe tak věci zapadnou a kdo si počká, ten se dočká, znáte to. Písnička se jmenuje Magnetické bouře a zpívají tedy Věra Martinová a Tomáš Klus. Tak můžete psát, jestli se vám tahle písnička hodně líbí a to bude mít pak zase nějaký ten dosvuk. Třeba to bude ta, která vyhraje hlasování o nejhezčí písničku Karavany 93. A pište na mail Country Rádia, to znamená info@countryradio.cz. A teď už tedy písnička 21. týdne, Magnetické bouře, Věra Martinová a Tomáš Klus.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Policejní Kia má na střeše dron s umělou inteligencí. Informace je z webu novinky.cz. Speciálně upravená Kia PV5 pro policejní potřeby umí sledovat své okolí pomocí umělé inteligence. Má dron schopný přečíst registrační značky, ale i vyhledat člověka v oblasti zasažené katastrofou. Nekonečné snahy policejních sil zvyšovat plošný dohled nad všemi a vším se ukazují v novém prototypu policejního vozu značky Kia. Jeho základem je elektrická dodávka PV5. Moderní vybavení začíná kamerami sledujícími celé okolí vozu a vyhodnocujícími, co vidí pomocí umělé inteligence. Posádka uvnitř může třeba zadat, že chce vyhledávat lidi v červeném oblečení. Tento systém v reálném čase analyzuje obraz a je schopen identifikovat osoby dle zadaných detailů. Dále také rozpoznat přítomnost zbraní nebo upozornit na zraněné ležící na zemi. Umělá inteligence kromě toho například monitoruje i hustotu davu v okolí. Klíčovým prvkem však je automatizovaná střešní stanice pro dron, který umožňuje monitorovat situaci z ptačí perspektivy i v místech, která jsou pro pozemní techniku nebo lidskou posádku těžko přístupná či nebezpečná. Dron vybavený termovizí a optikou s 90-násobným přiblížením dokáže efektivně vyhledávat pohřešované osoby nebo sledovat podezřelé subjekty. Po splnění úkolu se dron autonomně vrací do střešního doku. Tam se dobije přímo z hlavní baterie vozu prostřednictvím technologie V2L, což je Vehicle to Load. Tento inovativní až dystopický hlídkový vůz si zachovává standardní elektrický pohon modelu PV5, což umožňuje tichý a ekologický provoz v městských aglomeracích. Pilotní nasazení u jihokorejských preventivních hlídek je naplánováno na letošní rok. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
2: S Bohem, lásko, nech mě jít.
3: Vzpomínky.
4: My partu měli.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio a Rosťa Čapek uvádějí
1: Čapek Show.
0: Přímá linka Praha-Nashville.
1: Vážení posluchači, u květnové Čapek Show vaší přímé linky z Nashville vás vítají Iva Čapková a Rosťa Čapek.
2: Kromě novinek a oslav výročí jsme si dnes pro vás připravili i rozhovor s basistkou a hlavně zpěvačkou kapely John Reichman and the Jaybirds, The Show Genion, kterou si mnozí z vás jistě pamatují z jejího loňského vystoupení, které jsme uspořádali v rámci prvního bluegrassového summitu v Praze.
3: Hi, this is Trisha Gagnon and you're listening to Chapek Show and Country Radio.
1: První dnešní novinka je ukázkou spolupráce mladé bluegrassové generace s legendami tohoto žánru. Aby kapela Old Crown Medicine Show podpořila červnové vydání svého nového alba Union Made, vydala nový single, na kterém spolupracovali i Molly Tuttle, Adele s Ronnie McCarryovými.
2: Písničku My Side of the Mountain společně napsali country hvězda Luke Combs, lídr a zpěvák kapely Old Crown Medicine Show Catch Seeker a jeho snoubenka Molly Tuttle. Ve zpěvu hvězdný pár doprovází Dale McCarry, který letos oslavil už 87. narozeniny.
4: Hello, this is Dale McCarry and you're listening to the Chopic Show in the Czech Republic.

0: Punch Brothers, kapela akustických strunných kouzelníků pod vedením Chrise Thielyho, právě oznámili vydání nového alba. Turné k jeho propagaci i videoklip k singlu New Bike, který je upoutávkou na novou desku.
1: Kapela hraje pohromadě od roku 2006 s jedinou personální změnou, ačkoliv všichni členové se v období nečinnosti věnují i jiným projektům a získali si fanoušky napříč hudebním průmyslem po celém světě.
0: The Unsung Adventures of Punch Brothers bude jejich první čistě instrumentální album, které sami popisují jako dosud nejodvážnější a nejméně komerčně využitelné. Skladbu New Bike vám zahrají Chris Thiele na mandolínu, Chris Eldridge na kytaru, Noam Pikelny na banjo, Paul Covert na basu a nejnovější členka kapely Punch Brothers Brittany Haas na housle.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: V rámci svého návratu k bluegrassu a chystaného alba A Beautiful Life vydali Daly and Vincent nový single Moon Shines on the Still.
2: Jamie Daly v písni skvěle využil svůj charakteristický tenor s vokální podporou Derina Vincenta a Johna Meadera. Russ Carson pohání skladbu svým benžem a celá kapela jede na plné obrátky. Spolu se singlem kapela vydala i videoklip natočený na backstage Grenoble Opry, kde jsme se s Jamiem a Vincentem nedávno setkali.
3: Hi folks, this is Daly and Vincent from the Grand Ole Opry in Nashville, Tennessee, and you're listening to the Chopic Show Country Radio.
4: Woohoo!

0: still. Kapela Lonesome River Band přichází s novým singlem, který stojí na pomezí bluegrassu a all-time music.
1: Skladba Pretty Little Widow vyšla poprvé už v roce 1928 jako komické číslo Gida Tenera. Banjista a kapelník LRB Sammy Shiller ji ale objevil díky videu z pořadu The Porter Wagoner Show z 60. let a i proto angažoval Roda Rileyho, který na Telecaster zachytil vintage zvuk country hudby této éry.
2: Hey, this is Sammy Shiller of the Lonesome River Band and you're listening to the Chappick Show on Country Radio.

0: Rozhovor do dnešní Čapek show nám poskytla Trisha Gagnon, zpěvačka a basistka výborné kapely legendárního mandolinisty Johna Reichmana The Jaybirds, se kterou loni odehráli 3 vyprodané koncerty, které jsme pro ně uspořádali v Pražské pyramidě. Písničky z nového alba Jaybirds nás budou provázet celým rozhovorem.
1: Čapek show přináší další rozhovor Praha Nashville.
2: Ahoj Trisho, moc děkujeme za tvoji ochotu poskytnout nám rozhovor. Moje první otázka je, jak ses dostala k hudbě, ke kontrabasu a hlavně k bluegrassu. Pokud vím, nebyla to obvyklá cesta, protože hrát na nástroj si začala až jako dospělá.
3: I believe I heard bluegrass for the first time. When my husband and I were on our honeymoon.
0: Myslím, že jsem bluegrass slyšela poprvé, když jsme s manželem byli na svatební cestě. To mi bylo 21. V jednom malém městečku jsem v obchodě slyšela hrát bluegrassové album. Byly to spíš gospely a mně se to moc líbilo. A tak jsem se po návratu domů snažila zjistit, kde se tahle hudba hraje. Nakonec jsem se dozvěděla o bluegrassovém festivalu na ostrově Vancouver. Vyrazili jsme tam s manželem a pár přáteli a skvěle jsme si to užili. A tam jsem se doslechla o bluegrassovém klubu ve Vancouveru. Hned jsme tam s kamarádkou začali chodit na jam sessiony a jen jsme poslouchali, co ostatní hrají. A viděli jsme, že lidé byli k začátečníkům opravdu vstřícní. Já jsem strašně chtěla zpívat. Na to jsem se pár let soustředila a pak, když mi bylo asi 27, založili jsme se sestrou svou první bluegrassovou kapelu. Neměli jsme basistu, tak mi přišlo, že by bylo fajn naučit se hrát na basu a zároveň zpívat. Basa tedy byla můj úplně první nástroj a zároveň jsem ho hned od začátku používala v kapele. Byla to zábava a takhle to všechno začalo.
3: So those are the beginnings.

0: Jaro z Country Rádie.
1: Mnoho let hraješ s Johnem Reichmanem a jeho kapelou Jaybirds. Jak jste se seznámili, když jste u nás hráli? Měli jsme pocit, že v kapele jsou velmi harmonické vztahy a máte se opravdu rádi.
2: Jak jsem se už zmínila, se sestrou jsme měli asi 10 let kapelu Tumbleweed a vedlo se nám opravdu dobře. V britské Kolumbii jsme vyhráli spoustu ocenění. Absolvovali jsme i pár turné po Evropě. Když jsme nahrávali poslední desku, zeptali jsme se Johna Reichmana, jestli by mohl být součástí našeho projektu, a on souhlasil. Je úžasný muzikant. Samozřejmě jsem ho znala z kapely Good Old Persons, kterou jsem také milovala a která mě hodně inspirovala. Když jsme se pak v roce 1999 vrátili z našeho posledního evropského turné, John zrovna dával dohromady kapelu a zeptal se mě, jestli bych v ní nechtěla hrát. Dal nám jméno John Reichman and the Jaybirds a zbytek je, jak se říká, historie. Vlastně se mi ani nechce věřit, že už je to 27 let. Všichni ti pánové, se kterými hraju, jsou inspirativní muzikanti, velmi talentovaní a kreativní a navíc skvělí lidé. Jsou milí, velmi ohleduplní, kladou velký důraz na rodinu a proto je opravdu snadné s nimi vycházet. Samozřejmě i my máme neschody, ale všichni se k sobě chováme s respektem a vždycky se rychle dohodneme. Společné hraní nám dělá obrovskou radost. Jsem opravdu šťastná, že můžu žít život s Jaybirds. This experience with the Jaybirds all these years.

0: Čapek Show, posloucháte rozhovor s Trishou Gagnon. Trisho, čemu se kromě hraní s kapelou věnuješ?
1: The Jaybirds, you know, were never intended to be a full-time touring band.
2: The Jaybirds nejsou kapelou na plný úvazek, i když každý rok odehrajeme dost koncertů. Kromě Johna a Patrika máme každý svou další práci. Když jsem doma, trávím většinu času pěstováním bioovoce, výrobou marmelád a jejich prodejem na farmářských trzích. To je pro mě celoroční záležitost a kromě toho a hraní hudby mi zbývá jen velmi málo času. Je to opravdu rušný život, ale miluju každý okamžik, jak hraní s Jaybirds, tak práci na farmě. Všechno mě to strašně baví.
1: It's all super fun for me.

0: Dopolední menu Country Rádia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
1: To hurá! Konečně jsem se dovolal.
2: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Rádia.
2: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu.
3: Partnerem je westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Čekají vás nevšední zážitky v kulisách živoucího westernového městečka a také velkolepá představení westernové-městečko.cz.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Na Country Radio posloucháte
4: Čapek Show.

0: a v ní rozhovor s Trishou Gagnon. Trisho nahrála si i solovou desku Story About You and Me, kde hraje mnoho známých muzikantů a našich dobrých přátel. Rob Ikes nám šel za svědka na svatbě. Peter Rowan tam byl naším hostem a také hraje na náš nástroj. Stejně jako Vince Gill. Jak na práci s nimi vzpomínáš a připravuješ nějaký podobný projekt?
1: Having the opportunity to have my own solo album.
2: Možnost natočit vlastní sólové album pro mě byla úžasným zážitkem. Práce s tolika skvělými hudebníky pro mě byla opravdu splněním snu, i když to zní jako klišé. Všichni, koho jsem požádala o spolupráci, byli mou velkou inspirací. Byla jsem nadšená, že všichni souhlasili, byli vstřícní, milí a ochotně mi věnovali svůj čas. Za vším stojí kapela The Jaybirds a vokální doprovod tvořili převážně hosté, včetně mé sestry. Pak jsem tam měla i pár hostujících instrumentalistů, jako třeba Roba Ikse. Bylo to opravdu zrušující, i když stát se solovým umělcem určitě není můj cíl. Naprosto mi stačí kapela Jaybirds, kteří hrají i moje vlastní skladby. Ty jsou i na našem novém albu The Salish Sea.
1: That's exciting, The Salish Sea, and I have a couple new tunes on that one as well.
0: A právě písničky z této nahrávky celý náš rozhovor doprovázejí.

0: Loni jste si s Jaybirds zahráli v Praze. Jak na koncert, atmosféru a celou pražskou návštěvu vzpomínáš?
1: I was so excited to have the opportunity to go to Prague. I'd never...
2: Byla jsem nadšená, že jsem měla příležitost jet do Prahy. Nikdy jsem o tom ani nesněla, protože jsem prostě nevěřila, že se to někdy stane. Historie toho místa je prostě úžasná. Byla jsem ohromená architekturou i přírodními krásami. Všichni lidé byli strašně milí a koncert byl fenomenální. Ubytování i organizace a vše další, co jste pro nás zajistili, aby se celá akce vydařila, bylo naprosto úžasné. A publikum bylo fantastické. Nečekala jsem, že budeme mít na všech představeních vyprodané sály, ale byla to opravdu velká zábava. Všechno bylo skvěle zorganizované a já si to náramně užila. Vím, že to dá spoustu práce a myslím, že vím, kdo zatím stojí. Iva a Rosťa. Bez vás by to nešlo. Bylo to skvělé. Moc děkujeme za pozvání.
0: A my děkujeme, že jste přijeli a také za dnešní rozhovor.

0: Čapek Show. Vaše přímá linka z Apalačských hor do Brdských lesů.
1: Teď už se přesuneme ke vzpomínkám, ke kterým máme v květnu mnoho příležitostí. A začneme Jimmy Martinem, který zemřel před 21 lety, 14. května 2001 ve věku 77 let.
2: Velká kariéra tohoto muzikanta, přezdívaného Král Bluegrassu, začala malým úskokem. V zimě roku 1949 zjistil, že se náhle uvolnilo místo kytaristy kapely Billa Monroe Bluegrass Boys. Narychlo odjel autobusem do Nashvillu, vplížil se do zákulisí Grand Opry a jako náhodou si tam brnkal na kytaru. Zaslechl ho tam banjista Bluegrass Boys Rudy Lyle, který ho přivedl k Monroevi. Martin s Monroem zaspíval dvě písně a byl přijat.
1: Martinův vysoký hlas v kombinaci s Monroevým tenorem se stal známým jako zvuk High Lonesome. My si zahrajeme píseň Sitting Alone in the Moonlight, charakteristickou pro toto období, které bylo jedním z mnoha vrcholů Monroevi i Martinovy kariéry.

0: Kytarista, na jehož uvolněné místo u Billa Monroea v roce 1949 nastoupil Jimmy Martin, se jmenoval Mac Wiseman.
1: Tento kytarista a zpěvák první bluegrassové generace se narodil 23. května 1925 a jeho více než 70-letá kariéra zahrnovala účinkování v proslulých Foggy Mountain Boys, Bluegrass Boys, ale především sólové vystupování. Proslavil ho hned jeho první single This Sweet to be Remembered, který vyšel v roce 1951.

0: Country Radio.
1: Poslední legenda, kterou si dnes připomeneme, je Duck Watson, který zemřel 29. května 2012 v 89 letech. Nejvíce ceněný byl pro svou kytarovou techniku fingerpicking a flatpicking, ale byl i výborným skladatelem a zpěvákem, který se věnoval žánrům bluegrass, folk, country, blues a gospel.
2: Tento od dětství slepý umělec získal 7 Grammy a také cenu Grammy za celoživotní dílo. Byl průkopníkem rychlého a efektního stylu hry na sólovou kytaru, který převzali a dále rozvinuli například Clarence White a Tony Rice. Watson byl také vynikajícím hráčem na banjo a občas se doprovázal i na harmoniku. Známý byl svým charakteristickým a plným baritonovým hlasem, který si můžete vychutnat v písni Walk on Boy.

0: U příležitosti z tého výročí narození Doug Watsona na začátku května 2023 vyšlo album I Am A Pilgrim, na kterém působivá sestava hudebníků z nejrůznějších žánrů vzdala hold jeho hudbě, která překračuje hranice bluegrassu a zasahuje až do jazzu a dalších stylů. Jedním z muzikantů, který se nahrávky zúčastnil, byl Jerry Douglas, který 28. května oslaví kulaté 70. narozeniny.
1: Tento hráč na dobro a lap steel kytaru je spojován s kapelou Alison Krauss and Union Station a vystupuje i s vlastní sestavou The Earls of Leicester. Byl členem 4 ze 6 sestav legendárního projektu Bluegrass Album. Z Volume 3 si pustíme klasickou písničku Down the Road.
2: Hey everybody, this is Jerry Douglas. Here at the Grand Ole Opry, the Ryman Auditorium tonight. And I want to remind you to listen to the Chepek Show

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: Druhým nejznámějším hráčem na dobro je jednoznačně Rob Ikes. Shodou okolností i on slaví narozeniny v květnu. 26. mu bude 59 let.
2: Rob hrál a nahrával téměř s každým, kdo v bluegrassu, country či blues něco znamená. Ale důležitými milníky jeho kariéry jsou roky 1994, kdy se stal zakládajícím členem kapely Blue Highway, a rok 2015, kdy z kapely odešel a začal vystupovat v duu s kytaristou Treyem Henslym. S nímž vydal 4 alba.
1: Rob Ikes byl nominován na řadu cen Grammy, z nichž 2 získal, má také 39 cen IBMA a 15krát byl vyhlášen dobristou roku. V současné době vystupuje často s Darylem Scottem.
2: My si pustíme písničku, kterou Rob a Trey nahráli s Molly Tuttle, a zcela netypicky v ní hraje na mandolínu houslista Stuart Duncan.
3: Hey folks, this is Rob Ikes.
4: And this is Trey Hensley.
3: And we're saying hello all the way from Nashville. I just want to say hello to the Chopek Show and listeners of Country Radio.

0: 10. května 1979 proběhlo v restauraci Buddy's Barbecue v Knoxville první vystoupení kapely Doyle Lawson and Quicksilver, která se stala jednou z nejúspěšnějších a nejdéle existujících kapel v historii bluegrassu, protože pod vedením Doyle Lawsona fungovala bez přestávky až do roku 2021, tedy 42 let.
1: Letos 82-letý Doyle nečekaně ohlásil, že kapelu alespoň na několik vystoupení obnoví a vystoupí během roku na několika festivalech. Udělal tím radost zástupům svých fanoušků, kteří milují jejich klasické songy a perfektní harmonický zpěv. Třeba v písničce Keep Your Eyes on Jesus, se kterou se s vámi dnes rozloučíme.
0: Na příští Čapek Show, vaší přímou linku z Nashvillu a na další setkání s vámi se už dnes těší Iva Čapková a Rostě Čapek. Ahoj.
2: Hello everybody, this is Doyle Lawson and right now you are listening to the Chapek Show. Stay tuned.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Miroslav Paleček chystá poctu písničce. Ve čtvrtek 21. května od 19 hodin a 30 minut v Karlových Varech. Klub Paderewski. Uslyšíte Palečkoviny, Ješkárny nebo třeba zhudebněnou poezii Jaroslava Seiferta. Dostane se také na novinky. Restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 vás zve na úterý 19. května. Salon Zelenáčů začíná v 19 hodin a 30 minut. Věra Martinová a její hosté David Kourek a Tereza Homolová vystoupí ve středu 20. května od 20 hodin ve Velkém mlýně Folkové mlýnice, ulice u Českých Loděnic, Praha 8 Libeň. A chystá se také květnové setkání osad na Barče v pondělí 25. května od 19 hodin. Praha Strašnice, kulturní dům barikádníků. Hrají nové struny Štěpán Rak a Satisfakce. O dalších akcích a koncertech se dozvíte na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
2: Country Radio. Dnes jste mými hosti, pánové.
0: Posloucháte Country Radio.

0: Johnny Cash, Wounded Man nás doprovodil až 20. hodině 6. minutě 18. května 2026 v pondělí a vy posloucháte večerní vysílání Country Rádia. Wounded Man, hledaný muž by možná mohl být Petr Kocman, ale ten ještě dnes a zítra tady nebude, takže se budete muset spokojit s mojí maličkostí, protože dnešním večerem vás až do půlnoci bude provázet Vítek. No a co nás čeká, tak jako vždycky, když jsme spolu první hodinku, si pouštíme country, je vše, co se vám líbí, čili když se mi dovoláte do studia na telefon 210 323 333, řeknete, jakou písničku chcete zahrát a proč, tak já vám ji určitě rád zahraju. No a první písničku vždycky vybírám já, tak dneska jsem vybral Rangers, mám radost, a tu písničku jsem vybral, protože je z alba, který mám hrozně rád, bylo to v roce 1973, kdy mi ho maminka koupila, byli jsme na mistrovství světa v hokeji, na zápase Česko-Švédsko. Vyhrali jsme tehdy 5-3 a ten rok jsme byli mistři světa, si myslím. A ta písnička zpívá i Tonda Hájek. Já jsem pracoval s jeho synem Martinem, tak Martina zdravím, jestli poslouchá. A taky se hodně líbila mý mamince. Mně tehdy bylo 10, tak nepatřila mezi špatný, úplně jsem jí neobliboval, ale dorostl jsem do ní. Takže vám ji teď pouštím a vy můžete volat. Rangers, mám radost, právě teď pro vás z Country Rádia.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu

0: Posloucháte country, je vše, co se vám líbí, a mě už se dovolil Pedro z Bratislavy. Pedro, ahoj.
1: Ahoj, já tě velmi zdravím, Vítku, a všetkých posluchačů.
0: Děkujeme. Prosím tě, co si zahrajeme?
1: No, dáme trochu slovenčiny do eteru.
0: Tak.
1: No, Viktor Púček a Pátnik, kde jsem snil. Já jsem se s Viktorom poznal velice, velice dávno, keď hral ještě v country skupině Rovnák.
0: Aha.
1: A poznali jsme se v Devine, to je pri Bratislave, tam hral v krčme u Srnčíka. A velmi sa mi ľúbili, tak jsem se spoznal s oným. Já jsem vtedy chodil s Belasými, tak jsme se takto dali dokopy. No a nedávno mi písal, že má nové pesničky, tak bolo by dobré, keby trošku kolovali.
0: Dobře, tak teďka teda dáme ten patník, kde jsem snil, jo?
1: Ano.
0: A budeme společně vzpomínat, jak ten, nebo bude myslet na to, aby se ten Viktor Púček do toho našeho vysílání dostal víc. Co ty na to?
1: Bol by som velice rád.
0: To mi určitě taky. Tak Pedro, hezký večer, jsem rád, že posloucháš. Gratuluju, dneska jsi byl první a jdeme na to. Čau, čau.
1: Ďakujem, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: se mi splní nikdy sen.
1: Tak to byl Viktor Půček, patník, kde jsem snil pro Pedra z Bratislavy. Já už mám na telefonu Mirka. Mirku, ahoj, slyšíme se.
2: Ahoj, ano, slyšíme se. Dobrý večer.
1: Tak jakou si zahrajeme?
2: Tak třeba Whisky má barvu tvých vlasů od Vítka Tučnýho.
1: A proč právě tuhle?
2: Proč líbí se mi po víkendu náročným. Mám dneska odpočinkový den, takže bych si dal tuhle tu odpočinkovou písničku.
1: Takže Whisky aspoň takhle. Máš rád Whisky? Co máš radši, Whisky nebo rum?
2: Jägermeistera.
1: Jägermeistera. A Jägermeister nebo Fernet?
2: Jägermeister.
1: Jägermeister je vítěz. A piješ toho tu klasiku, žádný takový ty pomerančový, nebo jaký piješ?
2: Ne, to jsem neskoušel, zůstávám u klasiky a musí být jedině ledově namražený, teplej pít nejde.
1: Tak to je hezký. Tak prosím tě, připrav si k písni Whisky má barvu tvých vlasů jednoho Jägermeistera, ať se ti hezky poslouchá a měj hezký večer, jo?
2: Taky.
1: Měj se, ahoj a díky, že posloucháš. Čau, čau.
3: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Ano, posloucháte Country Radio, posloucháte Country, je vše, co se vám líbí, to znamená, voláte si o písničku, jakou chcete zahrát a říkáte proč. Tak jako to teďka udělal Tony. Tony, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
2: Ahoj.
1: Tak prosím tě, co to bude?
2: No já bych chtěl Volodkoviče. No protože ta... hraje toho strašně málo, já slyšel jednou kdysi dávno a od doby ne.
1: No tak já tady mám jenom životy, vadí to?
2: No, tak já bych chtěl jiný, ale když nemáte, tak aspoň ty životy.
1: No, tak to je dobře. Jo? A toho Volodkoviče protože... proč? Protože máš rád tu jeho muziku, nebo jako máš
2: kdy jo, nějaký vztah? Jo, no, na muzika, on prostě něco říká těma textama, jo.
1: Jo, takhle.
2: Jsou to hluboký texty, strašně krásný.
1: Aha, takže doporučíme všem posluchačům teďka, aby se sedli v klidu, pustili si to víc na hlas a zamysleli.
2: Na YouTube už špičkový písničky tam má.
1: My, co posloucháme Country Radio, my se jinam na muziku nedíváme a ne to. My nepříštíme svou pozornost, rozumíš?
2: Nádherný, jako.
1: Prosím tě.
2: Tak aspoň.
1: Mirek teď co volal na tu písničku Whisky má barvu tvých hlasů, tak říkal, že nepije whisky, pije Jägermeistera. Co piješ ty?
2: No, když Fernet, tak jedině citrus.
1: Fernet, jedině citrus. A jinak?
2: Protože tam to je ostatní, ale na rakve, jo.
1: Prosím tě, a jiný než pivečko. Fernet, pivečko, jo? A máš...
2: Pivečko.
1: Jako chodíš někam do hospůdky, nebo doma tak jako mám, v klidu?
2: Chodím jako v Richtum tady, ve Varech, to je špičková hospůdka. Já mám reklamu možná v hospodě, ale...
1: To nevadí, hele, hospoda u Richtu ve Varech taky dobrý. Hlavně, když tam hraje Country Radio, že jo?
2: No taky tam hraje, ale hlavně tam se sledují z kapely a taky tam hrajou kapely občas nějaký.
1: No tak to je hezký, No. Tak nám občas pošli do rádia, co tam kdo hraje a my to řekneme, aby tam chodili lidi. Jo?
2: Dobře.
1: Tak to nej, hezký večer, díky, že posloucháš a pouštím ti Pavla Volodkoviče a životy, protože ho málo hrajem. Ahoj.
2: Jasně, díky moc, ahoj.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Pavel Volodkovič, Životy od Tonyho z Karlových Varů. Tony, takhle řeknu, hele, dobrá volba. Opravdu bychom to asi měli hrát víc. Nicméně teď už mám na telefonu Lídu z Berouna. Lídu, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Jak se máš dneska večer?
1: Výborně.
0: Výborně. A co si zahrajeme?
1: Udělalo se krásné počasí, tak potom výborně.
0: Co si zahrajeme?
1: Tak naladilo si mě tou deskou, kterou si koupil tenkrát, ti koupila maminka a hned jsem ji tady našla.
0: To bylo v roce 1973, to mě bylo 10 let.
1: No, já jsem ji asi dostala později někdy, ale ona má teda nějaký vydání.

0: hlas, takový jako...
1: Sametovej alt, že jo?
0: No, prostě krásný. Já vždycky slyším nějaký zvony nebo něco kovovýho, když zpívá.
1: Tak to je hezký. Zajímavý.
0: Zobarvení hlasu, zajímavé.
1: Tak. Co máš dneska rozečtenýho?
0: Teď jsem se k tomu ještě nedostala, ale pořád čtu ty Letce divoké labutě.
1: Ano, o té Číně, no.
0: Kolem strany asi 100. A dneska jsem na to neměla čas. Dneska to
1: hele, tak různé. Někdy, protože nemáme knižní okénko, tak to přečti, já ti potom takhle někdy večer zavolám a řeknu posluchačům, o čem to je, jo? Když si musí připravit no, nějaký referátek takový na to.
0: No, je to o tom, to jsem říkala asi minule, jak ona teda se dostane z Číny, studovat
1: do
0: Anglie.
1: Z té Británie a zůstane tam, no, no, no, no.
0: Zůstane
1: no.
0: Tam a vlastně je to takový srovnání těch dvou světů. A je populární ve světě a napsala asi krásné knihy, teda já znám tady ty dvě zatím, ale tak jako asi teď ji nechtějí pustit do Číny, tak.
1: Tak si o tom popovídáme někdy, až to dočteš, jo? Tak díky, že posloucháš, pouštím ti Rangers a VDS. Hezký večer, ahoj.
0: Děkuju, všechny zdravím, ahoj, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byly Rangers a VDS od Lídy z Berouna a já mám na telefonu Adame. Adama, slyšíme se, Adame, dobrý večer.
1: Ano, ano, slyšíme se, slyšíme se.
0: Tak Adame, první bych sem chtěl vědět, co si zahrajeme.
1: Já bych poprosil Lojzu a Lízu od Michala Tučního a Fešáku.
0: Michal Tučný, Tomáš Linka, Fešáci, Lojza a Líza, už je mám připravený. A proč právě tuto?
1: Tak za tu asi za 4 roky, co poslouchám country radio, tak jsem jako ji nikdy na rádiu neslyšel. A strašně moc bych ji slyšet chtěl.
0: No, tak to asi posloucháš v čase, kdy ji nehrajeme, ale tu písničku hrajeme docela často. Ale prosím tě, jak jsi přišel, na kolik je ti roku, jestli se můžu zeptat? Nemusíš odpovídat, jestli nechceš, ale rád bych se to rozvěděl.
1: Ne, já klidně odpovím, mě je 13 let.
0: A jak jsi přišel na to, že budeš poslouchat zrovna country radio?
1: No, tak jednou jsem tady u rodičů našel rádio a zrovna tam bylo naladěné country a nějak se mě to country chytilo a od té doby poslouchám skoro jenom country.
0: No, to seš dobrý, Ádo, teda. Tak to seš velmi dobrý. Skoro mám chuť za to, co jsi teďka řekl. Takhle zatleskat. Tak, my jsme moc rádi, že i takhle mladí muži poslouchají country radio. Já ti přeju hezký večer. Koukej se připravit na zítra do školy pořádně. A na tu přípravu ti hraju právě Lojzu a

0: Luizu. Měj se hezky, ahoj.
1: Děkuji moc.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
3: Dojdeš pro vodu?
4: Už běžím.
3: No proto.
4: Vědro má ve dně díru, milá Lízo, vědro má ve dně díru, milá Lízo, jak hrom.

0: Check it on moi. No.
1: Sekera i moc tupá, milá Lízo, jenže se

0: přinést. Co řekni v čem?
1: No vem si větro.
0: Vědro má větě díru. Vědro má větě díru.
2: Tak to byla Lojza a Líza pro 13-letýho Adama, který taky poslouchá Country Radio. Adame, ještě jednou tě zdravím. A teď tady mám jenom rychlej vzkaz, protože se dovolal Zdenek a ten byl ve smyku, neměl čas, tak říká, prosím tě, zahraj Vítr nad Berounkou, Gledli SV, na to, že ten víkendový vítr trochu ustal a že se počasí zlepšuje a snad budou brát ryby, tak to si myslím, že je dobrý důvod. A tím ušetříme čas pro další volající. Tak pro Zdenka, Gledli SV, Vítr nad Berounkou, jdeme na to.
3: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

srdce bolaví. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví. Čekám

potom se budeme toulat v nejhezčím obědí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Posloucháte Country Radio, posloucháte pořad Country, je vše, co se vám líbí, voláte si, jakou chcete zahrát písničku a proč, stejně jako to udělal Láďa teďka. Láďo, ahoj, slyšíme se. Láďo, dneska teda nám to vůbec nejde, Láďa mi vypad. Tak Láďa jede kamionem, jede do Hamburku a nějakou dobu žil ve Vsetíně a tam se seznámil se skupinou Žamboši a chce od nich zahrát písničku Skrýš. No tak vám ji pouštím, dneska teda máme smůlu na ty telefony. No ale tak snad to Láďa slyší, tak Láďo, zdravím tě a kolama dolů, anténou nahoru, šťastnou cestu a vám všem příjemný poslech.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byli Žamboši Skrýš pro Láďu do kamionu z Country Rádia na cestě do Hamburku, tak Láďa opatrně, a já mám paní Helu na telefonu. Helo, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Ahoj, ahoj Vítku, dobrý večer.
0: Tak
1: no,
0: co si zahrajem?
1: Tak já bych si moc přála písničku Můj rodný dům, kterou hraje pardubická skupina Stopa.
0: A proč právě Můj rodný dům a Stopu?
1: A proč právě jí? Tak my jsme za mladá. Teďka bydlíme tadyhle u Přelouče, ale za mladá jsme bydleli v Pardubicích a v Jesničánkách, v části Jesničánky. A tam byla hospůdka a do ní jsme chodili s manželem na pivko. A v té hospůdce právě tam chodila skupina Stopa a přehrávali tam ty svoje krásné písničky a my jsme to tam prostě poslouchali. No a byla to, moc nám to líbilo a byla to náramná pohoda.
0: No tak to je, řekl bych, pádnej důvod pro to, aby jsme kapelu
1: Stopa...
0: A mě to
1: tam vlastně připomíná ten můj rodnej dům, protože já jsem se tam narodila.
0: No tak to je hezký. A ještě mi, Helo, řekni, co děláš takhle dneska večer kolem 8:45?
1: Co dělám dneska večer? No teď jsem tady poslouchala pořád country rádio, no a teď si půjdu uvařit čaj.
0: Mm-hmm. Bylinkovej, no, černý, zelený? Ještě...
1: Ne, asi nějaký bylinky to budou.
0: Mhm.
1: Nějaká možná meduňka nebo tak.
0: To je na sklidnění, že jo? To je tak jako večer
1: před
0: spaním.
1: No, aby se dobře spalo.
0: To je hezký, no. A potom?
1: Pak ještě budu chvilku poslouchat.
0: Tak to
1: no,
0: je dobře.
1: A pak budu spát.
0: Tak to máme radost. Tak já ti přeju hezký večer, ať se ti ta meduňka povede a chutná ti a sklidní tě a pouštím ti Stopu Můj rodný dům, protože to je velmi pádný důvod, to, co si řekla, aby jsme to zahráli.
1: No to jo, to já strašně moc teda děkuju, moc děkuju.
0: My děkujeme, že posloucháš a jsem rád, že jsi se dovolala. Ahoj!
1: Já taky, tak jo, tak děkuju, ahoj, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byla kapela Stopa, Můj rodný dům pro Helu, jako vzpomínka, jak je zne poslouchala v mládí. A já mám na telefonu teďka Honzu. Honzo, ahoj, dobrý večer, slyšíme se?
1: Ahoj, dobrý večer všem, vítám při rádiu.
0: Tak co si zahrajem dneska?
1: Vilího Tesáka, Můj trať, prosím.
0: A proč právě tuto?
1: Je to moje nejoblíbenější a teď se zrovna vracím do Čech, tak aby mi to utíkalo, aby se mi dobře jelo.
0: No tak to určitě musíme zahrát. Jak to máš daleko domů ještě?
1: Necelých 3 hodiny.
0: No to znamená nějakých 200 kilometrů, že jo?
1: No.
0: Tak to je dobrý. A kde jsi byl, prosím tě, až?
1: Já jsem byl kousek tady ve Cvikau za Chemnicem.
0: Jo, tak tomu rozumím.
1: A dneska jsem měl jenom krátkou takovou.
0: A kdy vyrážíš někam dál zase?
1: Zítra ráno zase.
0: Tak to je?
1: Ráno, dopoledne.
0: Dopoledne. No tak to je pěkná fuška. Tak prosím tě, já ti pouštím Bílýho Tesáka, Můj trak. Děkuji, že posloucháš, děkuji, že jsi zavolal. A hlavně ti všichni přejeme šťastnou cestu. Jo?
1: Děkuji moc.
0: Měj se, ahoj.
1: Dobrý večer.
0: Taky, díky, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 303.

0: Bílý tesáka můj trak pro Honzu do kamionu a já mám na dnešek už poslední volající a to je Iva z Arbesáku. Ivo, ahoj, dobrý večer, slyšíme se?
1: Slyšíme se, dobrý večer všem. Houškám u rádia.
0: Co bychom si měli nechat zahrát?
1: Od Tonyho Linharta a Jitky Vrbové Tulácké blues a posílám to všem, kteří je znali a měli je rádi.
0: Neposíláme, musíme říct důvod, proč to chceme zahrát. To děláme celou hodinu.
1: No, protože jsem je znala oba dva osobně a měla jsem je ráda.
0: Tak na jako vzpomínku. Tak jo, tak Ivi, já ti moc děkuju, máme málo času, tak tě takhle odbudu a pouštím ti Tulácký blues Tonyho Linharta a Jitky Vrbové. Měj se, ahoj, hezký večer, ahoj. Čau, čau.

0: 33 let v klidu. To je dvou CD Suprafonu plné nejoblíbenějších hitů country rádia, které jste vybrali vy, naši milí posluchači. Greenhorni, Brontosauři Michal Tučný, Rangers, ale také Pokáč, Marian, Epidemie nebo Pavel Bobek, Hobous a řada dalších vás jistě potěší doma i na cestách. K dostání i v našem country obchůdku na www.countryradio.cz.
1: Country Radio. Lehnout si do mechu a uklidnit duši. Cítit zem provoněnou a srdce jak buší. Hrajeme srdcem. Country

Pěkný dobrý večer i ve 21 hodin 11 a půl minuty, kdy máte naladěné Country Radio, kde posloucháte večerní vysílání, kterým vás dnes provází výjimečně Vítek, protože Petr Kocman ještě dnes a zítra tady nebude. No a co nás čeká, tak v této hodině si určitě se podíváme do kalendáře, to bude první, co uděláme, pak si zasoutěžíme o knížku, podíváme se, jak je to s bonanzou a řekneme si, jaké počasí bude v noci a zítra. Takže toho máme poměrně dost a k tomu si budeme hrát. Teďka třeba Choroši děvče na osadě, potom Žalmana spolu cestující muž, nebo Tomáš Linka, White Stars, Jesse James a další. Tak ať se vám krásně poslouchá, příjemný večer.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

Dozněla krásná písnička od Asonance Jestřáb. Je to se stejnojmenného CDčka, které se jmenuje Jestřáb a vyšlo v roce 2006. No a já jsem vám slíbil pohled do kalendáře, tak ta chvilka nastala právě teď. Já si tady podám ten myslivecký, protože v tom mysliveckém se píše, že dneska hnízdí jiřička obecná. Tak kdybyste náhodou viděli hnízdo jiřičky obecné, tak je pravděpodobně ze dneška. Potom je tam také Mezinárodní den muzeí a ten se slaví po celém světě a v každé zemi je Mezinárodní den muzeí slaven po svém. Nejen v Česku je nejrozšířenější, dnes již proslulá

na Vánoce. Dnes jméno Natálie zobecnělo, ale stále se vykládá jako dítě Vánoc nebo narozená v den zrození Krista. Natálií a Nataš máme poměrně hodně, jich přes 21 550 a je to 65. nejčastější jméno dle jmenné statistiky. Tak Natálie, Nataši, my vám přejeme z Country Rádia všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radost ze života a úsměv na tváři. Také přejeme to samé, vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí všem těm, kteří slaví dneska třeba narozeniny, no a nebo cokoliv jiného. A jako dárek posíláme Morgana Wallena, Love Somebody. Všechno nejlepší a příjemný poslech.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme nové album Žalmana a jeho spolu a Tomáš Porád něco.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Knižní okénko.
1: Tak dohráli, dospívali Johnny Cash a Hank Williams Jr. That Old Wheel. Když to dohrálo, tak to neznamená nic jiného, než že máme soutěž o knížku. A dneska opět soutěžíme o knížku Dárky. Zkuste to doma sami. Je to více jak 100 praktických nápadů na vlastnoručně vyrobené dárky. Je to zvyk nakladatelství Kazda. Píše se tam, že každý samozřejmě rád dostává dárky nejen pod vánočním stromečkem a když se ten dárek trefí do vkusu obdarovaného, tak je to vlastně dvojnásobná radost. A ještě když ten dárek je originální, to znamená, když ho uděláte sami, tak je to ještě jednou takové potěšení. No a v této knize najdete inspirativní nápady, tipy a návody, jak takové výjimečné dárky na míru jednoduše vyrobit, aby udělali opravdovou radost. Je jen na vás, který z nich si vyberete. No a tuhle tu knížku vyhraje ode mě ten, ne ode mě, ale z Kantrinádia, vyhraje ten, kdo zavolá do studie jako první na telefon 210 323 333 během následující písničky, pozdní sběraj skončí bál, a vyjmenuje mi tři vystupující na fontáně. Takže opakuji otázku. Je potřeba vyjmenovat tři vystupující na country fontáně kdekoliv v Praze, v Brně, v Ostravě, tak když mi řeknete aspoň tři, tak ta knížka je vaše. Tak si připravte prstíky a já pouštím muzičku.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak já mám na telefonu Pavla. Pavle, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Ahoj Vítku, tady taxikář Pavel, slyšíme se velmi dobře.
0: Tak moje otázka nebo úkol je vyjmenovat, aby si vyhrál knížku Dárky, zkuste to sami doma, tak vyjmenovat tři vystupující na Country Fontáně, tak říkej.
1: No tak Tomáš Jahelka.
0: Tomáš Jahelka žádnej není teda, jo?
1: Tomáš Linka.
0: Tomáš Linka, no. Dobře.
1: Ivo Jahelka.
0: To je druhej a třetí.
1: Roman Horký.
0: Ano, no, ještě víš.
1: Honza Vančura.
0: Taky, no. A koho ještě bys dal někoho?
1: No, ještě bych dal, ale si nemůžu vzpomenout.
0: Tak třeba v Praze.
1: Za mladá hrál s tou kytarou za hlavou.
0: V Praze Miroslav Paleček třeba, že jo? Nebo Country Sisters, nebo Frankie and the Deadbeats, Sugar Crash, jo? A potom v Brně, hele, Pacific, Brabenci, Sichravo, Zelenáči, Sakrapes, Poutníci, Kolibříkův úlet a v Ostravě Věra Martinová, Neres a Lucia Spiritual Quartet.
1: No, Honza Nedvěd mladší. A ta Martinová mě mrzí, že není v Praze, no.
0: A Epidemie a Nové struny teda. Tak ale jako musím říct, že úkol si splnil, protože si řekl čtyři, tak já ti takhle zatleskám, jo.
1: No, a holky a ti... Honza Nedvěd, to bych taky rád viděl, že jo, protože si mladší. To trochu znám, no. Tak
0: no, vidíš to, tak budeš muset... Budeš muset,
1: byl v Praze, no.
0: Budeš muset do Ostravy asi, no, nedá se nic dělat, čověče. Nastartuješ taxíka, natankuješ plnou a jsi tam za 3 hodiny v sobotu odpoledne. Ne? 21.
1: Hele, za tři hodiny jsem tam býval před lety, když ještě nebyly všude radary.
0: No, hele, za 3 hodiny, když bude... Hele, oni se všichni smějou, jo, ale když je volná dálnice a jedeš 130 pořád, plus minus, což je v rámci limitů, tak Brno dáš za hodinu a půl, když není průšvih.
1: No.
0: To tak je. Já jsem to teďka v pátek sem jel dopoledne, jo, a byl jsem v Brně asi za hodinu 28, tam u té první frontice od 189. kilometru. A žádná jako agrese, opravdu jsem měl tak, jako jsem se snažil jet furt stejně. Takže bys to do té Ostravy stihnul, nevím, mluvej se. Jo? Hele, jdeme hrát písničku, Mirek Hoffmann, Greenhorn, Zátoka, chceš ji někomu poslat?
1: Já tak ani nevím komu, to mě to všechno zaskočil.
0: Tak všem posluchačům, aby měli hezký večer, sakra, no, ne. Trochu myslí na ostatní, no. Tak.
1: Ne, já jsem ještě v té minulý hodině, nebo předminulý, když se to nevěnovalo, že jo.
0: Ne, no tak teď to pošlem všem, jo?
1: Dobře, OK.
0: Hezký večer, měj se, čau, taky, čau, ahoj.

0: No, máme za nějakých 6,5 minuty 10. večerní, tak máme pro tuto chvíli dva úkoly. Za prvé jsme si vůbec dneska ještě neřekli, jaké bude v noci počasí. To bych řekl, že je docela zásadní informace, aby jsme si mohli představit, jak dobře se nám bude spát. A potom se také podíváme na vítěznou píseň Bonanzy. Teďka byla super Bonanza, tak co to vlastně bylo, jak to proběhlo. Začneme tím počasím tedy. Tak v noci to dneska bude beze srážek. Bude polojasno až oblačno, ojediněle se mohou vyskytnout mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k plus 9 až plus 4 stupňům Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem plus 3. Foukat v noci bude slabý, proměnlivý vítr nebo bude klidno. Tlaková tendence v noci, slabý až mírný vzestup, rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé až nepříznivé. Jinak sluníčko dneska vyšlo v 5 hodin 11 minut a zapadlo ve 20:45 a pranostika: májová voda vypije víno, to mi její líto, to bude mít pěknou opičku teda. Ale asi třeba to znamená, že když v květnu prší, tak nebude úplně dobrý víno. No a rekordy počasí pro dnešek. Největší teplo bylo v roce 1971, to bylo 29,2 stupně Celsia. Největší zima naopak v roce 1787, to bylo plus 0,5 stupně Celsia. A normální teplota pro dnešek průměrná je 16,1 stupně Celsia, což si myslím, že třeba dneska asi tak skoro i mohlo být. Tak tím jsme vyřídili počasí a teď je čas se podívat na tu Bonanzu. Tak řekneme si, že Bonanzu vysíláme každou neděli. Je to hitparáda, kterou pro nás připravuje kolega Miloš Keller. Vždycky máme 4 základní kola, countryová, folková, zahraniční, s country talenty a tak, podle toho, jaké Miloš zvolí téma. A po těch 4 kolech je super Bonanza, kdy 4 vítězové soutěží o to, kdo je vítěz vítězů z Bonanzy. No a tentokrát v neděli to byly 4 kapely tedy. Holky Tong, Děti jsou taky lidi, Bílý tesák, Můj trák, BPT Šíny a kapela Prospekt, Jejich statečná srdce. No a ve vysílání to vyhráli Holky Tong, Děti jsou taky lidi, tak to je ta písnička, kterou si teďka pustíme samozřejmě. Ale když se podíváte na naše stránky countryradio.cz, záložka program Bonanza, tak tam uvidíte, že to úplně tak jako jednoduchý není. Takže když se tam podíváte, můžete si z každé písničky pustit ukázku a zahlasovat pro tu, která se vám líbí. No a v neděli ve vysílání se vám líbilo Honky Tonk, Děti jsou taky lidi, tak to je ta, kterou vám teďka pouštím. Příjemný poslech.
1: Bonanza. Tohle je vítězná písnička minulého týdne.

smysl života. Ve otevřený láhvi starý whisky klokotá, že mu kašlu na ženský, na koně, na whisky, že chci jen hrát a kašlat na zisky.

0: Krásný a příjemný večer, je 22 hodin 10 minut a jestli se slyšíme, tak to neznamená nic jiného, než že posloucháte Country Radio, kde je vaším dnešním večerním průvodcem až do půlnoci místo Petra Kocmana, Vítek. Tak doufám, že pozorně posloucháte, ať jste Jirka, Pavel, Karel nebo Vašek a že se vám Michal Tučný a jeho Michalův song líbil tak, jako se líbí mně. No a co dalšího nás čeká v této hodině, tak podíváme se na některé události, které se v historii lidstva staly dnes, to znamená 18.5. Podívám se, jestli bych nenašel nějaké nové knížky, které vyšly, když už teďka nemáme knižní hitparádu. No a samozřejmě k tomu všemu si budeme krásně a parádně hrát. Čeká na nás Vojta Kyďák, Tomáško Toulavej, Ranger Spoutník s kytarou, Nové struny Hospoda u Taterů nebo Pacific a Hanka Sýkorová Mississippi Blues. Tak se pohodlně uvelepte, dejte si nožky nahoru, dejte si něco dobrýho k pití a poslouchejte. Ale poslouchejte taky, když pracujete, to neležte a nedávejte si nožky nahoru, protože to můžete udělat až potom, až půjdete z práce domů. Hezký večer.
1: Někdo z vás, kdo chutnal dálku, jeden z těch,

Tak to byl od Pacifiku Mississippi Blues, které nás přivedlo až 22. hodině 24. minutě. A my si povíme, co se všechno 18. května stalo za události v historii lidstva. Tak začneme tím, že dnešek je 138. den roku a do konce roku zbývá 227 dní. No a co se stalo? Tak třeba v roce 1337 Beatrix Bourbonská, manželka českého krále Jana, byla v Praze korunována českou královnou, protože však šlechtou byla odmítnuta, tak brzy zemi znovu opustila. V roce 1432 byla uzavřena dohoda mezi představiteli husitů a zástupci Bazilejského koncilu o podmínkách pro jednání husitských zástupců na koncilu. V roce 1565, kdo máte rádi Maltu, tak poslouchejte, obrovská turecká invazní flotila dorazila k Maltě a začalo velké obležení Malty. V roce 1889, to nevím, jestli je smutný nebo veselý výročí, vídeňský podnikatel Karl Wittgenstein založil nakladně novou ocelárnu Poldinu Huť, kde je dneska po ní kus. V roce 1891 byla otevřena budova Národního muzea. V roce 1899 Jiří Stanislav Gut Jarkovský, Josef Rezler Ořovský a další založili Český výbor pro hry olympijské. V roce 1904, chlapi poslouchejte, byla uzavřena mezinárodní dohoda o potlačení bílého otroctví.

se na měsíc. A poslední, co mám, je z roku 1974 v rámci projektu Usmívající se Buddha. Indie úspěšně odpálila svoji první atomovou pumu, čím se stala šestou zemí na světě, která tak učinila. Tak tolik některé události vážící se k dnešnímu datu, tedy 18. květnu. No a teď už zase muzika. Třeba Jindra Šťáhlavský a Fešáci Létaj dou. No dou, když se toho tolik stalo dneska, že jo? Tak hezký večer a příjemný poslech vám ze studia Country Rádia přeje Vítek.

0: vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Mám ženu a dvě děti, klukovi jsou 3 a holce 5. Mají rádi most a řeku a v zimě hej na bílej chlavutí. Holka chce bejt cowboy a kluk, že bude dělat dohutí. No nemají z toho rozum a kdo ví, kam je osud zavane. Mají na zahrádce písek a často mlsaj švesky spadané. Leč nemají ani zdání, co do písku se denně ukládá. A na ty modrý švesky, že kdo ví, jakej sajrajt napadá. Ještě, že naše máma zná jednu paní, co zná školníka. A ten ví vždycky nejlíp to, co se jinak nahlas neříká. Že občas přijdou týdny, kdy mají školky v okna zavřený. A děti nesmějí nikam, no aspoň nemají boty podřený.

a že vlastně denně o jejich zdraví hraje pasiánc. Prej 2000 ročně, co berem místo masek plynovejch. Mají vyvážit ty jedy, co člověk denně místo vzduchu vdejch.

Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Bohužel rok mi schází,

0: jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pánbu jste mi nevzali. Jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pánbu jste mi nevzali.
1: No a máme tady chvilku, kdy jsem vám slíbil, že se podíváme na nějaké knížky. Tak jenom řeknu, že minulý týden se ve Varšavě konal varšavský mezinárodní knižní veletrh, kde těch novinek bylo hodně. O těch novinkách se můžete dočíst na serveru nebo na webu www.cbdb.cz. A já vám tady o některých z nich, o třech, něco řeknu. První se jmenuje To ještě nevíš. A ta knížka píše o tom, co se stane, když vám do života nečekaně vstoupí rakovina a všechny jistoty se rozpadnou. Jak vážná nemoc poznamená vztahy, rodinu i vztah k sobě samé. Jak žít, když se ztrácí kontrola nad vlastním životem, tělem i budoucností? To ještě nevíš je syrová autofikční proza o životě s obávanou diagnózou a snaze se nestratit ani v nejtěžších chvílích a nestratit sám sebe. Druhá knížka se jmenuje Nevyměkni. Je to teda detektivka, je to takové napínavé, když policie v Bucky City obdrží dopis od šílence, který vyhrožuje zavražděním 13 nevinných a jednoho vinného, aby pomstil nespravedlivou smrt, tak vyšetřovatelka Izzy Janesová neví, jestli tomu má věřit. Brzy se ale ukáže, že to pisatel myslí naprosto vážně a Izzy se musí s prosbou o pomoc obrátit na svou dobrou kamarádku Holly Gibneyovou. Kdo je nebezpečnější? Vrah, který se stal na zabíjení závislým, nebo ten, kdo je přesvědčen, že jeho činy schvaluje sám Bůh? Nový román se jmenuje Nevyměkni. No a ještě jednu knížečku tady mám, ta se jmenuje Dlouhá hra. 10 let, tak dlouho se Shane Hollander a Ilja Rozanov tajně vídají. 10 let se skrývají před rodinou, přáteli i před ligou. Pokud chce Shane zůstat na vrcholu, nesmí dovolit, aby jejich láska vyšla najevo. Miluje Ilju, ale co kdyby pravda všechno zničila? Ilja má tajemství pokrk. Shane je ve skrývání tak dobrý, až Ilja občas pochybuje, jestli jeho city vůbec existují. Touží po blízkosti a otevřenosti. Po všem, co by znamenalo konečně se přestat schovávat. Teď se teda oba musí rozhodnout, co je důležitější. Hokej nebo láska. Takže jak dopadne kniha Dlouhá hra, se dozvíte, když si ji koupíte a přečtete. Všechny tyhle ty novinky jsou prezentovány na webu cbdb.cz a je tam i spousta dalších, tak se podívejte. No a jdeme si hrát. Vaby Rivola, Miky Rivola a přátelé, Bal v Lapáku. Hezký večer.

14. desítku a žízeň pořád rostla a podobal se těžítku, jak seděl čuměl do skla. Ani si nebyl ulevit, měl sebou asi pleny, za celý večer neřekl nic, jen šilhal do tý pěny. Seděl jsem rovnou naproti, už zůstali jsme sami, jen pingl se sklem rachotí a u baru dvě dámy. Pak najednou, když vytáhnul 18. bůra, řekl: chlapče, máš dvě možnosti, bejt lustr nebo můra. Tak nevím, je to Sokrates a nebo místní kretén, kdyby řekl třeba chcípl pes nebo je teplej květen. Dobil poslední sklenici, pak stál a říká, že jde, a dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede. A dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede.

To jsem ho viděl naposled, jak zmizel u hřbitova. Jen pár dní se mi vrací zpět ta jeho zvláštní slova. Pak zapomněl jsem, jak šel čas a utek nějakej pátek. Na pacník přišel listopad, kdy mý

mám stichlým hřbitovem, v ruce s tím keřem růží. A najednou no čertovem, všude mám husí kůži. Tam pomník stál jen spadaná, na něm ze stromů kůra. Jméno a nápis.

No a 7,5 minuty před 11. večerní bych řekl, že nejvyšší čas je zopakovat, jaké nás čeká počasí v noci a podívat se na to, jaké bude počasí zítra. Tak zrekapitulujeme, že v noci to je a bude bez srážek. Bude tedy polojasno až oblačno, ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 4 stupňům, v 1000 metrech na horách bude kolem 3. Foukat v noci bude slabý proměnlivý vítr nebo bude klidno. Tlaková tendence v noci slabý až mírný vzestup, rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé až nepříznivé. Zítra odpoledne budou přehánky, ale můžeme se těšit na nepatrně teplejší počasí, což asi bude potom studeným víkendu a těch pár dnech předtím prýma. Čili zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den zítra se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Naprší tak do 10 mm, v bouřkách ojediněle kolem 20. Nejvyšší zítřejší denní teploty vyšplhají k 17 až 22 stupňům. To už je dobrý, že jo? V 1000 metrech na horách bude kolem 12. Foukat zítra bude slabý, proměnlivý vítr nebo bude klidno. Tlaková tendence zítra setrvalý stav, večer slabý vzestup a rozptylové podmínky budou většinou dobré, ráno až nepříznivé. Tolik k počasí a teď už Fleret a o krásách Valašska. Hezký večer.

Ve 23 hodin 12 minut Věra Martinová dospívala Dala jsem lásku řekám. No já doufám, že vy jste kromě lásky řekám taky věnovali nebo věnujete pozornost vysílání Country Rádia, kde vás ještě poslední hodinku, teď už necelou, bude provázet Vítek. No a co nás čeká v této hodině, tak samozřejmě klasika na Country Rádiu, jinak to neumíme, spousta krásné hudby. Podíváme se, jak to máme s parníky a fontánami. Podíváme se, jaké programy vás ve vysílání Country Rádia čekají a na co se můžete těšit. No a pak počasí a rozlučka. No, už na to moc času nemáme, protože z 18. května nám zbývá nějakých 47 minut. Tak nebudu zdržovat žádným povídáním a pustím vám krásný kousek, který máte rádi. Kamelot, já zas jak dřív. Příjemný večer. Yeah.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor. Country Radio.

Hej kočí, je nejvyšší čas se podívat, jak to je vlastně s parníky a country fontánami. Pro někoho možná notoricky známá informace, pro někoho možná ne tak úplně, tak si to zopakujeme, protože opakování je matka moudrosti. Tak country parník vyplul letos a už vyplul v březnu a zdá se, že bude plout do konce listopadu, vyplová vždycky v 11, ve 14, v 17 a 18.30 podle toho, jaké je období roku a jaké je počasí. Ta část plavby, hudební část, se skládá ze 3 20-minutových setů živého vystoupení muzikanta a zbylý čas vyplňuje reprodukovaná hudba z playlistu Country Rádia. Odplouvá se z přístaviště v Poděbradech pod zámkem a ta plavba teda je 3hodinová, to už jsme si říkali. Když přijedete autem, tak zaparkujete téměř u toho přístaviště, stojí to pár kaček, takže to není tak těžký. Když je nepříznivé počasí, tak ta prezentace nebo ten koncert se může přesunout do podpalubí, i když na tom vršku, jak je to zaplachtovaný, tak je to taky docela dobrý, je tam všude relativně teplo, ale je lepší se přioblékknout, protože na vodě potom vždycky večer je zima, tak když budete mít v teplém počasí tričko a kraťasy, tak večer zmrznete. Během plavby je k dispozici bar a teplá kuchyně, což není součástí vstupného. Na loď se dá nastoupit 20 minut před vyplutím a sezení není číslované, čili kdo dřív přijde, ten dřív mele, ale nemějte obavy, odevšad je výborně vidět a výborně slyšet. Tak, ale teďka pozor, nemám úplně radostné zprávy, protože v podstatě do konce května ve středu

Andry Parníčkou. A teď se koukneme na fontánu, připomeneme si, že fontána bude v Praze 13.6. na centrálním tenisovém dvorci na Štvanici. V Brně se sejdeme dvakrát, v pátek 12.6. a v sobotu 13.6. a to sice v areálu bývalého pivovaru v Řečkovicích. A v Ostravě se sejdeme v Loděnici v Děhylově v sobotu 26. V Praze je festival Country Fontana od 11.02 do 22.00, v Brně v pátek od 19.00 a v sobotu od 14.00 a v Ostravě v sobotu 20. od 13 hodin. Kdo tam vystoupí, jak se kupují vstupenky, se dozvíte na našich webových stránkách countryradio.cz. Takže se určitě podívejte a já vám k tomu zatím pustím Johnnyho Cashe. Příjemný poslech a hezký večer.

0: meditate on it. Understand, you man, you hear me talking, honey. Understand, you man, remember what I told you. Understand.
1: Ahoj, tady je Pavel Kopřiva z brněnského folk týmu. My se moc těšíme na pražskou country fontánu a to nejenom z toho důvodu, že se s váma potkáme, ale hlavně proto, že vám představíme zřejmě už naši novou desku. Takže ahoj v Praze.

Neklaunová spověď. Honza Vyčítal z Greenhorny, krásná záležitost, právě dozněla na Country Rádiu. No a protože máme skoro 3:15, tak je nejvyšší čas se podívat na to, co nás čeká ve vysílání Country Rádia. Po půlnoci, to se rozloučíme před půlnocí a ještě si řekneme, jaké bude počasí, vás čeká repríza Country Timeu z minulého týdne. To je pořad, který pro vás připravuje Miloš Keller. Ráno v 6 se na vás těší Kačka s Vláďou, dobré ráno s Country Rádiem. Prosím vás pěkně, slíbili jste mi, že zaplavíte požadavkama na probouzení, písničky k probouzení, tak nezapomeňte vzít telefon, podívat se na webové stránky www.countryradio.cz, tam je záložka program a tam jsou písničky k probouzení, tak jim tam napište hodně lidí, aby si s tím nevěděli rady, oni si potom země taky dělají legraci různými jinými způsoby, tak aby jsme jim to vrátili. V rámci toho ranního vysílání bude pokračovat soutěž Poznáš, kdo jsem a dospíváš, to je taková klasika. Kačka s Vláďou se s vámi rozloučí v 10 a přijde Milan Schmidt a jeho dobrá nálada, s ním budete až do 15. hodiny, kdy přijde Miloš Keller se svým pořadem Odpoledne s Milošem Kellerem. V rámci Tuláka zítra se podíváme na rozhlednu Zlatých lum v Olomouckém kraji a v rámci Country pod kapotou, které bude v čaji o 6, se podíváme na speciálně upravený automobil pro policejní potřeby, který umí sledovat své okolí pomocí umělé inteligence. Ale to hlavní potom přijde v 19 hodin, kdy přijdou trampské tamtamy a tentokrát budou znít přímo z kanionu Zlaté řeky, to je trampské označení pro Sázavu. Kuba Jiroušek si tam bude povídat s jedním z nejznámějších českých vědců Václavem Cílkem o krásách Posázaví, jak těch přírodních, tak kulturních, ať už jde o posázavskou stezku Pacifik či trampské osady, které tam v minulém století vznikaly. A taky si budou povídat i o současném ohrožení této výjimečné lokality. No a večer od 20. hodiny normálně přichází Country je vše, co se mi líbí a večerní klídek s Petrem Kocmanem, ale pozor, zítra ještě Petr nebude, Petr bude až ve středu, takže zítra budeme od 20 hodin spolu a zase bude Country je vše, co se vám líbí, čili si budete volat o písničky a říkat, proč je mám zahrát. Jinak ještě vás potom upozorním, že ve středu od 19 hodin bude Country Time, kde budou v první polovině hodiny klasicky hitparády, aktuální historické. A legendou bude Roy Acuff. A ve čtvrtek Dvorana Country, pozor, to je pořad, který připravuje Bezzy Junior, tak tentokrát budou zajímat holky kovbojky. Do Dvorany Slávy uvedeme Williho Nelsona. A v antologii české country se zaměříme na skupinu Scarabeus. Připomeneme si také kulatiny slavného countrymana Tom T. Halla. A to je pořad, který pro vás připravuje Bezzy Junior. A páteční speciál bude věnován šlapeťákům, Patrola Šlapeto, konkrétně Oťas Litomyský a Marta Falvej-Sovová si dnes už tak nerostomný Robert Papoušek pro posluchače připravili dostaveníčko s První republikou. No a víkend bude na osadě. No a teď už hrajeme. Crossband Petr Kocman, Srdce na dlani. Příjemný poslech.

S Bobby Dylanem jsme se dostali až k pěti minutám před půlnocí a proto je čas si říci, nebo zopakovat vlastně jenom, jaké bude počasí a rozloučit se. Začneme tím počasím. V noci bude polojasno až oblačno, ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty klesají k 9 až 4 stupňům, v 1000 metrech na horách bude kolem 3 stupňů. Foukat v noci bude slabý proměnlivý vítr nebo bude klidno. Zítra odpoledne sice budou přehánky, ale můžeme se těšit na teplejší počasí než dnes. Bude tedy zítra oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den zítra se na některých místech vyskytnou přehánky, jak jsem říkal, s menší pravděpodobností, ale i bouřky. Naprší tak do 10 mm, v bouřkách ojediněle kolem 20. Nejvyšší zítřejší denní teploty, a to je důležité, vyšplhají k 17 až 22 stupňům, v 1000 metrech na horách bude kolem 12. Foukat zítra bude slabý proměnlivý vítr nebo bude i klidno. Tlaková tendence zítra, setrvalý stav, večer slabý vzestup. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, ráno až nepříznivé. Tak tolik počasí a večerně noční vysílání je za námi a já vám tudíž děkuji za velmi příjemnou společnost. Mějte klidnou i dobrou noc a úspěšně vykročte do zítřka. Ze studia Country Rádia se s vámi loučí a zítra večer v 8 se opět naschledanou těší Vítek. Ahoj!

srdce bledou pleť, však ústa po růži ti voní, jsou slova lásky monotónní, co počít mám si s nimi teď, když čekám na tvou odpověď a zmaten pospíchám si pro ní, máš po sněžence bledou pleť, však ústa po růži ti voní.

0: se bledou pleť, však ústa po růži ti voní.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu Country Time. Čas pro americkou country music.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým countryovým hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Bude to Tennessee Ernie Ford. Hezký a inspirující poslech vám i za mistra zvuku Kubu Jirouška přeje autor pořadu Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké countryové parády, je na něm novinka v horní pětce Tucker Wetmore, Brunette. A je tu místo čtvrté, Cody Johnson, The Fall.

Doznělo místo třetí, Luke Combs, Days Like These. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hitparády. Ještě jednou tu bude Luke Combs, na druhém místě je se songem Sleepless in a Hotel Room. A pak zazní vítěz tohoto týdne její minule třetí, Dylan Scott s písní What He'll Never Have.

To bylo aktuální první místo americké countryové hitparády. A kdo byl na vrcholu americké countryové hitparády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1964 byl song Saginaw, Michigan v podání Leftyho Fritzla. Johnny Cash měl hit Understand Your Man a do třetice v roce 1964 bodoval i Buck Owens písní Together Again.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time, legenda.

0: to the company store.
1: Tennessee Ernie Ford pochází z Bristolu ve státě Tennessee a svou hudební kariéru začal jako rozhlasový disc-jockey a zpíval ve školním sboru a dokonce v druhé polovině 30. let i studoval hlasovou techniku na konzervatoři v Cincinnati. Ostatně jeho znělý baritón mu k tomu dával plné oprávnění. V letech 1939 až 1941 pracoval opět jako rozhlasový moderátor v Atlantě a v Knoxville. Během druhé světové války sloužil u americké Air Force a po skončení války se vrátil k práci rozhlasového disc-jockeye. Poprvé tehdy použil jméno Tennessee Ernie. Po nějakém čase Tennessee Ernie Ford přesídlil do San Bernardina v Kalifornii a pak do Pasadeny, vždy do dalších rádií, a přitom okouzlil barvou svého hlasu producenta Geoffreyho Stonea a ten zkusil, zdali by Ford zvládl i zpívat. Samozřejmě, že to zvládl a první kontrakt byl v roce 1948 pro Capitol Records a byl hned na světě.

Hned po podpisu kontraktu v roce 1949 vydává Tennessee Ernie Ford během jednoho roku 5 singlů, mimo jiné s písněmi Tennessee Border nebo Smoky Mountain Boogie a také svůj první hit číslo 1 Mule Train. Písničky byly westernově laděné, prosvítal z nich ale i rock'n'roll a z mimo hudebních aspektů se uplatňovala i jistá, řekněme, sexuální podmanivost Fordova hlasu a zjevu. Další jeho hit číslo 1, Shotgun Boogie, strávil na nejvyšším místě americké hitparády plných 14 týdnů a v roce 1955 přišlo o něch už zmiňovaných 16 tun. Po roce 1953 se začala popularita Tennessee Ernieho Forda zúročovat i do podoby natáčení alb, televizních vystoupení a vlastních televizních pořadů. Tak tomu bylo po následujících skoro 20 let, i když poslední vstup do hitparády měl v roce 1965, což plynulo spíše z celkové změny orientace publika a nových směrů i v country. Ford ale zůstával věrný velkokapelovým aranžím, kde vynikal i jeho hlas.

V 50. letech pro Forda přicházela i ocenění. Jeho první gospelové album se stalo v roce 1956 zlatou deskou a za druhé dostal Grammy. Různých televizních cen bylo nepočítaně. Tennessee Ernie Ford se totiž v televizi věnoval nejen klasickým estrádám, ale i různým soutěžním a znalostním pořadům o hudbě. Kromě řady hudebních ocenění dostal i medaili svobody. Do dvorany slávy vstoupil až v roce 1990, rok po své smrti na selhání jater.

Dnešní legenda ještě zaspívá, ale už teď se loučí s vámi Miloš Keller a těší se na slyšenou opět ve středu v 19 hodin nebo repríze v úterý hned po půlnoci.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

0: Pane Horníček, vy jste nám vyprávěl o tom, jak vás filmaři přinutili sednout na koně. Ale já vás viděla ve filmu jezdit na traktoru.
1: To nemůžete vypamatovat. Jo? To už je dávno. To, ano, já jsem jezdil na traktoru. Ve filmu Kamčet nemůže. A dokonce jsem couval. Ovšem to bylo filmovaný v obráceně, takže já jezdil dopředu. A to bylo točený v obráceně, takže tam například já jedu kolem psí boudy a ten pes zacouvá přede mnou. A to bylo taky točený v obráceně, že toho psa vyvolali z boudy a filmovali to v obráceně, takže on jako zaběh takhle přede mnou. Že jo? A to vzpomínám na to s hrůzou, protože to bylo opravdu peklo. Ale co na traktoru? Já jsem byl filmaři donucen vsednout na motocykl. To byl daleko horší zážitek. To přišel režisér Brinich a že prý má pro mě roli faráře. Já jsem hned říkal, to není možný, já nemůžu dát faráře. To nám Vatikán vyhlásí válku. To je... A on říkal, ne, to pro takovej moderní farář, který střílí lukem, a sám si zařizuje anténu televizní a sám si v kostele zařídil mikrofon a ampli. On je takový technický typ faráře a jezdí na motorce. A to

Ty viděl, co to je pětistovka? Já to netušil. To tady začíná řídítko a tady končí druhý někde. Ale naštěstí to mělo takový ten přívěsný vozej, tak jsem si říkal, fajn, bude to stabilní, nezvrhne se do se mnou, to bude výborný. A tak mě vysvětlili takový ty základní věci. Tam byl instruktor, který měl za mě jezdit ty scény, kdy není poznat, kdo to jede v celku. Brejle, kapucu, že takovou tu kuklu, kombinézu jsem měl na zim až ke krku. A ten měl za mě jezdit takový ty celkový pohledy, to byl řidič, voják, profesionál, tedy jaksi instruktor. A ten mě řekl, podívejte se, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pustíte spojku, pomalu přidáte plyn a jedete, že jo? Já jsem ještě říkal, co mě to vykládáte za blbosti, člověče? Vždyť jsem řidič. Tak Hergo, tyhle věci přece vím, že se pomalu pouští spojka, pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn. Tak, já to nevěděl na motocyklu. Tak on mi to vysvětlil, kde jsou tyhle ty věci. Já jsem na to set, tedy takhle, že? A teď jsem pomalu pustil spojku, pomalu přidal plyn, vyrazilo to se mnou. No jel jsem, ten voják seděl vedle mě v tom přívěsném vozejku, ujeli jsme takových 5 metrů, i s náma to vylítlo ze silnice a dolů po lukách jsme jeli. A já jenom vím, že on stál v té lodičce a to pustil, ty řidiče. Protože po lukách nejezdím, zásadně. Tak já pustil ty řidička, on stál v té lodičce, držel je, točil to taky na stranu, no zastavil to o něco. A vyvezli jsme to nahoru, on povídá, já jsem vám neřekl, že ta loďka tomu dává švunk stranou. Vy když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Já jsem říkal, no a to jste mě právě neřekl. Tak nasedat a jede. Tak jsem si namířil tam, tudíž jsem řídil tam a vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. To byl druhý pokus. Ke třetímu pokusu přijeli 2 příslušníci bezpečnosti, instruktor z Rychnova nad Kněžnou, který vedle mě běžel takhle mě. Jenže já ho předjel a vletěl jsem do Švestky. Tak to byl třetí pokus, třetí malé, tak další pokus je režisér zakázal a všecko se řešilo střihem, čili já, třeba je scéna, to je, naštěstí už to nehraju, vycházím z fary, dávám si brejle, že jo, tam stojí motocykl, puštěný motor, já na něj nasedám, ovšem to mě museli přísat, že jsem to nerozuměl. Dosednu, sám na řidítka, střih a to, co odjíždí od kamery, už je ten voják. Čili v tom filmu všecko, co jezdí, tak je ten voják. Všecko. Pardon, kromě jedné scény, jedinou scénu jedu já. Ano, tam je scéna, kdy jedu do vršku přímo proti kameře takhle, vezu Tvrzníkovou, ta hrála učitelku, jedeme a míjím kameru a jedu takhle do vršku dál. To je jediná scéna, kterou jedu sám. Ovšem, to mě 20 chlapů táhne na laně.

včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kýčil k nagetům jako pěst.